Tady se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

hladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení od mikrofonu. Zdraví Víťa Trníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí si pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No, a ono se mi hned uleví a je mi dobře. Jakoby to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No, protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

Eliza. Právě tahle písnička se stala titulní skladbou druhého studiového alba folkové a víceméně rodinné skupiny Kapky z Červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních 2 CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzicírování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustálila na 4lístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to Kapkám podařilo přenést i na tohle album.

Posloucháme písničky z nového alba červenovodské skupiny Kapky. Album se jmenuje Míza a je to přesně můj šálek čaje. Pořád si říkám, čím to je, že na mě písničky veterináře Davida Švestky a jeho tiché party tak mile působí, že nedokážu být k němu moc kritický. Ale prostě tomu rozumím. Už na minulém albu jsem si dovolil Davidovi verše přirovnat ke skácelovým slovním obrazům a nejsem zdaleka sám, kdo si to myslí. I když mi občas na první poslech není zřejmé, o čem mi Kapky zpívají, probouzí se vždy ve mně zvědavost a musím se k textům a myšlenkám Davidovým stále vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové namátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kde by byl bdělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží žít dobrý život v míru s okolím i přírodou. Ale umí i vystrčit drápky. Třeba s jeho pohledem na overturismus na Dolní Moravě se plně ztotožňuji. Jeho tichý protest song Do tří moří je jednoduše geniální. Naslouchejme, přátelé.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režiou Petrem Novotným v jeho českém studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály, neublížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co Kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou Kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a Kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych Kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

duše těch, kteří věřili v tento kraj, duše těch, kteří věřili

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z Červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v Žamberku u kasáren a v pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25 nám skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

0: Tak co? Líbí mě moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda.
1: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
0: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo?
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či
1: ne,
0: domova?
1: Já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu poměrně nedlouhou a jednoduchou přes Žižkov dolů z kopečka zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi a pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem, tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říká, co blázníš, Karle, teď nic neslyšíš. To prosím to. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, obchází. Volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtí, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na svém. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, kdy vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se, nakouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on vstupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na Národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Ten se zase otočil zpátky k pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty blázně, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to byste se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračuje Humoriáda. Dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No, to.
3: Nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, tak. A kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Díky, naslyšenou.
4: Na zdravíčko, díky, na slén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A stála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Vidíte mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Růža
8: z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači. Tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval jak Železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha.

0: A rozumíte si s bratrem?
1: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne u Roně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
0: Pardon, co jste říkal?
1: Vy mě neslyšíte?
0: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
1: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
0: Ne, soudru Vyráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
1: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host, tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
4: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří.
3: Ano.
4: Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žárlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli,
3: ano.
4: A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám hůďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: bilitací, bilitací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si na, je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou inventuru a nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto chvíli.
2: Ano, že? Ano, ten vybranej nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my ano. Teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem, anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnout.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozněná, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Plíno asi ví, velice šikovný pán a uměl, no, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, jinak doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžovce já vás zdravím a zdravím Pavlinku.
2: Děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlinko, a vy taky, pápa.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví. Dobré odpoledne, kde je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno.
6: Děkuju.
1: A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán prostě, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. Ten čtyřlístek, víte, mě to do dneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda, ale něco ano, občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu a ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mm-hmm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohy. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železí té neděli při revízi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký ty máte na mysli?
8: Ešu za píšťalka. smutný, soudruhe, tak to je?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
0: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
5: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Konstanz, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá, tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balt se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vrať se nám v pořádku.
3: Krásný den.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Studenti za nájmy v bytech zaplatí letos více než loni. Na libereckém dopravním terminálu Fignerova budou od zítřka přesunutá další stanoviště. Od září bude knihovna v Kamenickém Šinově na Českolipsku půjčovat knihy zdarma. A dnes bude velká oblačnost, občasné srážky, které k večeru budou četnější a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě. Jenže i jejich ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu S-Reality stojí pokoj asi 12 000 korun bez energií. V Brně 9,5 tisíce. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá taky dostupnost školy nebo kvalitní internet. Nájmy navíc podle portálu Bez realitky můžou růst až do poloviny podzimu. Čtenáři v Kamenickém Šinově na Českolipsku ušetří. Tamní městská knihovna od září na rok zruší registrační poplatek. Radnice chce krokem zvýšit zájem lidí o návštěvy knihovny, do které nedávno investovalo několik milionů korun. V regálech má přibližně 16 000 svazků.
2: Klára Machová z městského úřadu uvedla, že knihovnu dlouhodobě navštěvují převážně seniori. Radnice chce ve čtení podpořit také školní děti. Po konzultaci s učiteli se ukázalo, že některé z nich na výpůjční kartičku doma jednoduše nedostanou peníze. Z Kamenického Šinova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Liberci začnou ve čtvrtek platit další změny na dopravním terminálu Fignerova. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Budovu terminálu aktuálně rekonstruuje. Ve čtvrtek začnou dělníci pracovat na další části nástupiště. Z tohoto důvodu budou přesunuta stanoviště 3 a 4. Ve Velké Úpě v Peci pod Sněžkou začala demolice budov, na jejich místě vznikne rozsáhlý apartmánový komplex. Bude ho tvořit 6 hlavních budov s celkovou rozlohou 7000 metrů čtverečních. Projekt zahrnuje také obchody, restaurace, lékárnu a dvě lékařské ordinace. Vše má být hotové do konce roku 2029. Sport. Liberecký útočník Jaromír Perez přijde kvůli zlomenině nohy o začátek hokejové extraligy i ligy mistrů. 21-letý hráč se zranil po zásahu pukem v přípravném utkání proti Kladnu. Hráč Bílých tygrů bude podle klubu chybět zhruba 6 týdnů. V minulé sezóně Perez v základní části nasbíral 9 gólů a 10 asistencí. Počasí. Dnes čekejme většinou zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat, lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, zejména na horách a na severu kraje. Večer budou od západu srážky četnější a můžou se přidat i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. A vítr fouká místy slabý, jinak čekejme mírný jihozápadní až západní, na horách pak přechodně až čerstvý, který k večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ulice Lidická a Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou jsou uzavřeny kvůli práci na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Je tu přesná polovina pracovního týdne, znamená to tedy středu, dnes s datem 19. srpna. Přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, konkrétně 4 minuty po 5. hodině právě středečního dobrého rána. A teď trochu vystrašíme studenty, přeskočíme i zbytek prázdnin, posuneme se tedy na začátek září, ale nebojte se ničeho, těch 11 dní stále tedy v tomto momentě zbývá. Původně stát totiž počítal s tím, že takzvané přípravné třídy v základních školách v roce 2029 skončí. Teď ale ministerstvo školství přišlo s tím, že je zachová, a to i přesto, že už od příštího roku ubude kvůli přísnějším pravidlům dětí, které dostanou odklad školní docházky. A otázka tedy, která se nabízí, pro koho vlastně ty přípravné třídy budou. To je hlavně věc, kterou jsme společně probírali a hlavně probereme ve vysílání už za okamžik v dnešní první reportáži. Řidičům popřejeme šťastnou cestu, hlavně popřejeme vydařenou středu a k tomu příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Pro někoho možná za současného počasí více než idylická věc. Vydali jsme se na slunečné pobřeží ve stejnojmenné písni Věry Špinarové, a to 12 minut po 5. hodině. Zdravíme vás tedy u vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to ve středu 19. srpna. Byť jsme před okamžikem nastínili, že se vydáme také do škol, alespoň částečně. Pro některé děti totiž může být rok navíc před nástupem do školy klíčový. Pokud dostanou odklad, můžou zůstat ve škole nebo nastoupit do přípravné třídy, kde si postupně zvykají na školní prostředí a režim. Přípravné třídy přitom měly od září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti budou přípravné třídy vlastně určené.
1: On byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
2: Syn Evy z Prahy dostal odklad a nastoupil do přípravné třídy.
1: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí.
2: Děti v přípravné třídě chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
3: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učí ty dovednosti, které to dítě potřebuje proto, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
2: Přípravné třídy jsou pro děti s odkladem školní docházky. Odklady mají ale nově dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, potřeba určit, pro koho budou.
4: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladu je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: Dětí s vážnějším zdravotním stavem nebude tolik, takže přípravných tříd třeba bude potřeba méně. Podle ministerstva školství bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Nejprve je proto potřeba zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
2: Ministerstvo taky zváží, jestli by děti nemohly dostávat odklady i dodatečně. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji? Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se však oblačnost může protrhávat, lokálně se ale vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách dnes 18 až 21 stupňů Celsia a ráno místy slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr. Tak taková bude středa 19. srpna v Libereckém kraji.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 5 hodin a 21 minut se alespoň na okamžik můžeme vydat k odpolednímu vysílání Českého rozhlasu Liberec, protože právě dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha, a to Patrik Eliáš. Dozvíte se například i to, proč odmítl nabídku hokejového klubu New Jersey Devils. Být trenérem bylo těžké tuto roli v klubu odmítnout?
1: Bylo to strašně těžké, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta, a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech, a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády, a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji.
0: Vy si celý rozhovor s Patrikem Eliášem můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: jakými problémy se potýkají rybáři v Chrastavě? Ne, na to se podíváme v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poplatky za obnovitelné zdroje energie bude za firmy a domácnosti platit stát i příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Shodli se na tom s ministryní financí. Do 30. října mohou obce, ale i různé spolky nebo sportovní organizace žádat Liberecký kraj o peníze na podporu single tracků a bike parků. Kraj tím reaguje na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační a výkonnostní sportovce. Rybáři v Chrastavě na Liberecku řeší problémy se suchem na řece Jiřici. Vody ubývá, kvůli horkému počasí se ohřívá, proto je v ní nedostatek kyslíku. Ryby se proto stahují do míst, kde je voda chladnější a lépe okysličená, třeba pod stromy. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní, test agentura hodnotí jako úspěšný. V Demokratické republice Kongo už je přes 5000 nakažených ebolou, informovala o tom regionální pobočka Světové zdravotnické organizace. Aktuální epidemie je tou nejhorší v dějinách země. A bude většinou zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky především na horách a na severu kraje. Večer čekáme od západu srážky četnější a můžou se přidat i bouřky. Odpolední teploty vystoupí dnes až na 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pokládka kabelu uzavřela ulici Dětřichovskou v Liberci. Objížďka je značená, vede ulicemi Hejnická, Studánecká a Ztracená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy dobrého rána během středy 19. srpna. Zdraví vás Český rozhlas Liberec, a to 2 minuty po půl šesté. Čeká nás cesta do Turnova. Obyvatelé Turnova totiž musí do konce listopadu odstranit náhrobky a pietní předměty ze zvířecího hřbitova na Vesecku. Pohřebiště tam funguje přes 30 let, je ale nelegální. Téma, kterému se věnovala také naše redaktorka, a my ho ve vysílání nabídneme už za okamžik. Přejeme příjemný poslech a přejeme dobré středeční ráno. No.

0: 5 hodin 40 minut 19. srpna v kalendáři a nás tedy ve vysílání čeká cesta na Turnovsko. Briteček, Angie nebo Punťa. I takové náhrobky připomínají pochované domácí mazlíčky na zvířecím hřbitově v Turnově. Pohřebiště s desítkami hrobů se ovšem nachází na pozemku Lesů České republiky a není oficiálně povolené. Lidé proto musí do konce listopadu odstranit všechny náhrobky, svíčky, nápisy i další vzpomínkové předměty.
1: Tady na Vesecku, kousek od lesní cesty a přístřežku, jsou desítky zvířecích hrobů. Některé jsou oplocené, jsou u nich živé, sušené i umělé květiny. Lidé sem dávají také různé ozdoby, fotografie v rámečcích a podle jednoho obyvatele z Turnova je tu hřbitov už poměrně dlouho.
2: Já měl kočky, že jo, ty mi zemřeli, tak jako to v lese, ty zvířata jsou dávno rozložený a jsou jenom kostřičky.
1: A jak dlouho tady je, věděl byste?
2: No, já mám mapy orientačního běhu a náznaky už jsou kolem 84. roku.
1: Na zvířecí hřbitov upozornil veřejnost deník CZ a státní lesy vyzývají obyvatele, aby z tohoto lesa odklidili všechno, co do něj nepatří. Pokračuje mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová.
3: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy. Obdobné nelegální pohřebiště zvířat jako v Turnově, tedy ve srovnatelném rozsahu, v současnosti na pozemcích Lesů České republiky neregistrujeme.
1: Lidé v Turnově nemají moc možností, kde svého domácího mazlíčka pochovat. Vybudování legálního pohřebiště je podle starosty Tomáše Hokeho ze starostů pro Liberecký kraj administrativně mimořádně obtížné.
4: Ještě prochází to jako vnitřní diskuzí, co s tím jako budeme dělat, jestli vůbec bychom něco takového měli řešit my jako město Turnov, nebo to třeba nechat na nějakém soukromém subjektu. Pak samozřejmě ještě existují určité jako pietní boxy, kde se lidé mohou se svým zvířátkem rozloučit. Tady v Turnově ho zatím nemáme.
1: Po republice fungují například krematoria pro domácí mazlíčky. V Libereckém kraji jsou dvě. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Nejvyšší teploty dnes mezi 23 až 26 stupni. Na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni a po většinu dne bude zataženo až oblačno. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Ráno místy slabý, jinak mírný, jihozápadní až západní vítr. Na horách přechodně až čerstvý a biometeorologická předpověď pro dnešek taktéž mírná, tedy na jedničce.
2: Prší a venku se setmělo.
3: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 10:30.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skupinou Kamelot nás alespoň na okamžik měl možnost uchvátit Pálava, to v 5:49. Teď už budeme hodovat a o prostřený stůl se nepostará nikdo jiný než vyhlášená kuchařka Stella Zázvorková. Kdyby žila v dnešní době, určitě by si hravě poradila s rozmanitými úkoly v populárních kulinářských soutěžích. Díky našemu archivu si poslechněte, jak k ní kdysi na návštěvu přišel herecký kolega Bohuš Záhorský a další hvězdy své doby.
1: Světa znalý člověk, elegán, gurmán, jako byl mistr Eduard Kohout, že? Tak jednoho krásného dne říkal, no a kam pak se to, Bohoušku, zase strojíte? A on povídal, já jsem pozvaný panem režisérem Roháčem k paní Zázvorkové na večeři. Ona je vynikající kuchařka. A pan Eduard Kohout se tak podíval po výšině a povídal mezi herečkama, znám jenom jednu a to je paní Jiřina Šejbalová a ty ostatní to jsou epigonky a břídělky, jo. No ale Boušek Záhorský řekl, tak dobře, tak pojďte se mnou a uvidíme. Ovšem zatelefonoval mi, no já byla úplně spocená, ale tenkrát jsem sehnala někde telecí a udělala jsem z toho takovou jakoby věncovou roládu, já to nadíla míchaným vajíčkem, nasekaný očka jsem tam dala, aby tam byly taky kaprlata, protože ty se nesehnala, ještě jsem tam do toho dala další takovou fášni, jo, zabalila, takhle jsem to upekla a pak jsem k tomu takhle postraně dávala nějakou tu zeleninu, jako saláty a do prostředka jsem dala rýži, dala jsem tam brambory restované, že jo, a ještě jsem tam dala takový vlastně trošku ten těstovinový jako salát. Už tenkrát jsem na to přišla, že to je dobrý, když se udělají dobré těstoviny a dala jsem to tam jako třetí takhle do toho. A to jsem přinesla na ten stůl. Oni teda, když přišli, tak vypadali nádherně, protože každý z nich nesl pan Eduard Kohout nějaké velice vzácné dvě pistole vína. Bohoušek Záhorský měl zase červené víno v takové butylce, jo, které koupil někde v bezcelním prostoru. No bylo nás na to asi takových, no počítám 6 nebo 7 lidí. No a já jsem tak vždycky po očku mrkla na toho Eduarda Kohouta, protože jsem se doslechla, že mluvil o těch břídilkách a epigonkách, jo? No a nic se nedělo. On nic nechválil, nijak zvlášť nechválil, víte? Ale velice mi to vynahradil při odchodu. Když si bral ten svůj takto sformovaný klobouk na hlavu, tak se otočil a povídal. Stelinko, myslel jsem si, že je mezi herečkami jenom jedna, která umí vařit, ale jsou dvě.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Studenti oboru požární ochrana v Semelech budou mít lepší zázemí. Před Českolipským kostelem v Mariánské ulici opravují schody. Za rozpad biologického tělesa sochaře Josefa Klimeše v Mostě může nejspíš degradace materiálu. A čeká nás oteplení, velká oblačnost a občasné srážky, které k večeru budou četnější. Teploty vystoupí až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Lída Jiroutová. Cvičnou požární věž a hasičský polygon nakonec v areálu střední školy v Semelech budou mít. Kraj zvažoval, že kvůli vysokým nákladům ze současných úprav školy škrtne. Staví tam ještě nové dílny pro učební obory instalatér, zedník, tesař nebo elektrikář. Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj si lepší zázemí zaslouží také studenti oboru.
3: Zůstalo tam všechno, co bylo naprojektované. Ten stav jsme tam viděli a bylo nám jasné, že to jinak nepůjde. On ten obor se učí na málo místech v republice, takže je tam i velký zájem dětí z jiných nejenom měst, ale i krajů. Proto dává smysl ten obor podpořit.
1: Práce ve škole potrvají do října příštího roku. V České Lípě začala rekonstrukce schodiště před kostelem Narození Panny Marie. Schodiště spojující Mariánskou ulicí s parkem je kvůli špatnému stavu několik let uzavřené. Na jeho obnovu římskokatolická církev neměla peníze. Na začátku roku 2024 si schody a okolní pozemky převzalo město a začalo s přípravou oprav. Zakázka má být dokončena v závěru roku. Za odlomení části díla sochaře Josefa Klimeše v Mostě podle kamerových záznamů nikdo nemůže. Plastika přezdívaná létající talíř nebo UFO se zřítila minulý týden ve čtvrtek. Odlomená část přitom není původní součástí plastiky. Doplněna byla v roce 2014 a před 3 lety byla plastika restaurována. Pokračuje mluvčí města Most Klára Vedrová.
4: Známá plastika v parku Střed přišla o jednu ze svých částí. Ta se samovolně uvolnila a spadla na zem. Okamžik zachytil městský kamerový systém, který potvrdil, že v době pádu se u díla nikdo nenacházel. Příčinou poškození je pravděpodobně degradace materiálu.
1: Prostor kolem plastiky v parku Střed je podle Vedrové zabezpečený. Americký prezident Donald Trump zveřejnil mapu, na které označil Hormuzský průliv za nové americké území. Náměstek iránského ministra zahraničí Kazem Garabadidi v reakci na síti X napsal, že Trump žije v bludu. Americký prezident taky dodal, že Spojené státy neplánují žádné rozhovory s Íránem. Navzdory utlumenému provozu v průlivu Trump uvedl, že trasa zůstává otevřená. Včera jednu ze 6 lodí, které po ní pluly, zasáhl neznámý projektil. Sport. Ve věku 77 let zemřel bronzový olympijský medailista ve veslování Vladek Lacina. Československý reprezentant získal cenný kov na hrách v Montrealu v roce 1976 jako člen posádky párové čtyřky. Lacina byl spolu s Jaroslavem Helebardem zároveň jediným českým veslařem, který kdy na olympiádě startoval ve 3 různých disciplínách. Počasí. A po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, a to pravděpodobně během odpoledne a večera. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem je kvůli stavebním pracím zaveden v ulici Šluknovská v České Lípě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 6. hodině v kalendáři 19. srpna. Je tu středa, polovina pracovního týdne, a pokud se postupně probouzíte do nového dne, popřejeme nejen dobré ráno, přejeme také příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Liberec. Zamířit budeme moci za zajímavým tématem už za okamžik. Nás totiž budou zajímat novopečené maminky, které na ní mají u pojišťovny nárok. Ne všechny se ale ke službě po porodu dostanou. Jen doplňme, řeč je o návštěvách porodních asistentek u žen doma. Co s tím chtějí pojišťovny dělat, to jsme zjišťovali, a podrobnosti tak budeme moci nabídnout už za okamžik právě během středečního dobrého rána. Popřejeme také úspěšný a pokud možno poklidný den v naší společnosti.
2: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Naskok také do Švédska za skupinou ABBA. My můžeme pokročit také ve vysílání, které jsme slíbili před okamžikem. Teď už tedy v čase 11 minut po 6. hodině. Od začátku letošního roku mají matky v 6 nedělích nárok na 3 návštěvy porodní asistentky u sebe doma. Ne všechny se ale k této službě dostanou, a to zkrátka kvůli tomu, že je porodních asistentek, které docházejí až domů, málo. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly letos v prvním čtvrtletí skoro 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů by jich ale mohlo být více než 50 000.
1: Ve chvíli, kdy vy odejdete s malým miminkem, moc nevíte, co s ním máte dělat doma, a nabídnou vám potom, že k vám dorazí na nějaký zhruba měsíc, tak mně přijde, že to vlastně ztrácí ten význam.
2: Říká Barbora z Prahy. O návštěvu porodní asistentky požádala u své pojišťovny krátce po návratu z porodnice. Nejbližší volný termín byl ale až za 3 týdny.
1: Došla paní a když jsem se ptala na to, jak si požádat o tu druhou nebo třetí návštěvu, tak mi bylo sděleno, že teďka o prázdninách nestíhají a v podstatě by bylo lepší, kdybych se o to požádala, že stejně ke mně asi nedorazí. Já jsem si přesto v aplikaci o to zkusila požádat a už se mi nikdo neozval.
2: Teď jí přitom končí 6 nedělí, takže zbylé 2 návštěvy, na které má nárok, už nejspíš nevyužije. A že je porodních asistentek málo, ukazuje i průzkum jejich unie z letošního května. Odpovídalo v něm 108 žen, které porodily tento rok v prvním čtvrtletí. Službu chtělo využít skoro 90% z nich. Zhruba třetině se ale nepodařilo zajistit ani jednu návštěvu. A z těch, které službu využily, měla asi polovina návštěvu jednu. Často více než 2 týdny po porodu.
3: Je to taková poloakutní péče, kdy ta žena jde domů a vlastně do 3-4 dnů by tam ideálně měla přijít porodní asistentka. A na to kapacity zatím nejsou. Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby měli vlastně tu její péči dřív z vlastních peněz.
2: Popisuje prezidentka Unie porodních asistentek Martina Suchardová. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale má porodních asistentek postupně přibývat.
4: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
2: Porodní asistentka na návštěvě zkontroluje, jestli se matka po porodu správně hojí, ptá se na její psychický stav nebo poradí s kojením. Pokud ale ženy mají problém porodní asistentku sehnat, můžou se obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Po většinu dne bude v Libereckém kraji zataženo až oblačno, přechodně se však oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s větší pravděpodobností během odpoledne a večera. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni. Biometeorologická předpověď ale mírná, a to na jedničce.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Znáš mě?

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 19. srpna, svátek má Ludvík. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hanácká metropole Olomouc dostala novou nemocnici před 130 lety v roce 1896. Dnes je to fakultní nemocnice. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí. 3 v Praze, 2 v Brně. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
3: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
2: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reform, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
4: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
2: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
5: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
2: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.

0: Jakým způsobem Semilská radnice zjišťuje zájem o potenciální krytý bazén? To se za okamžik dozvíte od Lídy Routové.
1: 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Studenti za nájem.

0: My v bytech zaplatí letos víc než loni, vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě, jenže i jejich ceny rostou. Nejdražší je Praha. Semlská radnice zjišťuje v online dotazníku, jaký mají tamní obyvatelé zájem o stavbu krytého bazénu. Ten chce vybudovat v přístavbě u sportovního centra. Čtenáři v Kamenickém Šenově na Českolipsku ušetří. Tamní městská knihovna od září na rok ruší registrační poplatek. Radnice chce krokem zvýšit zájem lidí o návštěvy knihovny. Senát dnes projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si od systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu. Opozice ale očekávaný přínos EET zpochybňuje. Česká tenistka Sara Bejlek se probojovala na turnaji Master v Cincinnati do osmifinále. Ve třech setech porazila Rusku Alexandrovou. Ze třetího kola postoupila také Linda Nosková a Jakub Menčík. A čekejme většinou zataženo až oblačno. Přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, a to hlavně odpoledne nebo k večeru. Teploty odpoledne vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou tu ještě informace pro řidiče. Zúžené jízdní pruhy máme hlášené kvůli práci na silnici v ulici Jungmanova v Liberci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Řidičům přejeme šťastnou cestu, vám tedy našim posluchačům a příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, a to hned po zprávách Lídy Routové. Také po půl sedmé můžeme nastínit, co nás čeká už za okamžik, to společně totiž probereme další aktuality z libereckého kraje a chybět před sedmou hodinou nebude ani cesta za těmi nejmenšími, za předškoláky, a společně s nimi dnes probereme téma ryze pohádkové, tedy královny. Do té doby spousta písniček, jako hned po zprávách skupina Krištof a s nimi tak nějak málo tančím. Všem strunám.

0: S Pavlem Bubkem a Karlem Zichem jsme se na okamžik přesunuli na Power Street ve stejnojmenné písni. Ta nám dozněla 9 minut po půl sedmé v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec, a to během středy 19. srpna. Je to také ideální čas na to, abychom se společně podívali na další aktuality libereckého kraje. Ku příkladu v Semilech plánují na zítřek, tedy na čtvrtek, odstávku elektrické energie, a to v části Podmoklice. Konkrétně od 7.30 až do 19.30, konkrétně v ulicích Brodská, Chuchelská, Kozákovská, Lešákov, Letná, následně v Lipách a Vladimíra Komárka. S tím tady bude lepší počítat, přesunout se ale můžeme i za, myslím si, velmi příjemnou událostí, a to do Bílého kostela nad Nisou. Tam totiž zvou právě tuto sobotu na mysliveckou zábavu s názvem Slavnosti sněženek. Těšit se můžete na dobroty, které vám ze svých úlovků připraví sami myslivci. Začátek je plánovaný na 17. hodinu na chatě Diana a od 19. hodin bude na místě také hudební doprovod. Tak pokud ještě na víkend vymýšlíte program, ladíte plány, tak věříme, že v tomto směru jsme třeba byli schopni poradit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V případě, že čekáte další pro letošní rok typický letní den, pravděpodobně zklameme. Po většinu dne totiž bude zataženo až oblačno, přechodně se však oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s větší pravděpodobností během odpoledne a večera. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 23 až 26 stupni, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. Ráno místy slabý, jinak mírný, jihozápadní až západní vítr. Na horách přechodně až čerstvý, večer bude vítr slábnout.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: kalendáři 19. srpna právě dnes uplynulo 430 let od narození dcery anglického krále Jakuba I. a české královny Alžběty Stuartovny. Ta byla totiž v 17. století manželkou českého krále Fridricha Falckého. Tolik trocha historie, teď už pro odlehčení z předškoláky, kterých se redaktorka Petra Beránková ptala na královnu.
1: Že může mít na sobě korunu na hlavě.
2: Že může mít hezký oblečení a může mít krásnou korunku. A ještě ta královna to může mít na ušnice.
3: Jaké náušnice nosí královna?
2: Hezké. Hodně nazdobená je.
4: Ta je hlavní člověk.
3: Žije nebo vládne ještě nějaká královna někde?
2: Nevím ještě. Ta jedna nedávno umřela.
3: Co musí dělat královna a jak by měla vládnout?
2: Hůlkou svojí velikou.
3: Ano, myslíš si, že je kouzelná?
2: Jenom ta hůlka.
3: Co ještě dělá královna?
2: Rozhoduje, určuje, že někdo pomáhá lidem.
3: Kdo je manželem královny?
2: Král.
3: A jak se jmenuje dcera od krále a od královny?
2: Princ a princezna.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Příští rok by stát měl nabrat víc příslušníků bezpečnostních složek, chce jim taky zvýšit plat. Kvůli výměně asfaltu budou na průtahu Libercem od poloviny září další dopravní omezení. Most přes silnici, který propojí ski areály ve Špindlerově mlýně, se už podařilo usadit. A dnes bude velká oblačnost, občas dne srážky, které se přidají odpoledne k večeru. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Ministerstvo vnitra chce příští rok nabrat víc příslušníků bezpečnostních složek. Plánuje taky zvyšovat jejich plat. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z ANO. Právě s ní ve středu jednali ministři o rozpočtech svých rezortů pro další rok. Metnar po schůzce řekl, že jeho dlouhodobým cílem je, aby v roce 2029 dosáhl nástupní plat policistů na 50 tisíc korun.
6: S tím je spojeno celkové navýšení nejenom těch nově nástupších, ale všem policistům, respektive příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistů, hasičů, celníků, vězenské služby a dalších příslušníků bezpečnostních sborů.
4: Od poloviny září čeká řidiče na průtahu Libercem další dopravní omezení. Půjde o úsek od obchodního centra Nisa ke zjezdu na Doubí. Teď tam ředitelství silnic a dálnic opravuje dešťovou kanalizaci ve středovém pruhu. Od poloviny září pak přijde na řadu výměna asfaltu v krajních jízdních pruzích jak směrem na Turnov, tak při vjezdu do Liberce. Podle Jakuba Huška z ředitelství silnic a dálnic bude proto doprava v obou směrech vždy v jednom jízdním pásu.
7: Teď to z Liberce bylo dvěma pruhy, takže zdržení bylo minimální a do Liberce už se občas stálo ve špičkách, nicméně od poloviny září už se bude jezdit 1+1, takže by se mohly tvořit kolony ve špičkových hodinách do poloviny listopadu. Je tady přibližně 41 000 metrů čtverečních asfaltových ploch na výměnu.
4: Nad hlavní silnicí z Vrchlaví do Špindlerova mlýna se objevila další výrazná část do budoucího propojení ski areálu svatého Petra a Medvědína. Stavbaři usadili ocelovou konstrukci mostu přes hlavní dopravní tah u dojezdu nové sjezdovky lesní. Práce byly původně rozvržené na 2 dny. Nakonec se je podařilo zvládnout v jednom zátahu a zkrátit tak omezení dopravy. Ještě asi 30% klecových chovů slepic musí do konce roku přestavět čeští chovatelé. Je to zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zrušení chovů. Sport. Liberecký útočník Jaromír Perez přijde kvůli zlomenině nohy o začátek hokejové extraligy i ligy mistrů. 21-letý hráč se zranil po zásahu pukem v přípravném utkání proti Kladnu. Hráč Bílých tygrů bude podle klubu chybět zhruba 6 týdnů. V minulé sezóně Perez v základní části nazbíral 9 gólů a 10 asistencí. Počasí. A čekejme zatažený až oblačný den. Přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, zřejmě během odpoledne a večera. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Na horách dnes naměříme teploty mezi 18 až 21 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A ulice Ještěcká v Liberce je kvůli práci na inženýrských sítích zúžena na jeden jízdní pruh.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Během středečního dobrého rána přejeme příjemný poslech našeho vysílání. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec ale budeme mít možnost, myslím si, vykouzlit si úsměv a trochu zaspomínat a k tomu si rozdat spoustu sportovní radosti. Připomeneme si totiž nejlepšího střelce české fotbalové reprezentace. Můžeme připomenout Jana Kollera, který před 15 lety ukončil svou veleúspěšnou kariéru. Možná jste si právě teď vybavili jeden z jeho pěkných gólů a že jich bylo radosti, úsměvu, to bylo na rozdání. A proto si právě tohoto střelce už za okamžik budeme mít možnost připomenout také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 4 minuty po 7 hodině a my přejeme příjemný poslech.

0: Pavel Novák a s ním píseň Asi. 11 minut po 7 hodině a to během středečního dobrého rána, do kterého vás zdraví Český rozhlas Liberec. Můžeme doplnit, myslím si, zajímavou statistiku a k tomu následně i trochu zavzpomínat. 55 gólů v reprezentaci, bronz z mistrovství Evropy i tituly z Česka, Belgie a Německa. Před 15 lety skončila profesionální kariéra fotbalisty Jana Kollera, nejlepšího střelce v historii národního týmu.
1: Profesionální kariéru ukončil nejlepší střelec v historii české fotbalové reprezentace Jan Koller.
2: Ani mi to nepřijde, mně přijde, jako by to bylo nedávno, když jsem končil fotbalovou kariéru.
3: Popsal Jan Koller závěr své profesionální kariéry. Kvůli rodině se vrátil na jih Francie do Cannes a i když tam v 38 letech pořád sázel góly ve velkém, zdraví bylo proti.
2: Když jsem si natrhl lýtkový sval, tak jsem usoudil z minuty na minutu, že už opravdu to dál nejde a že bude nejlepší to prostě utnout hned a v ten moment jsem se rozhodl skončit.
3: Řekl Koller radiožurnálu Sport, teď je vytáhlému útočníkovi 53 a cení si velké řádky svých úspěchů. Tituly v české, belgické i německé lize, bronzové reprezentační tažení na Euro 2004 a pozice nejlepšího střelce v historii národního týmu. K tomu navíc uchvatná bilance 91 zápasů, 55 gólů. A Koller si pořád drží renomé, je ambasadorem domácího poháru, stal se televizním expertem a teď ho poznávají i teenageři. Hitem léta u mladých je totiž skladba rapera MC Kennyho nazvaná prostě Jan Koller. A fanoušky na internetu pořád baví situace z 9. listopadu 2002, kdy český útočník v bundesligovém souboji na trávníku Bayernu Mnichov musel po vyloučení Jense Lehmanna do branky. Udržel za Dortmund čisté konto a dostal se do nejlepší jedenáctky kola. Ne jako forward, ale jako gólman. A komentátoři jeho výkon ocenili slovem superparáda.
4: Pizarro, Santa Cruz, da kommt Ballack und Koller, superparáde von Jan Koller.
2: Když ten zápas jsme tenkrát prohráli, takže ta nálada nebyla taková, tak já jsem si těch 20 minut v bráně opravdu skvěle užil.
3: Dodal Koller, který si roli brankáře tu a tam vyzkouší v dresu rodné jihočeské Smetanovy Lhoty.
2: Teď jsem jim slíbil, že nám odešel jeden brankář a ten druhý je hodně vytížen, takže když jim bude chybět brankář, tak si stoupnu do brány občas, ale už i tady jsem to zakončil a fotbal už jen třeba nějak charitativně a nějaký exibice.
3: Nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller uzavřel svou profesionální kariéru před 15 lety. František Typovský.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ani dnes si nebudeme užívat léto, minimálně takové to plnohodnotné, jako po většinu prázdnin. Můžeme doplnit, že nás dnes čeká zataženo až oblačno. Přechodně se však oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, s větší pravděpodobností během odpoledne a večera. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď taktéž na jedničce, ráno místy slabý, jinak mírný, jihozápadní až západní vítr.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Medicine man!

0: Co nabídne víkendový festival Jablonecká perle, to se za okamžik dozvíte ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly od ledna vzrůst. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO půjde o jeden z nejvýraznějších růstů platu ve veřejné sféře za poslední roky. Juchelka se na tom dohodl s ministryní financí. Cvičnu, požární věž a hasičský polygon nakonec v areálu střední školy v Semilech mít budou. Kraj zvažoval, že ho kvůli vysokým nákladům ze současných úprav školy škrtne. Centrum Jablonce nad Nisou v pátek a v sobotu zaplní festival Jablonecká perle. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové.

0: připomene mimo jiné i 160 let od povýšení Jablonce na město. U hřbitova v Dubé na Českolipsku vzniká dráha pro kolečkové brusle. Vyasfaltovaný okruh nechala radnice postavit na pozemcích, které dostala darem. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahajuje dvoudenní návštěvu Severní Makedonie ve Skopje a v Ohirdu se setká s tamními vládními představiteli. A dnes bude většinou zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, a to především odpoledne nebo k večeru. Teploty odpoledne vystoupí až na 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Na silnici 1/16 mezi obcemi Čistá Uhorek a Horka u Staré Paky se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. V úseku se můžete zdržet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Řidičům tedy přejeme šťastnou cestu, vám našim posluchačům přejeme po 7:30 také příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Středeční dobré ráno hned po zprávách Lídy Routové pokračuje, a to nejen dalšími písněmi, hned po zprávách to bude Václav Neckář a s ním také Mýdlový princ, ale podíváme se také na nové české činidlo pro úpravu surové i odpadní vody, které odstraňuje nežádoucí látky, a to včetně fosforu, a to při jakékoliv teplotě vody. Téma, které otevřeme před 8 hodinou.

0: Další nestárnoucí písnička našeho ranního vysílání, to byl Karel Gott a s ním také Zůstanu svůj v 7:38. Vítáme vás do nového dne, zdravíme vás u poslechu a hlavně přejeme úspěšnou středu s datem 19. srpna. Společně se můžeme opět vydat za dalšími aktualitami z Libereckého kraje. Ku příkladu v Hrádku nad Nisou se můžete přihlašovat, a to konkrétně adepty na cenu města. Pokud znáte někoho, kdo si poděkování města zaslouží, dejte o něm vědět. Své návrhy můžete sdělit osobně na odboru dotací a rozvoje města a kultury, případně v podatelně městského úřadu v Hrádku nad Nisou, nebo elektronicky, a to na e-mailovou adresu, která je uvedena na webu města. Ocenění může být navrženému kandidátovi uděleno také za mimořádné počiny spojené s osobním hrdinstvím a odvahou. Termín odevzdání návrhu je do 20. září. A přesunout se můžeme do Jablone v Podještědí. Tamní sběrný dvůr totiž upozorňuje obyvatele, že nepřebírá plné hasící přístroje, protože k jejich převzetí nemá potřebné povolení. Staré hasící přístroje můžete odevzdávat ve specializované firmě v Liberci, konkrétně Albeko v Ruprechticích. Její provozní doba je od pondělí do pátku od 6:30 ráno do 15. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jen 2 minuty nás dělí od 7:45, my se k tomu času rozhodně přiblížíme, a to i po předpovědi počasí. Chtěl bych ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu pana Jana Hrubého. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, myslím si, můžeme asi prohlásit, že nám tedy pokračuje ta chladnější část letošního léta. Jak moc chladná středa v Libereckém kraji bude?
2: Je to tak, aktuálně, když se podíváme na stanice, tak na stanicích měříme od 14 do 16 a na obloze aktuálně máme zvětšenou oblačnost a výjimečně se vyskytují i slabé srážky a vlastně ta velká oblačnost nám vydrží většinu dne, když přechodně může být té oblačnosti i méně a taky se nám během dne vyskytne lokálně občasný déšť anebo přehánky a svědčí pravděpodobností se srážky vyskytnou a na více místech během odpoledne a večera a dnešní maximální teploty očekáváme od 23 až do 26 stupňů Celsia a co se týče větru, tak ten máme aktuálně slabý, ale během dne by se nám měl rozfoukat na mírný jihozápadní a západní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Vy jste to vzal teda pěkně kompletně, víme tedy, že vlastně ráno chladnější, ale přes den ty teploty opět porostou a to myslím si do relativně příjemných hodnot. Můžeme nastínit ty následující dny, jaký tam bude trend toho počasí, zdali nám to zůstane právě v podobném měřítku jako právě teď v těchto dnech, anebo naopak se třeba začne zase oteplovat?
2: No vypadá to, že by nám ty teploty se měly udržovat to v tom rozmezí v těch maximech okolo těch 26-27 stupňů Celsia a co se týče těch srážek, tak vlastně zítra už očekáváme ojedinělé přehánky nebo bouřky, ale těch srážek bude odpoledne a večer více a budou teda četnější a v těch dalších dnech tam už očekáváme, že by se ty srážky měly stále vyskytovat. Ale kolik, tak to budeme upřesňovat.
1: Určitě si srážky pohlídáme. Na druhé straně ten výhled minimálně teplotní není vůbec špatný. Informace nám tedy v ranních hodinách předal z Českého hydrometeorologického ústavu pan Jan Hrubý. Děkujeme za to, přejeme krásný den. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Ano.
3: Prší a venku se setmělo.
4: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 10:30.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Vítek, jméno, které například po dni otevřených dveří tady u nás v Českém rozhlase Liberec znám velmi dobře z písní Mám rád vůni tvý kůže, a to 10 minut před 8 hodinou. Před okamžikem jsme řešili počasí společně s meteorologem a teď budeme moci lehce navázat. Ostatně letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselejší. Vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd činidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Funguje i při čištění odpadních vod, především od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody.
1: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji pivo Konský, tak byla snaha, aby i to činidlo, které jsme vymysleli, mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně, ono obsahuje železo a to barví do té žluto-hnědé barvy.
2: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu, a to bez ohledu na jejich teplotu.
1: To naše činidlo je specifické, že ty základní účinné složky jsou tady obě, to znamená železo i hliník, a jsou na nějakém anorganickém nosiči.
2: V podstatě jako řetízek z přívěsky, který odstraní nežádoucí látky, včetně fosforu.
1: Zároveň potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
2: A to si tady můžeme hned ukázat, protože vy tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců, které jsou průhledné a jsou zaplněné.
1: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úpravna vody v Plzni. Je to sujová voda z řeky Úhlavy.
2: V každém z válců jsou tady zhruba 2 litry vody.
1: Teďka zrovna z těch sklenic vyjíždí míchadla.
2: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
1: A nadávkuju ho do té sklenice.
2: Takže průhledná voda změnila logicky barvu. A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
3: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
2: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
3: Chvílečku počkám a spustí se míchací kolony. Ta zkouška bude probíhat teď 30 minut.
2: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
1: Tady třeba ty vločky, které tam vznikají takové jako cucky.
2: To jsou ty nečistoty vlastně.
1: To jsou ty nečistoty s tím činidlem, které ono pospojovalo dohromady. Tak vidíte, že tady jsou takové krásně vyvinuté, začnou sedimentovat a ta voda nad tím už je krásně čirá. A i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda taková asi jako nejčirejší. A tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
2: Podobně činidlo odstraní nežádoucí fosfor z odpadních vod. Teď odborníci z Hydrologického ústavu hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: U Jablonecké základní školy Pasířská bude od podzimu omezena doprava před začátkem výuky. Semelská radnice zjišťuje v dotazníku, jaký mají tamní obyvatele zájem o stavbu krytého bazénu. V Peci pod Sněžkou začala demolice domů, které nahradí apartmánový rezort. A čeká nás oteplení, velká oblačnost a občasné srážky, které se přidají odpoledne a k večeru. Teploty vystoupí až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Lída Jiroutová. Jablonec nad Nisou na podzim omezí dopravu u základní školy Pasířská na sídlišti Žižkův vrch. Informovala o tom mluvčí magistratu Jana Fričová. Před školou bude zákaz parkování. Od 7:30 do 8:00 zároveň nebudou moci do ulice auta výjíždět vůbec. Jde o takzvanou školní ulici. Ve městě zatím podobné opatření není. V Pasířské ulici by zřejmě mělo začít platit v září. Záviset to bude na tom, jak rychle magistrát vyřídí administrativu.
4: V době omezení budou moct obyvatelé z ulice výjíždět, ale ne naopak. Po 8:00 se provoz opět obnoví. Pokud rodiče budou potřebovat dítě do školy přivést autem, můžou využívat místa pro krátké zastavení, která budou mimo bezprostřední prostor před školou. Zrušená parkovací místa před budovou školy nahradí stání v Ještěcké ulici. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Zájem o stavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel Semelská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od Masarykovy univerzity v Brně. Lidé můžou městu sdělit svůj názor na krytý bazén v dotazníku online.
5: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Liberec bude od příštího pondělí hostit festival skla a bižuterie Krystál Volivík. Na 36 místech se představí výrobci a designéři skla z Česka i ze zahraničí. Lidé můžou navštívit výstavy nebo křišťálový trh. Tématem je propojování kultur, proto Liberec navštíví i hosté z Jižní Ameriky. Ve Velké Úpě v Peci pod Sněžkou začala demolice budov, na jejich místě vznikne rozsáhlý apartmánový komplex. Bude ho tvořit 6 hlavních budov s celkovou rozlohou 7000 metrů čtverečních. Projekt zahrnuje také obchody, restaurace, lékárnu a 2 lékařské ordinace. Vše má být hotové do konce roku 2029.
2: Počasí.
3: Po většinu dnešního dne bude zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat během odpoledne a večera se lokálně přidá občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní, na horách přechodně až čerstvý a večer bude vítr slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšínská je zjednosměrněn provoz na centrum.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Teď už tady 4 minuty po 8 hodině, po zprávách od mikrofonu opět tedy zdravíme během dobrého rána. Připomínáme dnešní datum, a to 19. srpna, polovina pracovního týdne, takže tedy středa, a už za okamžik se společně budeme mít možnost vydat do Jilemnice. Právě tam se totiž přestavuje bývalé krajské gymnázium pro potřeby městské základní a mateřské školy dětí se speciálními potřebami. To nejdůležitější, kdyby mohlo být hotovo, prozradíme už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání.
2: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Dobré ráno pokračuje a my jsme rádi, že i dnes jste si naladili Český rozhlas Liberec 19. srpna v kalendáři a přejeme příjemný poslech i 12 minut po 8. hodině. Je to také čas, kdy se budeme moci vydat do Jilemnice. Nové prostory pro základní a mateřskou školu budou mít děti se speciálními potřebami právě v Jilemnici na Semilsku. Radnice spolu s Libereckým krajem rekonstruuje budovu starého gymnázia v centru města za zhruba 28 milionů korun. Mění se tam dispozice, rozvody a staví se výtah pro handicapované. V horních patrech bude také nová zdravotnická vyšší odborná škola.
1: Asi se tady bude muset dělat výtah.
2: Tady bude výtah prostřed, ano.
1: Říká stavby vedoucí Vlasta Jiránek.
2: To vypadá hrozně, protože ty stropy se museli schodit tady, protože tady se jako svěšoval, neupadal dolů. Takže tady budou minerální stropy nový, tak jsme se báli, že to spadne a jak to bývá občas takhle zrovna ve školách, že upadají ty stropy kolikrát. Tak tady jsme si báli, že to spadne, tak nám řekli, že to máme schodit.
1: Budova v minulosti sloužila jako chlapecká škola, teď je několik let opuštěná, pokračuje starosta David Hlaváč z ODS.
3: Pouze v zadní části, vlastně v nové přístavbě, nadále funguje škola Montessori. Jedná se o vnitřní rekonstrukci a přizpůsobujeme ji pro mateřskou a základní školu pro děti se speciálními potřebami a ve třetím patře se připravuje vlastně prostory pro ještě gymnázium a střední zdravotnickou školu, která by zde mohla vlastně rozšířit výuku o vyšší odbornou školu zdravotnickou, která vlastně naváže právě na zdravotnické vzdělávání v Jilemnici a samozřejmě i naší nemocnici MMN AS.
1: Rekonstrukce se provádí na základě memoranda mezi městem a Libereckým krajem. Radnice zajistila projektovou dokumentaci a výběr zhotovitele. Většinu zaplatí Liberecký kraj, dodává starosta Hlaváč.
3: Liberecký kraj bude mít od města Jilemnice pronajatou, samozřejmě za nájemné, které bude odpovídat jejich investici, to znamená, že snížené. A to všechno obsahuje memorandum, které jsme s Libereckým krajem uzavřeli. Je i nadefinováno, že ji bude mít pronatou minimálně na 50 let a vlastně s nějakým snížením toho nájmu, tak aby se vlastně umořil ten náklad, který do toho byl daný.
1: Rekonstrukce by měla být hotová příští rok před letními prázdninami. Děti by tam mohly nastoupit v září roku 2027. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Přesně tak, jak nám přislíbil meteorolog, ani dnes nám nepokračuje vedro a léto, respektive teplo, to nám pokračovat bude. Můžeme připomenout dnešní denní maxima 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. Po většinu dne očekáváme zataženo až oblačno, přechodně se však oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s větší pravděpodobností během odpoledne a večera. Biometeorologická předpověď dnes ale mírná, tedy na jedničce.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jeden z největších hitů ženského tria Black Milk, tedy můžeme přeložit jako černé mléko, a to píseň Modrej dým, ta nám dozněla v 8 hodin a 22 minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Můžeme se společně také v tomto čase podívat na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Výstavba obchvatu svoru na silnici první třídy číslo 9 se dostává do finální fáze. Součástí téměř dvoukilometrové trasy bude 5 mostů, jedna okružní křižovatka, jedna opěrná zeď, protihluková stěna, ekodukt i podchod pro pěší. Stavba, kterou jsme zahájili na podzim roku 2024, vyjde na 469 milionů korun a první auta se po něm projedou už letos v listopadu.

někdo dřína, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Jaký je zájem o studium na všeobecnou sestru v Česku? Ne, no to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Nad hlavní silnicí z Vrchlaví do Špindlerova mlýna se objevila další výrazná část do budoucího propojení ski areálu svatého Petra a Medvědína. Stavbaři usadili ocelovou konstrukci mostu přes hlavní dopravní tah u dojezdu nové sjezdovky lesní. Čtenáři v Kamenickém Šenově na Českolipsku ušetří. Od září tamní městská knihovna na rok ruší registrační poplatek. Radnice chce krokem zvýšit zájem lidí o návštěvy knihovny. Zájem o studium na všeobecnou sestru v Česku roste. Loni na obor nastoupilo skoro 1900 studentek, o 40% více než předloni. Vyplývá to z dat ministerstev školství a zdravotnictví. Česká tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Master v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 2-0 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou z Čechů taky Sara Bale.

0: Lek, Linda Nosková a Jakub Menšík. A čekejme většinou zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, a to hlavně odpoledne nebo k večeru. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Pertolticích pod Ralskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu uzavřen most přes Panenský potok.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik tedy další zprávy Českého rozhlasu Liberec. Ty pro nás přichystala Lída Jiroutová 19. srpna v kalendáři 8 hodin 32 minut a středeční ranní vysílání pokračuje. A pokračovat bude také tradiční věcí, a to bude krimi příběh. My se za okamžik budeme mít možnost vydat také na Českolipsko. Tamní strážníci totiž slouží pod heslem práce všeho druhu. Tak co zajímavého jim tedy práce přinesla v tomto případě, to pro nás shrnul Miroslav Holubec a vy se to už za okamžik dozvíte v dalším krimi příběhu. Dobré ráno a příjemný poslech.

0: Kdysi před lety, když ještě neexistovala městská policie, si lidi museli tak nějak vystačit sami. Když byl problém, pomohl soused nebo šikovnější příbuzný. Dnes lidé volají městské strážníky. Alespoň lidé v České Lípě. Miroslav Holubec pro nás má v dnešním krimi příběhu hned několik příkladů, že tamní strážníci pořádku opravdu zvládají téměř všechno.
1: Krimi příběhy.
2: Městská policie slouží primárně k udržení pořádku ve městě. Ne, že by zametali chodníky, míněn je tím jaksi klid a bezpečí ve veřejném prostoru. I když nejrůznější situace žádají po českolipských strážnících značnou flexibilitu. To, že jejich služebna funguje jako ztráty a nálezy, není asi nic výjimečného. Jen za poslední dva týdny tam evidují hned několik svazků ztracených klíčů, platební karty a dokonce i koloběžku. V jejich archivu zpráv ale najdeme i pomoc při odchytu koček v ulicích České Lípy. A kdyby jen koček. Nedávno přinesli na záchrannou stanici mládě kalouse, tedy malé sovičky, která vypadla z hnízda. Když si zabouchnete klíče od bytu a nemůžete se dostat domů, je asi dobré volat zámečníka. To jistá žena z České Lípy zavolala na městskou policii. Předpokládám, že to nebylo ze zištných důvodů, jelikož zámečníkovi za pomoc s otevřením bytu musíte zaplatit, zatímco městská policie je zdarma. Nicméně žena si zavolala původně jen pro radu a dispečer na místo vyslal hlídku. Nevím, co strážníky při výcviku učí, ale každopádně za pár minut byly dveře otevřené a žena se mohla vrátit domů. Městští policisté jsou možná na počkání čímkoliv, ale rozhodně nejsou taxikáři. Nedávno jim zavolal jakýsi muž a stěžoval si, že před jeho domem sedí člověk, který má soudní zákaz přiblížení. Dispečer mu nabídl, že tedy na místo vyšle hlídku. Muž ale opáčil, že by byl radši, kdyby ho odvezli na pumpu, že by si tam potřeboval koupit cigarety. Dispečer ho odkázal na taxislužbu a když se pak ukázalo, že před zmíněným domem ve skutečnosti nikdo nesedí, že šlo jen o ta cigára, nebylo už vůbec o čem mluvit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vaš

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Po většinu dne bude zataženo až oblačno, lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s větší pravděpodobností během odpoledne a večera. Ráno místy slabý, jinak mírný, jihozápadní až západní vítr a biometeorologická předpověď dnes také mírná, tedy na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
0: Český rozhlas Liberec. Rád.

Půlnoc, minimálně dle skupiny Poetika, na hodinách naštěstí 8 hodin 52 minut. Čas nám utekl skutečně, ale ne tak rychle. Za okamžik nás totiž čeká dopoledne pod Ještědem, kdy si i dnes budete moci užívat přítomnost Ivety Kalátové, která vás dopoledním vysíláním bude provázet, a 9 hodin 45 minut pokračuje Zámecké léto také s Pavlem Kutrnou. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec tak s přáním příjemného poslechu loučí Martin Kolín.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc. Na libereckém dopravním terminálu Fignerova budou od čtvrtka přesunutá další stanoviště. Donald Trump odložil uvalení 50% cla na kanadské produkty. A dnes bude velká oblačnost, občasné srážky se přidají odpoledne a k večeru a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Studenti za nájmy v bytech zaplatí letos víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly oproti loňsku ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Studenti, kteří chtějí ušetřit, můžou zvolit nájem samostatného pokoje ve sdíleném bytě. Nejdražší je tradičně Praha, podle realitních kanceláří ale dohání Brno.
3: Samostatný pokoj ve sdíleném bytě v Praze vyjde podle portálu S-Reality asi na 12 000 korun bez energií, v Brně asi na 9,5 tisíce. V Hradci Králové a Pardubicích je to necelých 8 tisíc, v Plzni přes 7 tisíc a ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 tisíc korun. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá hlavně dostupnost školy a vybavení bytu, třeba pračka nebo kvalitní internet. Podle serveru Bez realitky letos můžou nájmy v univerzitních městech ještě růst, a to až do poloviny podzimu. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: V Liberci začnou zítra platit další změny na dopravním terminálu Fignerova. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Budovu terminálu aktuálně rekonstruuje. Ve čtvrtek začnou dělníci pracovat na další části nástupiště. Z tohoto důvodu budou přesunuta stanoviště 3 a 4.
4: Od čtvrtka bude linka 25 ve směru Broumovská odjíždět z nástupiště číslo 1. Linky 18 a 600 do Bedřichova a k obchodnímu centru Globus budou odjíždět ze stanoviště číslo 5. Zbylé linky, které míří do Zeleného údolí, Doubí sídliště, Pilínkova, obchodního centra Nisa nebo do průmyslové zóny Sever, budou odjíždět z nového stanoviště s označením B. To bude v Blažkově ulici mezi obchodním centrem a parkovacím domem. Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Centrum Jablonce nad Nisou v pátek a v sobotu zaplní festival Jablonecká perle. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové připomene mimo jiné i 160 let od povýšení Jablonce na město. Program festivalu nabídne ukázky sklářské a bižuterní tvorby, hudbu, divadlo nebo třeba společnou lekci jógy. Motem letošního ročníku je to nejlepší z Jablonce. Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška. Trump ale na své síti Truth Social napsal, že se je odkládá o 3 dny. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle Trumpa Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Carneym uvedl, že v jednáních zbývá ještě mnoho práce. Trump zavedení 50% cel oznámil minulý měsíc. Zdůvodnil to diskriminačním zacházením Kanady vůči americkým alkoholickým nápojům, autům a mléčným výrobkům.
2: Počasí.
1: A čekejme zatažený až oblačný den, přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Během odpoledne a večera se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v ulici Ke Hluboké v Liberci je kvůli opravě silnice uzavřen, tamní most objížďka je značena a vede ulicí Puškinova.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemné dopoledne a hezký celý den vám přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová, tak to byla Lída Jeroutová, zprávy 9. hodiny. No a my začínáme dopoledne pod Ještědem se středečním datem 19. srpna. Už za chvíli si uděláme takový malý výlet na hrad ve Sloupu, kde dělníci upravují dolní nádvoří, které je pro návštěvníky zavřené zhruba 30 let. Tak opravy by měly skončit na podzim. Podrobnosti se budete moci poslechnout už za okamžik. No a klimatické změny, tak ty neprovází jen extrémní sucha, případně požáry, ale také šíření některých druhů teplomilného hmyzu nebo pavouků víc na severu Čech. Třeba taková kudlanka už nemusí být raritou. Více si povíme už za chvíli. A nezapomeňte na náš soutěžní pořad Zámecké léto. Začíná ve 3:15. Pěkný poslech.

0: nejkrásnější déšť, o něm nám zpíval Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pro ty z vás, kteří se rádi touláte a navštěvujete třeba historická místa, tak mám dobrou zprávu. Návštěvníkům skalního hradu Slup v Čechách na Českolipsku znovu otevře spodní nádvoří, přes které budou lidé od příští sezony do hradu nově vstupovat. Projít se budou moci také po jednom křídle rytířských schodů, známých jako Cesta do pekla z filmové pohádky S čerty nejsou žerty.
1: Můžu poprosit jeden ten ohořelý pohled?
2: Dobrý den, jasně, tak 6 korun poprosím.
1: Tak 8.
3: Jak ten nový vstup ovlivní provoz a co se změní pro vás, pro pracovníky?
2: Otevření nového vstupu nám průvodcům velmi pomůže, protože doteď je zde vlastně obousměrný provoz a v těch úzkých uličkách se často lidé mačkají a pro některé je ten výstup velmi kritický. Takže my tento nový jednosměrný provoz vítáme s otevřenou náručí.
3: Říká průvodkyně Běla Štěpánková. Takže tohle bude nová pokladna tedy.
4: Ano, jsme právě v nové pokladně, já sedím na žebříku a vytvářím tady poličky na nejrůznější zboží a věci a tak dále.
3: Takže se tady lidi kromě vstupenek taky budou moc koupit rovnou nějaké suvenýry a tak podobně.
4: Tak asi jako dneska. V té současné pokladně to funguje stejně. Ten rozdíl bude ještě v tom, že lidé po prohlídce se nebudou moci vrátit sem, protože ten vstup je jenom jednosměrný. Oni si ale při výstupu v té současné pokladně budou moci nějaké suvenýry koupit.
3: A jak dlouho je ten původní, ten středověký vstup uzavřený? Jak dlouho už se tudy návštěvníci nedostanou?
4: Asi tak do druhé světové války ze zhora se mohli vstoupit návštěvníci a pak se zase museli vracet zpátky. Čili procházet se tady nedalo, tak jak je to teď plánováno, ale dalo se sem vstoupit před 80 lety zhruba.
3: To jsme si teda řekli, tu minulost a teďka ta budoucnost, co ještě vás tady čeká během těch oprav?
4: To zábradlí docela základní a pak třeba tady plůtek, který právě nasměruje návštěvníky k té pokladně.
3: Vysvětluje kastelán hradu Ivan Volman. Za poslední rok a půl investoval do oprav téměř 1,5 milionu korun. Přesná částka za kompletní obnovu to ale podle něj není, protože práce na nádvoří začaly už v roce 2018 archeologickými výzkumy. Na nový vstup a zpřístupněné rytířské schodiště se těší i jeden z návštěvníků.
5: No tak já se těším hrozně na ty schody, jak tam chodili ty čerti, já jsem tam jako malý vždycky hrozně chtěl.
3: Většina prací by měla být na hradě hotová na podzim a nový vstup bude otevřený od začátku příští sezóny. Ze Sloupu v Čechách Jan Rozum, Český rozhlas.
6: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tehdy 13-letá Eva Farná, měl s ní vůbec rád? Vůbec. Diář Evy Farné byl už od jejich 13 let, kde vydala tento svůj první single, už plný povinností, koncertů, schůzek, tak do dneška vydala už přes 10 alb, obdržela také několik ocenění v anketách Český Slavík, je ceny Anděl, vyprodává koncerty a je také dvojnásobnou maminkou. My se ovšem teď budeme bavit úplně o jiném tématu. Kudlanka nábožná nebo zápřednice jedovatá, to jsou živočichové, kteří se ještě před několika málo desetiletími vyskytovali pouze na jihu. Klimatické změny, mírné zimy a horká suchá léta ale způsobily, že se některé druhy začínají rozšiřovat i na severu Čech. Podle entomologa Pavla Voničky jich stále přibývá. O které druhy jde, tak o to se zajímala redaktorka Jana Švecová.
1: Takovým příkladem je třeba kudlanka nábožná. Ta vlastně ještě před 20 lety žila nejblíže na jižní Moravě.
2: A už ji máme tady.
1: Ano, už ji máme i tady. Máme několik pozorování v Podještědí, máme z Jiřmanic, máme kudlanku dokonce z Rinovicu Jablonce.
2: A vy jste mluvili ještě o českém ráji, které druhy třeba, které tak běžně známe, alespoň obecně ty jejich názvy, tak se sem rozšířily.
1: Náš největší druh zlatohlávka, jmenuje se zlatohlávek skvostný a je asi tak 3 cm velký zeleno-zlatě zbarvený brouk, který vlastně se začal šířit z nejteplejších oblastí Polabí a Dolního Poohří směrem na sever.
2: Můžu se podívat? Tady nahlížíme do jedné z krabic v těch četných sbírkách. No, chce se mi říct, voříšku, to je veliká krása. On skutečně vypadá jako nějaký šperk. Ale pojďme na pavouky, protože nedávno vzbudil rozruch výskyt zápřednice jedovaté v Liberci přímo. Tak odkud se tady vzala?
1: To není žádný jak introdukovaný někde z Asie nebo z Afriky. Ten druh vlastně žil v opravdu teplých oblastech Českého středohoří, středního Polabí a podobně a postupně se jako rozšířil. Až sem letos se objevil ve velkém množství v Liberci na Františkově na jedné takové louce, která není sečená.
2: No a jak je nebezpečný pro člověka? Má to být přeci jenom náš nejjedovatější pavouk?
1: Pokud ji nevezmeme do ruky a nezmáčkneme ji, kdy ona se přirozeně brání a jako údajně jediný z našich pavouků dokáže prokousnout lidskou kůži, ona nás člověka nezaútočí.
2: A poslední, na co se chci zeptat, před časem se mluvilo také o rozšíření nepůvodní invazijní sršně asijské. Zabydlela se u nás a čím je nebezpečná?
1: Bylo v roce 2023 nalezeno hnízdo sršně asijské v Plzni. To bylo odborně zlikvidováno. Potom další hnízdo, myslím, o rok později bylo nalezeno v Opavě. Nějak 3 jedinci se objevili v Praze, ale že by se jako plošně nějak šířila nebo by se zde trvale usídla, to bohu dík zatím snad ne. Ona člověku je nebezpečná zrovna tak jako naše sršeň, nějak jako na člověka zvláště neútočí. Ovšem je nebezpečná pro včelu domácí, pro úly, pro včelaře, protože ona napadá včely a hubí je, takže včelaři se obávají, aby se zde neusídlila trvale a připravují nějaká technická opatření k zabezpečení těch úlů.
0: Dodává entomolog Pavel Vonička, se kterým se povídala naše redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová. Co se týče ještě kudlanek, tak v červenci tohoto roku byla dokonce ve venkovních expozicích Botanické zahrady Liberec nalezena živá kudlanka nábožná a kurátorka venkovních částí pro tohoto vzácného dravého hmyzu vybrala bezpečný a klidný kout, kde ji neohrozí sekačky na trávu ani nepozorní návštěvníci. Jinak kudlanka nábožná je vyhlášena jako hmyz roku 2026.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: working but hard.
1: They ain't gonna have plan, but
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Středa 19. srpna. Svátek má Ludvík. To je jméno německého původu a vykládá se jako slavný bojem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hanácká metropole Olomouc dostala novou nemocnici před 130 lety v roce 1896. Dnes je to fakultní nemocnice. Už tehdy při otevření disponovala internou, chirurgickým, očním a infekčním oddělením, lékárnou, sklady zdravotnického materiálu, byty lékařů, domem pro úředníky a klášterem řádových sester. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí. 3 v Praze, 2 v Brně. Největší letecké neštěstí v historii československých aerolinií se odehrálo v roce 1975. Při mezipřistání v Damašku havaroval IL-62 na trase Praha-Teherán. V troskách zahynulo 115 cestujících a všech 11 členů posádky. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
7: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
6: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reforem, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
8: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
6: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
9: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
6: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru, John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Při vám úspěšnou středu 19. srpna, jsme uprostřed pracovního týdne. Všechno je opět připraveno pro další vydání Zámeckého léta. Máme pro vás další návštěvu zámeckého objektu. Soutěžní otázka rovněž už je nachystána, stejně jako výhry pro vás. Doufám, že vy tedy taky. Připravený i Pavel Kudrna, který vás provází soutěží. No a František Kinský, kam nás tentokrát pozve?
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni se mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santýně.
4: Máme tady Santýnyho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runciman byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santýny stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koní. Protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já nevím, jestli jste dobře poslouchali, ale řada zajímavých věcí. Mě tam zaujalo Santýny, stavěl konírny, vyšel mu z toho palác. Já se obávám, že dnes je to téměř obráceně. No a potom hned na začátku, tak to myslím, že zastříhala ušima řada pánů, dojídat se pivem. Panstvo se prostě dojídalo pivem. Tak si představte, jste doma, táto, ty máš ještě hlad, dojez se pivem, je to jídlo, tak dneska je to malinko jinak. No, jinak stále stejné je to s naší soutěží, tedy v zámeckém letu z reportáže, z toho rozhovoru nabízíme soutěžní otázku. Mohu vám říct, ani pivo tam nebude, ani konírny, ale co tam vlastně bude. To už je na tom, kdo bude třetí, ten se to doví přímo přes telefon a vy pochopitelně z vysílání Českého rozhlasu. Telefon určitě znáte, ale připomeneme si ho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Doufám, že se teď usmívá paní Bronislava z Vizovic, která bude soutěžit, je třetí v pořadí. Moc vás zdravím, paní Bronislavo, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Tak vás čeká soutěžní otázka, nejprve Vizovice, no já myslím, že tam, když někdo přijede na dovolenou, tam si má určitě co užít, vidíte. Tak co byste doporučila jenom letem světem?
1: Letem světem momentálně o víkendu je Vizovické trnkobraní, takže...
0: Je švestkové knedlíky, my jsme tam vysílali kdysi výlety. Je tam stále ta soutěž pojídání švestkových knedlíků?
1: Ano, je, je.
0: Já jsem vždycky říkal, já bych se přihlásil, snědl bych čtyři, podle toho, jak jsou veliké, a pak bych to vzdal. Ale tam
1: právě, že oni jsou úplně maličkaté, ona je obalená spíš jenom těsto ve švestce, takže tak byste snědl určitě víc. Hmm.
0: Tak teď jsme naladili posluchače, my jsme měli naladit na zámek, ale já myslím, že Vizovice jsou dostatečně známé nejenom trnkobraním, pečivem, ale i památkami. No, paní Bronislavo, takže soutěžní otázka pro vás, jestli mohu položit.
1: Ano.
0: Musím. Jaké muzeum mělo být za minulého režimu v konventní budově Žďárského zámku? Za A, muzeum zemědělství, za B, muzeum socialismu, za C, armádní muzeum.
1: Já si myslím, že za B, socialismu.
0: Já teď mám takovou trošku těžkou chvilku, jednak vám gratuluju a já jsem říkal, jako trošku jsem se pousmál, protože já už jsem viděl tu soutěžní otázku a paní Bronislavo, vaše příjmení. Můžete jenom, abychom teď nenapínali posluchače?
1: Grebeníčková.
0: Vidíte, vy jste to měla přímo z první ruky a víc vysvětlovat nebudu. Paní Grebeníčková, paní Bronislavo, mějte se krásně, v pátek budete ve slosování.
1: Moc krát, děkuju.
0: Já děkuju.
1: Ano, děkuju.
0: Hezký
1: moc
0: den.
1: Krát. Mějte se, nashledanou.
0: Tam někdo rovnou jásal. No, tak já gratuluju samozřejmě nejenom paní Bronislavě, ale vám všem, kteří jste zatím vyhráli v tomto týdnu. V pátek budete tedy potřebovat štěstí v losování o pobyt na, ne o pobyt, pardon, to až na konci prázdnin, ale o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci a Torlicí. No a zítra se těším, vydáme se na zámek Doudleby nad Orlicí. Pavel Kudrna přeje úspěšnou středu, mějte se moc pěkně. A zítra v 9.45 se těším. Naschledanou. Naslyšenou a na vaše telefony.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Studenti oboru požární ochrana v Semelech budou mít lepší zázemí. Liberecký kraj dá peníze na úpravu trailových tratí. Česko bude reprezentovat v boji o Oscara dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. A čeká nás velká oblačnost, občasné srážky, které se přidají odpoledne a k večeru a teploty naměříme až u 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré dopoledne přeje Lída Jiroutová. Cvičnou požární věž a hasičský polygon nakonec v areálu střední školy v Semelech mít budou. Kraj zvažoval, že kvůli vysokým nákladům ze současných úprav školy škrtne. Staví tam ještě nové dílny pro učební obory, instalatér, zedník, tesař nebo elektrikář. Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj si lepší zázemí zaslouží také studenti oboru.
2: Zůstalo tam všechno, co bylo naprojektované. Ten stav jsme tam viděli a bylo nám jasné, že to jinak nepůjde. On ten obor se učí na málo místech v republice, takže je tam i velký zájem dětí z jiných nejenom měst, ale i krajů. Proto dává smysl ten obor podpořit.
0: Práce ve škole potrvají do října příštího roku. Do 30. října mohou obce, ale i různé spolky nebo sportovní organizace žádat Liberecký kraj o peníze na podporu singletracků a bikeparků. Kraj tím reaguje na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační a výkonnostní sportovce. Minimální výše podpory je 50 000 korun, maximální pak 200 000 korun. U hřbitova v Dubé na Českolipsku vzniká dráha pro kolečkové brusle. Vyasfaltovaný okruh nechala radnice postavit na pozemcích, které dostala darem. Podmínkou bylo vybudování veřejného sportoviště. Dráha za zhruba 2,5 milionu korun má být dokončena letos na podzim. Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude usilovat za Česko o Oscara. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. Ta sledovala 5 let své blízké, kteří přišli kvůli závislostem o střechu nad hlavou.
3: Požeru se, prohrávuje z automatu.
4: Film se stříhala režisérka Pepa Lubojacky z deníkových mobilních záběrů, stylizovaných vzpomínek a fotografií, které oživila pomocí umělé inteligence.
5: Je to brutální upřímnost, hlavně kvůli tomu, že ona vlastně jako závislost je ošklivá. Já jsem vždycky věděla, že můj brácha měl právo veta. Bylo pro mě hrozně důležité, aby ten film viděl celý, zastřízlivě, aby opravdu jako vědomě byl schopný jako pochopit, to, co tam je zobrazený. Od začátku věděl, že cokoliv by tam nechtěl, tak půjde pryč.
3: No, Praha, no.
4: O tuzemském kandidátovi na Oscara rozhodla Česká filmová a televizní akademie. Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A po většinu dne bude v Libereckém kraji zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat během odpoledne a večera se lokálně přidá občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách dnes naměříme teploty mezi 18 až 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli výstavbě mateřské školy je uzavřena ulice Rybářská po úsek k ulici u přehrady v Jablonci nad Nisou. Objízdná trasa značená není.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsem moc ráda, že vás můžu přivítat i krátce po 10. hodině v pokračování středečního dopoledne. Pod ještědem vše dobré přeje Iveta Kalátová. No a také suchou stezku, i když popravdě vodu potřebujeme, ale popřeji i vám, kteří jste se rozhodli, že třeba budete absolvovat populární svatojakubskou stezku. Ta končí ve španělském poutním městě Santiago de Compostela, to je jisté. Ovšem začátek stezky je tam, kde chcete, takže vyrazit můžete odkudkoliv. Proto její větve vedou i Českou republiku. A jedna prochází obcí Krištofovo údolí na Liberecku. Na tamní faře proto vzniká nenáročné ubytování pro poutníky a na starost ho má správce farnosti Jakub Jan Dizman. A za chvíli už vám řekne, proč to udělal a jak to tam vypadá. No a také se vrátíme k seriálu Týdne, ve kterém si připomínáme dramatické události před 58 lety. Pěkný poslech.

0: Po písničce Marty Kubišové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už se budeme bavit o putování a nejenom o něm. Pěší putování se stalo fenoménem a tisíce lidí vyrážejí každoročně po poutních stezkách. A ta nejznámější je zřejmě Camino, neboli pouť do Santiago de Compostela. A toto španělské město je cílem, ale poutníci mohou zažít téměř kdekoliv a proto takzvaná svatojakubská stezka vede i přes Česko. A jedna z větví protíná i Krištofovo údolí na Liberecku. A teď tam zřizuje správce farnosti Jakub Jan Disman ubytování pro poutníky. Byli jsme se tam podívat.
1: Před vstupem do fary je schránka se symbolem svatojakubské cesty a ta je tu proto, aby Jakub Jan Disman nemusel každého poutníka vítat osobně, jo?
2: No, přesně tak. Tak ono tady prochází spousta poutníků, ne všichni tady chtějí přespat. Pojďte dál. Bacha, pes.
1: Je hodně velké plameno.
2: Ano, zlatý retriever.
1: A, to je krása.
2: Nech si trhej. No jo.
3: Chápu. Pojď, já tě zavřu, ať neblafeš. Nech jsou ne, pojď.
1: Na téhle faře vy normálně bydlíte.
2: Ano.
1: Sem chodí vaše ovečky do kostela.
2: Nebo do farního sálu.
1: A teď tady budujete, vidím, sprchy.
2: To už je vybudované, ty už jsou hotové, no. Akorát no, chybí záclony, ale tak jako to se snad dá.
1: Vy jste teda zedník, truhlář, spokenář, to všechno umíte.
2: Já jsem jenom blbej teolog a ještě blbější právník, jo, takže... odborné věci samozřejmě mi někdo dělá. Jo, je to prostě přece jenom barokní barák.
1: Zatím tady ještě žádný poutník nespál.
2: Ale spál.
1: Ale ještě to nebylo oficiální.
2: Přesně. Já to chci teď dodělat. Zítra pozítří to nafotíme a dáme to jak na stránky Ultrej, což jsou oficiální stránky svatojakubské stezky, a na hostelpropoutnika.cz.
1: Ale je to určeno pouze pro poutníky, kteří jdou svatojakubskou cestu a zároveň mají nějaký vztah k církvi, nebo
2: nemusí
1: mít... sem pustíte každého?
2: Heleďte, tak tu svatojakubskou stezku, ti, kdo jdou opravdu, tak ti mají takzvaný kredenciál, což je průkaz poutníka, do kterého sbírají razítka, aby pak vlastně na konci v Santiagu dostali potvrzení o tom, že absolvovali tu svatojakubskou stezku. Tak ti většinou jsou jasně rozpoznatelní, mají mušly a tak dále a tak dále.
1: A hodně špatně vypadají, protože už to mají do za sebou.
2: Jo, přesně. No. A když se člověk omluví, že nejsou záclony, tak v koupelně tak se zasmějou a řeknou, že jsou vůbec rádi, že je koupelna. Ale asi když přijdou nějací turisté, kteří jdou prostě hřebenovku přes postel pro poutníka, tak asi taky nebude problém, když bude volno. Tak, pojďte nahoru.
1: No, tak to je krásná spartanská místnost. Tři postele, věšáky, štandr, stoleček, židle, nic víc, prosté, trámy tady ještě jsou přiznané, krásné.
2: Ano, barokní.
1: Barokní? Mám 100 chutí se lehnout.
2: Můžete, je to připravené, už tady jako samozřejmě pár poutníků spalo. Říkám, jo, už tam jsou postele, pojďte.
1: Jo? Dobře, akorát bych řekl. Velmi příjemné. No tak to jsem rád, že i v Česku vznikají takhle jako rozsáhlé a velice solidní, jak tomu říct, poutní ubytovny?
2: Herberg. Já tomu říkám ubytování pro poutníky.
1: A vy jste někdy byl v Santiago?
2: Ne, já se tam chystám. A je tady pár lidí, kteří mají zájem do toho Santiaga vyrazit právě odsaď z Krištofova údolí.
1: Kolik to je kilometrů?
2: Hodně. Oni mají všichni děti, takže čekají, až trochu odrostou, aby je mohli nechat jíl doma a pak razíme.
1: Z Krištofova údolí na Liberecku, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jsem moc ráda, že jste se nás naladili i dnes ve středu 19. srpna. Je tady s vámi dopoledne pod Ještědem a nastává také ten čas pro náš seriál týdne k 58. výročí invaze vojsk Sovětského svazu, Polska, Maďarska a Bulharska za podpory Německé demokratické republiky. V Liberci vinou sovětských okupantů zemřelo 9 lidí a v Desné v Jizerských horách vyhasly po výbuchu cisterny sovětské armády plné benzínu 2 lidské životy. Na dramatické události nikdy nezapomenou manželé Helena a Zdeněk Ridigerovi ze Zákup na Českolipsku. Jak zaznamenala redaktorka Ivana Bernátová, invaze je zastihla na letních táborech.
1: Byla jsem na mezinárodním táboře, organizovaný podnikem mého otce. Ten tábor byl v podhůří od Lidských hor. A když k nám přišla spojenecká vojska, dozvěděli jsme se to od vedoucích, řekli nám, že je válka.
2: Líčí paní Helena.
1: Báli jsme se, rodiče nás pak nechali odvést autobusem domů. Brečeli jsme na táboře a děti ze Sovětského svazu nám dávali obrázky a odznáčky a nechápali, co se děje. Cestou pak jsme sledovali situaci, všude byly nápisy Ivane, jdi domů, směrovky, kde je Moskva a tak.
3: Pamatuju si, jsme se vzbudili, nebyla rozcvička a všichni vedoucí seděli u tranzistoráku a poslouchali a říkali, že válka.
2: Přidává se pan Zdeněk.
3: A přemýšlelo se, že kdyby přijeli Rusové do tábora, takže utečeme do lesu a potom pro nás vypravilo, protože ten tábor organizoval Petrov, otcova továrna, takže pro nás přijeli sanitkama. A v sanitkách nás odvezli potom domů. Hradci to vypadalo poměrně poklidně, protože tam byla většinou polská armáda, takže ty se stáhly. Pouze čeho jsem si všiml, takže byly ukazatele, že třeba místo na Pardubice, že to byla Ostrava.
2: Po podpisu moskevského protokolu, kdy se československá vláda opět vrátila do područí bolševického Sovětského svazu, nastala takzvaná normalizace. Spousta lidí byla vyhozena z komunistické strany, přišla o zaměstnání a mnoho Čechů a Slováků emigrovalo na západ.
3: No a potom se to odrazilo ve škole, protože několik ročníků po nás měl učebnice, kde obrázky sovětských spisovatelů byly s rohama a s oslýma ušima a s vypíchanýma očima.
1: Já jsem se pak věnovala skautingu, chodila jsem na schůzky, jezdili jsme na tábory a v roce 1969 komunisti zakázali skauting a my jsme se scházeli pak ještě několik let a jezdili jsme stále na tábory. Stala se i taková situace, že k nám na tábor přijela kontrola, jestli máme pionýrské šátky a kluci z chlapeckého dílu, který byl nedaleko, tak nám ty šátky přinesli, aby to bylo v pořádku a měli to vlastně jako bojovku. Když jsme se přistěhovali v 80. letech do Zákup, tak tam byly základny sovětské posádky a viděla jsem tam tanky přejíždět přes náměstí a manželky vojáků jezdily autobusama na nákupy.
2: Sovětská vojska nás okupovala ještě více než 20 let.
0: Zavzpomínala paní Helena Ridigerová spolu se svým manželem Zdeňkem. Oba pak po sametové revoluci začali podnikat a jejich tradiční karnevalové masky teď zkrášlují masopusty a další tradiční oslavy u nás i v zahraničí. A já ještě na závěr prozradím, koho se k mikrofonu pozvala na zítřek autorka seriálu Ivana Bernátová. Bude to jablonecká řeka.

0: Léto, jak má být, Karel Gott nám o něm zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mám pro vás ještě pár informací, které by se vás možná mohly týkat. Ještě tento týden do 21. srpna je uzavřena kvůli čerpání dovolené ordinace praktické lékařky Blaškové v Mníšku u Liberce. Při potřebě akutní péče a neodkladných záležitostech můžete kontaktovat zastupující lékařku Ilonu Škodovou. Zprávu jsme našli na webových stránkách Mníšku u Liberce. No a ode dneška do 30. srpna je kvůli dovolené uzavřená městská knihovna v Harachově. Knížky se zase budete moci půjčit nebo vrátit 31. srpna a mezi 12. a 17. hodinou. Více najdete na webových stránkách v Harachově. No a ještě Chotyně, tam došlo od srpna k úpravě otvírací doby tamní pošty. V pondělí je otevřená od 12:30 do 15:30, v úterý ve čtvrtek od 8:30 do 10:30 a ve středu pouze odpoledne, a to od 15:00 do 17:00 hodin, a v pátek dopoledne mezi 10:00 až 12:00 hodinou. Možná jste se v těchto časech trochu ztratili, tak více najdete na webových stránkách Chotyně.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V dopoledni pod ještědem v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec i v této chvíli pro vás máme spotřebitelský servis, ve kterém se ptáte Josefa Černého. Dnes na pomůcku na žehlení vlasů, která se příliš neosvědčila.
1: Paní Bára si objednala ionizační řeben, který ale hned při prvním použití poškodil vlasy příliš vysokou teplotou. Prodejce tvrdí, že hřeben je v pořádku, že si poškození způsobila paní Bára sama nesprávným použitím. Paní posluchačko, neznám konstrukci uvedeného výrobku, ale podle mého názoru by mělo být nastavení takové teploty, která by umožnila poškození vlasů, vyloučeno. Doporučoval bych tedy nejprve řádně pročíst návod a pokud zjistíte, že jste žádnou chybu neudělala, nezbývá než reklamaci zopakovat, případně vyhledat soudního znalce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska pěti členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin a 50 minut je tady s vámi středeční dopoledne pod Ještědem. Máme 19. srpna, možná jsme vás zastihli ve chvíli, kdy už se připravujete na zimu, to znamená, že třeba právě teď máte velkou úrodu švestek a tak připravujete povidla anebo různé marmelády a džemy. No, my se tomu budeme věnovat v těch příštích minutách a začneme stromy. Mezi téměř zapomenuté stromy, aspoň v našem kraji, patří jeřáb Oskaruše a právě ten nám připomene další povídání Vladimíry Jakoubějové a Jaroslava Hořeního o kuchyních našich babiček.
1: V našem putování za pokrmy a surovinami, které znali už naše prababičky, nezůstaneme v ovocném sadu. Řeč bude o Oskaruši, starobylém ovocném stromu, jehož plody připomínají malá jablka nebo hrušky.
2: Dnes se s ním setkáme jen výjimečně, přitom ještě na počátku 20. století patřil k typickým dřevinám ve venkovské krajině. Jeřáb Oskaruše pochází ze Středomoří a západní Asie. Do střední Evropy se dostal už v době římské. Nejstarší zmínky o jeho pěstování v českých zemích pocházejí z 10. a 11. století.
1: Ve středověku rostl v takzvaných pastevních sadech, kde se ovocné stromy přirozeně prolínaly s loukami, poli a lesy. Na jižní Moravě býval součástí vinohradů nebo rostl podél polních cest. Plody Oskaruše si naši předkové cenili nejen pro jejich chuť, ale také pro léčivé účinky. Přidávali je do kaší, omáček i sladkých pokrmů. Lidoví léčitelé je zase doporučovali při žaludečních potížích, zimnici nebo horečkách. Už první české herbáře z počátku 16. století zmiňují Oskaruši jako ovoce, které prospívá trávení a posiluje organismus. Oskaruše je strom, který prý člověka učí trpělivosti. Roste totiž pomalu, ale může se dožít několika stovek let. Na jaře rozkvětá bílými květy, na podzim na něm dozrávají plody podobné drobným hruškám nebo jablíčkům. Čerstvě utržené jsou tvrdé a svíravé, proto naši předkové čekali, až přejdou prvními mrazíky. Teprve po změknutí získaly plody svou typickou, sladkou, jemně kořenitou chuť. V kuchyni mělo toto ovoce široké využití. Vařily se z něho marmelády, povidla a kompoty, sušily se na zimu a taky se přidávaly do ovocných kaší. Na Slovácku se z nich dodnes pálí vyhlášená Oskarušovice, která patří k nejzácnějším ovocným destilátům u nás.
2: A my dnes přidáme recept na marmeládu z domácí kuchařky Magdalény Retigové. Oskarušová marmeláda.
1: Budeme potřebovat 70 deka zralých vypeckovaných plodů oskaruší, 30 deka cukru, 5 lžic oskarušovice nebo jiné domácí pálenky. Vypeckované oskaruše rozkrájej, dej na kastrol, nalej na ně žejdlík vody a nech je doměka uvařit. Kdyby se voda vyvařovala, tedy ji po troškách přilévej. Potom tu zavařeninu proceď a protří skrze sejtko. Na libru této šťávy nech libru cukru s půl žejdlíkem vody dohusta svařit. Pak dej šťávu do něho a nech to pospolu tak dlouho vařit, až to zhoustne. Potom to odstav, nech vychladnout, dej do sklenic, obvaž je papírem a uschovej do chladna.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Čas nám příjemně plyne, 5 minut nás dělí od hodiny 11. Je tady s vámi dopoledne pod deštědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Také si rádi posedíte třeba večer na zahradě, popijete třeba nějaký dobrý mok, třeba i vínko a jen tak si užíváte večer, stmívání a najednou vám něco prosviští kolem hlavy. Je to třeba takový malý netopír a právě o netopírech si budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým je člen České společnosti pro ochranu netopíru v Libereckém kraji Daniel Horáček. Bude to také o mýtech i faktech, třeba netopír zamutaný ve vlasech nebo všichni netopíři pijí krev. Jak to ve skutečnosti je, to se dozvíme už za okamžik.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: U Jablonecké základní školy Pasířská bude od podzimu omezena doprava před začátkem výuky. Od září bude knihovna v Kamenickém Šinově na Českolipsku půjčovat knihy zdarma. Írán popřel vyslání balistických raket na Spojené arabské emiráty. A je velká oblačnost, občasné srážky se přidají odpoledne a k večeru. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Jablonec nad Nisou na podzim omezí dopravu u základní školy Pasířská na sídlišti Žižkův vrch. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Před školou bude zákaz parkování od 7:30 do 8 hodin. Zároveň nebudou moci do ulice auta vyjíždět vůbec. Jde o takzvanou školní ulici. Ve městě zatím podobné opatření není. V Pasířské ulici by zřejmě mělo začít platit v září. Závisí to bude na tom, jak rychle magistrát vyřídí administrativu.
4: V době omezení budou moct obyvatelé z ulice vyjíždět, ale ne naopak. Po 8 hodině se provoz opět obnoví. Pokud rodiče budou potřebovat dítě do školy přivést autem, můžou využívat místa pro krátké zastavení, která budou mimo bezprostřední prostor před školou. Zrušená parkovací místa před budovou školy nahradí stání v Ještěcké ulici. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Čtenáři v Kamenickém Šinově na Českolipsku ušetří. Tamní městská knihovna od září na rok ruší registrační poplatek. Radnice chce krokem zvýšit zájem lidí o návštěvy knihovny, do které nedávno investovalo několik milionů korun. V regálech má přibližně 16 000 svazků.
5: Klára Machová z městského úřadu uvedla, že knihovnu dlouhodobě navštěvují převážně seniori. Radnice chce ve čtení podpořit také školní děti. Po konzultaci s učiteli se ukázalo, že některé z nich na výpůjční kartičku doma jednoduše nedostanou peníze. Z Kamenického Šinova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb se dnes bude projednávat v Senátu. Nová verze EET má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést státu dostatečné příjmy. Senátní výbory ale doporučují návrh v některých bodech upravit. Opozice navíc pochybuje, že systém přinese tolik peněz, kolik vláda očekává. Koalice o návrhu mluví jako o takzvaném EET 2.0. Oproti předchozímu systému by už podnikatele třeba nemuseli tisknout účtenky. Írán odmítl, že by na Spojené arabské emiráty vypálil balistické rakety, informovala o tom agentura AFP. Blízkovýchodní země z toho Írán obvinila v úterý, poté oznámila, že s Teheránem pozastavuje veškeré obchodní vztahy. Spojené arabské emiráty uvedly, že protiletecké systémy zaznamenaly dvě balistické rakety odpálené z Íránu, přičemž jedna dopadla do teritoriálních vod země. Podle ministerstva obrany byla cílem raket námořní doprava. Íránské ministerstvo zahraničí tvrzení označilo za škodlivé pro důvěru a bezpečnost v regionu.
3: Počasí.
2: A čekejme zatažený až oblačný den. Přechodně se ale oblačnost může protrhávat během odpoledne a večera se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky a teploty dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem je kvůli stavebním pracím zaveden v ulici Šluknovská v České Lípě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V
0: Stále příjemné dopoledne vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Iveta Kalátová. Možná jste si zprávy Lidii Rutové poslechli v autě, tak vám popřejeme také šťastnou cestu. No a na vašich cestách vás také bude provázet i náš dnešní host, člen České společnosti pro ochranu netopírů v Libereckém kraji Daniel Horáček. Tak netopíry od nepaměti provázejí různé mýty, jsou slepí, úmyslně se zamotávají do vlasů nebo pijí lidem krev. Ve skutečnosti jde o užitečné a hemizožravé savce, kteří se skvěle orientují pomocí echolokace a lidem se spíše vyhýbají. No a právě do života těchto tajemných tvorů nahlédneme už za okamžik, jste zváni a já už vám popřeji hezký poslech.

0: Písnička od skupiny Elán nám dozněla v našem dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Nebudeme se bavit o kočkách, zejména ani těch dvounohých, ale budeme se bavit o netopírech. A o netopírech se budu povídat se členem České společnosti pro ochranu netopíru v Libereckém kraji s Danielem Horáčkem. Vítejte po pár letech, už jsme se dlouho neviděli. Dobrý den.
1: Je to chvilku, no.
0: No, to si myslím. Tak vy jste nejenom členem České společnosti pro ochranu netopíru v Libereckém kraji, ale vy jste ještě...
1: Dělám v podstatě předsedu České zoologické společnosti Chiroptero, která se také zabývá vlastně ochranou a výzkumem netopírů, a pak působím jako místopředseda České zoologické společnosti v Liberci.
0: No, pane jo, jak se to tak stalo, že vás takzvaně chytli netopíři?
1: Jak bych řekl, že je to taková nějaká nákaza. Já jsem se kdysi zajímal o ptáky, pak jsem se dostal k nějakému zimnímu sčítání netopírů a tam jsem se prostě nakazil natolik, že jsem, když jsem rozhodoval, jestli zůstat u ptáku nebo u netopíru, tak jsem se rozhodl pro ty netopíry.
0: Tak vy to říkáte, nakazil v tom dobrém slova smyslu, ovšem oni také panují jakési, jsou to možná mýty, že se můžeme nakazit v tom pravém slova smyslu od netopíru.
1: Tak jako ta pravděpodobnost je relativně malá. Jo, je to v podstatě možnost jenom od některých druhů, protože samozřejmě ty virózy u těch netopírů jsou, oni je řeší jiným způsobem než my, takže jim vlastně vůbec nevadějí. Jo, na rozdíl od nás, díky tomu vlastně ani nemají netopíři ani rakovinu, jo, protože oni nezabalují viry do hlenu jako my, takže toto u nás vlastně pak způsobuje rakovinu, že jo. Takže když se přicházejí chřipky, tak my máme větší náchylnost jí mít. No a jako ty virózy, které na to čeká, jsou přenosné, tak jako ví se samozřejmě už o té vzteklině, ale ta je z nějakých 28 našich druhů pouze u 3 druhů prokázaná a pouze jediný má natolik silný kusadla, že je schopný kousnout člověka až do krve. A v podstatě pokud to netopíra nebudeme brát do holý ruky, ale budeme ho do rukavice, tak ten přenos je naprosto nemožný.
0: No, jo. Předpokládám.
1: A druhá je ebola. A to je z těch afrických zemí a tam zase ten přenos dochází prostě tím, že to baštěj dostatečně teplně naopracovaný, jo? Takže díky tomu vlastně ta ebola se šíří a vznikají ty ebolové infekce.
0: No, někde se baští netopíři, ale zajímavé je, jsem se třeba někde dočetla, že v Číně je to svým způsobem živočich, který přináší štěstí. A na druhou stranu se občas ocitne bohužel i na talíři.
1: Tak ono v Číně pro netopíra a pro štěstí mají stejné slovo. Jo? A je to fu.
0: Fu, aha.
1: Jo? A když je to potom to nejvyšší štěstí, tak to je červený netopír, neboli červený štěstí pěngfu.
0: Aha. No a je to strašně zvláštní, že něco, co nám přináší štěstí, že občas potom skončí v našich útrobách.
1: Tak, ono ta Čína je samozřejmě rozsáhlá, rozlehlá a není to v podstatě jeden stát, to je několik států, jo, tam je minimálně 7-8 základních jazyků, že, který si jsou dost nepodobní, který vlastně de facto do jednoho státu spojil jeden císař a společný obrázkový písmo.
0: O netopírech si povídáme se členem České společnosti pro ochranu netopíru v Libereckém kraji Danielem Horáčkem. Ještě se zeptám, u nás v České republice, s kolika druhy se můžeme setkat?
1: Tak v České republice to bývá tak kolem 28 druhů. Jo? Tady na severu máme zatím prokázané nějakých 19-20 druhů, jak který části toho území.
0: No a takový ten netopír, který teď v těch večerních nočních hodinách kolem nás tak jakoby tiše prosviští, tak to je jaký nejčastější druh?
1: Asi nejčastěji v těch městech se můžeme setkávat s nějakými jedinci těch netopírů rodu Pipistrellus, což může být netopír hvízdavý nebo netopír nejmenší. Ono jako ty dva druhy mají takový sympatický výskyt na našem území a někde je víc toho druhu, někde toho, takže a navrch jako rozeznat je od sebe je jako úkol jenom pro odborníka, protože opravdu lajky od sebe nerozeznat, jsou tak podobný zvířata, že to opravdu běžně člověk nedá.
0: Tak může se nám takový netopír třeba zamotat do vlasů a může se stát, že by nám pil krev, tak nejenom to probereme s naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec hned po písničce.

0: Netopíři, jak je známe i neznáme, to je téma našeho dnešního povídání Českého rozhlasu Liberec s naším dnešním hostem, kterým je člen České společnosti pro ochranu netopíru Libereckého kraje Daniela Horáčka. Už vás někdy kousnul netopír?
1: Mnohokrát.
0: Jo.
1: To je v podstatě při těch odchytech, nebo když to člověk prostě kvůli odečtení kroužku nebo kvůli něčemu vzít to zvířete do ruky, tak jako je to obvykle standardní, jo, že to zvíře se brání a kouše, to jako je přirozený, ale jako z těch 28 druhů, co máme, tak pouze 3 druhy mají natolik silný zuby, aby prokousli vlastně lidskou kůži, takže na ty malý jako si neberu rukavice, to je v podstatě v pohodě, a jenom na ty velký si beru, a to většině jenom jednu rukavici, abych ho v ní držel a tou druhou rukou vlastně ho opatrovávám a zjišťuju ty údaje vlastně bez rukavice.
0: No, jisté zkušenosti mají i pracovníci archy, tady Liberecké záchranné stanice. Spolupracujete občas s nimi?
1: Samozřejmě spolupracujeme s nimi velice úzce, protože vlastně v tom ČSOP, co jsme, tak jedna kolegyně Eva Jožová dělá jednak péči o ty handicapované netopíry a de facto je to člověk, který vlastně tu péči nějak jako v té České republice tady začal a vlastně de facto od ní se všichni to učili.
0: No, tak to klobouk dolů. My jsme si řekli před písničkou, že se ještě zmíníme o mnohých mýtech, které panují, které se točí kolem těchto zajímavých tvorů. Třeba, že se netopír může zachumlat do vlasu. Třeba někdo, kdo má opravdu takovou bohatou kštici a třeba někde sedí a nenou proletí netopír, může se stát, že se mu zaplete do vlasu.
1: Je to naprosto nemožný, jo. Jako už nějakých skoro 20 let je vypsaná odměna 40 000 amerických dolarů za fotku zamotaného netopíra ve vlasech a doposud není vybraná. A můžu vám říct, že jsme se toho netopíra do těch vlasů i pokoušeli zamotat, abychom na ty peníze došáhli, ale
0: počkejte,
1: nepodařilo
0: se. Počkejte, fakt jste to zkoušeli?
1: Jo, jo. Ale my jsme stačili pak vzít něco, co čím bychom toho zvíře v těch vlasech vyfotili, tak bylo pryč.
0: No, teď nechci zabíhat do detailů, ale kdo se toho ujal, jako kdo byl tou obětí v uvozovkách?
1: Tak někdo, kdo měl dlouhý vlasy, že jo?
0: Vůbec nic se tady nekonalo, tak to jsme rádi, že tento mýtus jsme naprosto vyvrátili, to se asi netopír divil, k čemu ho to navádíte. Ale teď jak je to s tím sáním lidské krve ohledně netopíru?
1: Tak existují 3 druhy, které se opravdu živějí krví. Všechny ty 3 druhy se vyskytují pouze v Latinské Americe. Je to rod vampirus. A pouze jediný z těch 3 druhů je schopný sát i krev savců. Ty ostatní 2 druhy berou pouze ptačí krev. A ten netopír vlastně chci oběti přilétá, poblíž od ní dosedá na zem, dojde pěšky, najde si místo, kde je v podstatě nějak pod kůží nějaká žíla, prokousne jako tu kůži, že, aby se dostal k té krvi a začne jí vylizovat. Je to relativně malinký zvířátko, prostě kolem 8-10 gramů, takže ono jako vylíže 2 ml a pak už není schopno ani odletět, protože to neunese. A ty sliny ještě obsahují jako speciální enzymy, které jednak mají anestetikum, takže to zvíře nebolí. A jednak pak tam je ještě látky, které zabraňují srážení krve, takže ono největší problém právě potom je, že když to zvíře odráží, tak než vlastně dojde k obnovení tí srážení krve a vytvoření strupu, tak ještě třeba nějakých 10-15 ml tý krve vyteče. Jo? A to zvíře vlastně potom se vrací pěšky, oni většinou žijou v nějakých norách, po myších nebo po tomhle tom, takže se vracejí pěšky do těch nor a tam části potravy vyvrhujou pro ty, který vlastně jako tu noc nebyli úspěšní v té kolonii, co tam mají. Takže jako tyhle ty zvířata takhle fungují, ale říkám, je to opravdu záležitost jenom Latinské Ameriky a tam samozřejmě problém je, že jsou to hlavní tam šířitelé stekliny, protože tu steklinu tam zavlekli Evropané s liškami, aby si dělali svoje oblíbené hony.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Mýty a fakta o netopírech. To je téma, o kterém si povídáme s naším dnešním hostem, se členem České společnosti pro ochranu netopíru v Libereckém kraji, s Danielem Horáčkem. Tak si tak říkám, dokáže vás třeba ještě něco překvapit ze života netopíru, když si třeba řeknete, no tak páni, to jsem tady nevěděl.
1: Tak jako samozřejmě je spousta nových informací, netopíři jsou specifická zvířata, žijící specifickým životem, mající jako i některé věci, které jsou jiné než u těch ostatních savců a tak dále, takže vždycky se něco najde, že jo, teďkom třeba jeden z těch posledních výzkumů vlastně brněnských kolegů, že jo, pod vedením Tomáše Bartoničky, tak zjistili, že netopíři při hibernování, aniž by se vlastně z toho hibernačního spánku probudili, jsou schopni v podstatě se přemístit i na vzdálenost metru i trošku více v rámci vlastně té stěny toho zimoviště, aby si udrželi vlastně tu optimální klimatický poměr pro to zimování. Jo. A říkám, děje se to vlastně bez probuzení jako studený pochod.
0: Mm-hmm. No vidíte to, a to není náměsíčnost. Určitě.
1: Ne, to není.
0: Tak, teď to nechci takhle úplně nadlehčovat, ale jisté je, že třeba u netopírů, tam je také jeden zajímavý mýtus, že prý nevidí, on netopíři vidí.
1: Velmi dobře vidí. Jo, vidí zhruba asi tak stejný úrovně jako naši psi.
0: Aha.
1: Jo, nemají teda tak příliš barevný rozlišení, jako spíš jako je to skoro blíž tomu černobílému promítnutí toho světa, ale vidí velmi dobře a velmi kvalitně, jako u spousty netopíru, jako je to i jednoznačný, protože když se třeba koukne na takový netopír ušatýho, ten má obrovský oči, jako vůči tomu svýmu tělu.
0: To má, a ty uši? No, někteří netopíři tady jsou opravdu ušatí, alespoň teda, co jsem viděla podle obrázku.
1: Je to zase z důvodu vlastně, že získávání potravy, protože oni vlastně tu potravu, tím, že jsou jediní predátory ročního letajícího hmyzu, tak oni potřebují velice přesně zaměřit. A tudíž vysílají ten ultrazvuk a ten odražený právě chytají díky právě těmhletím uším a zejména jim to pomáhá taková takzvaná ušní klapka, což je takzvaný trágus. A to my máme taky, akorát my ho máme takový tvrdý tom uchu, jo, oni mají takový úzký, jemný, kožovitý.
0: Aha, a to je tady v rámci té echolokace,
1: no.
0: Jestli tomu tady dobře rozumím, že se ten zvuk odrazí a vrátí se to zpátky.
1: Ano.
0: To je něco neskutečného. No vidíte to, a v tom my jsme třeba nedokonalí, co by lidé. Asi.
1: A tak jako někde to dokonce zkoušeli, jako nějaký slepci se s tímhletím v podstatě naučili jako v podstatě i orientovat v prostoru, že mlaskali a podle odrazu toho mlaskání zjišťovali, byli schopni poznat, jestli se blíže nějaký překážce nebo ne, takže jako i člověk se to může trochu naučit, sice ne tak kvalitně jako ten netopír, ale
0: ano,
1: to jsou miliony let vývoje, že jo?
0: Ano, přesně tak. Kolika let se vlastně dožívá netopír?
1: Tak jako ten průměrný věk toho netopíra je nějaký mezi nějakými 5-7 lety, ale větší, jako je to dáno tím, že většina těch jedinců se nedožije prvního roku života, protože prostě opravdu to zvíře se narodí, má relativně krátkou dobu na to, aby se vykrmilo a přežilo první zimu, ale když tohleto přečká, tak se mu otevírá cesta k životu a to jde velmi dlouhýmu a jako ten běžný život, co si 18-25 let u těch netopírů je standard, když přežil ten první rok, ale máme už i zjištěný jedinec,

jednodušší prostě počkat, nechat je v klidu lítat, ať se sednou. Oni po ráno jsou trošku stuhlejší, takže se dají líp sezbírat. Jo, většinou pak bývají jako různě za obrazy, za sklíněmi a tak podobně. Ale se sežbírat a pustit, jo, protože je venku teplo. Jo. Nedá se to, samozřejmě, když zimě přiletí netopír, tak se ho nedá pustit ven, protože by to pro něj byl problém. Takže je potřeba taky i na tohleto brát ohled. No a v případě, že prostě člověk jako si s tím neví rady, tak jako nejlepší obrátit se na záchrannou stanici. Zatím máme fungující síť záchranných stanic po České republice a doufujeme, že nám vydrží, že nám to někdo prostě nezničí. Tohleto.

0: Přeji ti vítr do plachet, zpíval nám Marek Ztracený. Když to trošku přenesu, tak dobrý vítr do plachet bychom mohli přát i netopírům, protože ve vzduchu se pohybují pomocí pevné elastické kožní blány, která se nachází mezi zadní končetinou a čtyřmi prsty přední končetiny, případně i ocasem. Nejsem chytrá, to jsem si vyčetla. To teď vysvětluji i našemu dnešnímu hostovi, kterým je člen České společnosti pro ochranu netopírů v Libereckém kraji Daniel Horáček. Pane Horáčku, jisté je, že všechny druhy netopíru na území České republiky jsou chráněny zákonem, je to tak?
1: Ano, je to tak. V podstatě za to může Bonská a Brnská dohoda, kterou Česká republika ratifikovala, a na základě vlastně těch mezinárodních dohod, což je vlastně i mezinárodní právo, tak vlastně to implementovat do svých zákonů a musí se tak k tomu přistupovat.
0: A statisticky ten počet těch netopírů u nás stoupá, klesá, je stabilní?
1: Tak jako ze začátku klesal, což vlastně se zjistilo, protože ty populace těch netopírů velmi kvalitně se nejdéle sledují vlastně v České republice, kde vlastně to sledování je od 60. let minulého století do dneška kontinuálně, což nikde na světě není.

0: A tam nejprve klesala, což bylo z důvodu používání látek chemických na hubení hmyzu, který se dostával do těla těch vlastně netopírů a způsobovali sterilitu samic. Ty samice vlastně nemohly mít mláďata. Proto některé druhy jako rapidně ubývaly. V těch 90. letech, kdy přišlo na západě ekologické zemědělství, u nás v podstatě padl komunismus, takže zemědělci přestali mít peníze na ty chemie v té době, takže se to ozdravilo a ty populace se nějak zpamatovaly. Nakonec narostly ještě do větších stavů, než když se to začalo sledovat. Takže se to začalo už sledovat v době, kdy už ty populace byly negativně ovlivněné. A dneska víme, že ty populace už jsou stabilní, jsou v nějakým jako tom přirozeným průběhu a začínají prostě jako už takový ty úbytky, což je taková ta přirozená oscilace, protože některý druh prostě chvíli přibývá, chvíli ubývá, což v té populaci jako je naprosto přirozený. Ale samozřejmě u těch netopírů je takový paradox, že nejvíc ohrožený jsou jedny z těch nejhojnějších druhů a to je dáno tím, že vytvářejí vlastně ty samice poměrně početné kolonie. Jako pokud někde se setkáte prostě s větším množstvím netopíru, tak je to 100% mateřská kolonie, kde ty samice vlastně tam rodí a vychovávají mláďata a bohužel jedná se to o těch druhů, který jsou s tím letím vázány na lidský stavby, takže jo, jako je netopír velký, hvízdavý, vrápenec malý a tyhle ty druhy v podstatě na těch stavbách vytvářejí kolonie, jo, s tím cích je míň, tak to jsou třeba kolem 20-30 kusů, ale u toho netopíra velkého tam jsou kolonie i dosahující několika tisíc jedinců na stavbách.
1: Pán.
0: A samozřejmě zásah do takovýhle kolonie ovlivní populaci v obrovské ploše a může to jako způsobit velmi negativní narušení. A jako bez netopíru bychom je nebyli, protože netopír je jediný predátor nočního letajícího hmyzu a samozřejmě, kdyby ty netopíři ubyli, tak hned by se to odrazilo ve snížení vlastně výnosu zemědělců, protože prostě by přežilo více škůdců a dále by se to odrazilo v šíření nemocí, které se rozšířilo pomocí bodavého hmyzu, protože spousta těch netopírů třeba loví komáry a tak dále.
1: Hmm.
0: A takže i tohleto je vlastně naše ochrana, jo, pro naše zdraví.
1: A tohleto se všechno asi dozví i naši posluchači, pokud navštíví mnoho akcí, které se konají v rámci Evropské noci pro netopíry. Máte pro nás nějakou pozvánku konkrétně?
0: Tak my osobně jako naše ČSOP Chiroptero, tak pořádáme 3 v Libereckém kraji. První ta tradiční, ta z nejdelší tradicí vlastně v České republice, která začala už od druhého ročníku, protože Česká republika se k této akci přidala až na druhém ročníku, takže po 29. budeme mít netopířlí noc poslední pátek v srpnu v Panském Lomu. Je to někde od 8:30 do půlnoci a tam lidi prostě budou mít možnost se seznámit s netopíry. Akorát upozorňuji, letos je potřeba být velice opatrný při přístupu na tu akci, protože cesta přístupová je v rekonstrukci a je teda potřeba počítat s tím, že není úplně jako nejlepším stavu pro pohyb lidí.
1: Já si myslím, že kdo chce, tak si s tím určitě poradí.
0: No a další bude první pátek září na Naději, tak je taky tradiční. Tu jsme začali pořád něco díl, ale taky už je tam jako zaběhlá tradice. A potom ta jedna putovní, kterou uděláme jako navíc, tak ta letos zakotví na hradbách hradu Valdštejn. Takže hned v sobotu po té Naději, tedy první sobotu září, bude možno se sejít na Valdštejně a v tajemných hradbách v noci se tam seznámit s netopíry.
1: To bude určitě hodně zajímavé. Děkujeme za pozvánku. Děkujeme i za zajímavé povídání o netopírech. Naším dnešním hostem byl člen České společnosti pro ochranu netopíru v Libereckém kraji Daniel Horáček. Ať se vám vaší činnosti i nadále dobře daří a budu se těšit. Naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A od netopíru k levanduli, tedy to už je téma zítřejšího hosta, tak nazvali jsme to téma levandulové opojení. Tak 5000 levandulí, damašské a stolisté růže, záhony s bylinkami, ovocné stromy, to vše najdeme na farmě Levandulovna v Raspenavě, kterou její majitelka Adéla Roubičková už 9. rokem vylepšuje a o svůj nevšední životní příběh a zajímavosti kolem pěstování a zpracování této vonavé bylinky se s námi podělí zítra krátce po 11. hodině.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: České rady.
1: Mikrovlnnou troubu si řada z nás nemůže vynachválit. Je to nejrychlejší způsob ohřívání. Bez problému zvládne polévky, omáčky, rýži, těstoviny a nudle nebo třeba ohřátí vařené zeleniny. Měli bychom ale mít i na paměti pár zásad, aby jídlo chutnalo co nejlépe. Zlehka ho vhodným způsobem zakrýt, abychom vytvořili trochu páry a jídlo se nevysušilo. Průběžně proces mikrovlnky zastavit a pokrm promíchat, aby se jídlo ohřálo rovnoměrně. Do klasické trouby se hodí třeba smažené pokrmy, je to ten nejlepší způsob, jak znovu docílit jejich křupavosti, dále grilovaná nebo pečená masa, protože teplota je tady rozložena rovnoměrně. Pokud ohříváme jídlo v troubě, měli bychom udržovat spíše nižší teplotu, kolem 170 stupňů, a jídlo průběžně hlídat. Ve vodní lázni je dobré ohřívat třeba bramborovou kaši a všechny druhy omáček.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Středeční dopoledne po deštědem jde pomalu do finále, ovšem my už opět budeme hledat v našem rozhlasovém archívu a budeme hodovat a o prostřený stůl se nepostará nikdo jiný než vyhlášená kuchařka Stella Zázvorková. Kdyby žila v dnešní době, určitě by si hravě poradila s rozmanitými úkoly v populárních kulinářských soutěžích. Díky našemu archívu si poslechněte, jak k ní kdysi na návštěvu přišel herecký kolega Bohuš Záhorský a další hvězdy své doby.
1: Světa znalý člověk, elegán, gurmán, jako byl mistr Eduard Kohout, že? Tak jednoho krásného dne říkal, no a kam pak se to Bohoušku zase strojíte? A on povídal, já jsem pozvaný panem režisérem Roháčem k paní Zázvorkové na večeři. Ona je vynikající kuchařka. A pan Eduard Kohout se tak podíval po výšině a povídal mezi herečkama, znám jenom jednu a to je paní Jiřina Šejbalová a ty ostatní to jsou epigonky a břídělky, jo. No ale Boušek Záhorský řekl, tak dobře, tak pojďte se mnou a uvidíme. Ovšem zatelefonoval mi, no já byla úplně spocená, ale tenkrát jsem sehnala někde telecí a udělala jsem z toho takovou jakoby věncovou roládu, já to nadíla míchaným vajíčkem, nasekaný očka jsem tam dala, aby tam byly taky kaprlata, protože ty se nesehnala. Ještě jsem tam do toho dala další takovou fášni, jo. Zabalila, takhle jsem to upekla a pak jsem k tomu takhle po straně dávala nějakou tu zeleninu, jako saláty a do prostředka jsem dala rýži, dala jsem tam brambory restované, že jo. A ještě jsem tam dala takový vlastně trošku ten těstovinový jako salát. Už tenkrát jsem na to přišla, že to je dobrý, když se udělají dobré těstoviny a dala jsem to tam jako třetí takhle do toho. A to jsem přinesla na ten stůl. Oni teda, když přišli, tak vypadali nádherně, protože každý z nich nesl pan Eduard Kohout nějaké velice vzácné dvě pistole vína. Bohoušek Záhorský měl zase červené víno v takové butylce, jo, které koupil někde v bezcelním prostoru. No bylo nás na to asi takových, no počítám 6 nebo 7 lidí. No a já jsem tak vždycky po očku mrkla na toho Eduarda Kohouta, protože jsem se doslechla, že mluvil o těch břídilkách a epigonkách, jo. No a nic se nedělo. On nic nechválil, nijak zvlášť nechválil, víte. Ale velice mi to vynahradil při odchodu. Když si bral ten svůj takto sformovaný klobouk na hlavu, tak se otočil a povídal. Stelinko, myslel jsem si, že je mezi herečkami jenom jedna, která umí vařit, ale jsou dvě.
0: To bylo vyznání Eduarda Kohouta. No a vám se možná, milí posluchači, dostalo i skvělé inspirace, co si třeba připravit na stůl. Tak doufám, že si to všechno pamatujete, co Stella Zázvorková připravila pro své kolegy. Tak jisté je, že za 5 minut už je tady 12. hodina, pravé středeční poledne, o zprávy už se stará Iveta Bláhová a o písničky na přání, tak ty se postará Filip Majsl. Pro toto chvíli už se s vámi loučí Iveta Kalátová, mějte se krásně a zítra po 9. opět naslyšenou.

0: vzduch dává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Studenti oboru požární ochrana v Semilech budou mít lepší zázemí. Na libereckém dopravním terminálu Fignerová budou od čtvrtka přesunutá další stanoviště. V Jablonci nad Nisou v pátek začne čtvrtý ročník festivalu Jablonecká perle. Odpoledne bude zataženo až oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 25 stupňů. Zprávě připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Cvičná požární věž a hasičský polygon nakonec v areálu střední školy v Semilech budou. Kraj zvažoval, že kvůli vysokým nákladům ze současných úprav školy škrtne. Staví tam ještě nové dílny pro učební obory instalatér, zedník, tesař nebo elektrikář. Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj si lepší zázemí zaslouží také studenti oboru požární ochrany.
4: Zůstalo tam všechno, co bylo naprojektované. Ten stav jsme tam viděli a bylo nám jasné, že to jinak nepůjde. On ten obor se učí na málo místech v republice, takže je tam i velký zájem dětí z jiných, nejenom měst, ale i krajů. Proto dává smysl ten obor podpořit.
3: V Liberci začnou ve čtvrtek platit další změny na dopravním terminálu Fignerova. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Budovu terminálu aktuálně rekonstruuje. Ve čtvrtek začnou dělníci pracovat na další části nástupiště. Z toho důvodu budou přesunutá stanoviště 3 a 4.
5: Od čtvrtka bude linka 25 ve směru Broumovská odjíždět z nástupiště číslo 1. Linky 18 a 600 do Bedřichova a k obchodnímu centru Globus budou odjíždět ze stanoviště číslo 5. Zbylé linky, které míří do Zeleného údolí, Doubí sídliště Pilínkova, obchodního centra Nisa nebo do průmyslové zóny Sever, budou odjíždět z nového stanoviště s označením B. To bude v Blaškově ulici mezi obchodním centrem a parkovacím domem. Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Centrum Jablonce nad Nisou v pátek a v sobotu zaplní festival Jablonecká perle. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové připomene mimo jiné i 160 let od povýšení Jablonce na město. Program festivalu nabídne ukázky sklářské a bižuterní tvorby, hudbu, divadlo nebo třeba společnou lekci jogy. Motem letošního ročníku je to nejlepší z Jablonce.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude zataženo až oblačno, přechodně se však oblačnost může protrhávat, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Během odpoledne a večera očekáváme srážky i četnější a nejvyšší odpolední teploty 22 až 25, na horách naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci v ulici Uletky dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, na místě zasahují hasiči, projíždějte tudy opatrně. V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní, uzavírka potrvá až do konce srpna. A v libereckém Kristiánově je také uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové, omezení potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné středeční poledne 19. srpna a koukám, že dnes si k oslavě asi každý najde nějaký důvod. Jednak má svátek Ludvík, pánům samozřejmě všechno nejlepší, ale nemusíte být Ludvíkem, abyste slavili. Dnes je totiž také Světový den fotografie, Mezinárodní den pirátů a Mezinárodní letecký den. A pozor, Pokud nefotíte, nelétáte a nejste pirátem, ani tak nemusíte zoufat, protože pro všechny případy je tady ještě Mezinárodní den orangutanů. Ať už budete slavit cokoliv, oslavte to stylově s písničkami na přání, tedy nějakou krásnou muzikou. A u písniček na přání v Českém rozhlase Liberec vás vítá a zdraví Filip Majsl.

Prostý. Rodák z Litvínova, bývalý učitel tělesné výchovy, však byste také na jeho břišních svalech mohli nastrouhat parmezán. Ivan Varga alias Martin Maxa nás přivítal v první odpolední hodině dnešního dne. Máme 8 minut po 12. a to je čas určený pro vás a vaše hudební přání. Ano, začínají písničky na přání a vy můžete volat na číslo 22 155 37 22 anebo nám můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a hned první písničku bych rád věnoval Ludvíkům, k těm dnešním jmeninám. Pravda, nemáme jich v Libereckém kraji mnoho, něco málo přes 200, ale i tak, pánové, ještě jednou všechno nejlepší a posílám dvě láhve vína.

0: Osvěžující doušek, tedy mocný osvěžující doušek ke středečnímu obědu, dvě lahve vína a Marek Ztracený. Máme 11 minut po 12. hodině a jaký hudební kousek nám zpříjemní zažití, to už prozradí naše první volající. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipe, zdravím všechny posluchače, přeji krásný, hezký den. Tak, dneska si dáme písničku Čau lásko a bude to pro babičku Marušku a Jarušku do Friedlandu a všem posluchačům a vám do studia.
0: No samozřejmě moc krát děkujeme. Mimochodem, vy jste před malou chvílí mimo vysílání zmínila, že se teprve chystáte na oběd a že oběd chystal muž. Tak co připravil dobrého?
1: Ano, ano, připravil nám výpečky s knedlíkem a se zelím.
0: Ale no tak to je takové klasické mužné jídlo samozřejmě. A schválně, kdo pak po něm uklidí ten nepořádek v kuchyni?
1: No to on si to dělá sám, takže to je úplně skvělý.
0: Aha, to máte hezky zařízené, na rozdíl od spousty jiných domácností. No tak já vám samozřejmě přeju dobrou chuť a tady už posílám písničku. Mějte se krásně.
1: Děkujeme moc, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Čau lásko, tak se loučí Karel Gott a Marcela Holanová a my naopak vítáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naší další volající. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak koho pak máme na drátě?
1: Aničku z východních Čech.
0: Rád vás slyším, jaké větry vás zavály z východních Čech až do Liberce.
1: No jo, já...
0: Haló, slyšíme se?
1: Slyším.
0: Dobrá, tak pojďte prozradit, jakou písničku si zahrajeme, čím si zpestříme dnešní odpoledne a komu případně tu písničku pošlem.
1: Já bych chtěla písničku od Evy Farny, jak zpívala o tom, že má muky jako skříň. Mm-hmm. Já nevím, jak se ta písnička jinak jmenuje.
0: Má takový záludný název, mám boky jako skříň.
1: Jo.
0: Dobrá, tak písnička je samozřejmě připravená a máte tam někoho, komu byste ráda tu písničku poslala?
1: Jo, manželovi.
0: A má zatím hledat nějaký jinotaj, nebo je to jenom tak pro radost?
1: Jenom tak pro radost.
0: Dobrá, tak tedy posílám Evu Farnou, zdravím vás i pana manžela. Mějte se krásně a zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji vám.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak to tedy podle všeho a hlavně podle skupiny Kabát vypadá pohoda v Teplicích, jenom drsný sever. My budeme samozřejmě pokračovat dál v písničkách na přání a 5 minut před 1:30 je čas také nahlédnout do e-mailu. V prvním e-mailu, který dnes dorazil, stojí Milé rádio z Liberce. Prosím vás o zahrání nadčasové písně, která byla a stále je skvostem anglické skupiny The Animals. A na to, že je stará více než 60 let, stále ji rád slyším, když zní éterem. Je to píseň pro všechny, kdo rádi poslouchají Český rozhlas Liberec. Píseň se jmenuje Dům u vycházejícího slunce. Je to mistrovské dílo. Děkuji, Josef ze Semil. Nemáte samozřejmě zač, tak tedy The Animals a House of the Rising Sun.

Tak o takových písničkách se říká Trefa do černého. House of the Rising Sun. Skupina The Animals z Velké Británie vydala v roce 1964 svoje úplně první album s názvem The Animals a na něm hned první písnička House of the Rising Sun. S touhle písničkou jsme doputovali do poloviny písniček na přání v Českém rozhlase Liberec a pokračujeme dalším e-mailem, který je zároveň tak trochu rebusem. Napsala nám totiž paní Hana. Uvedla tam v podstatě jenom 5-6 slov. Pěkný den, děkuji Azuritek z práce. A mezi to vložila 3 smajlíky s modlící se mužíkem a jeden emotikon, který vypadá jako zlomený krumpáč, ale nakonec jsem ho odhalil, že se jedná o jahodu. Z čehož jsem vydedukoval, protože jsem dnes ve formě, že se jedná o písničku od kapely Miraj a Jahoda, tak tedy posílám.

Víte, život je jako jahoda, tak to vidí skupina Mirai. Někdo tedy tvrdí, že život je spíš jako louka plná fialek, jen se pro jednu ohnete, hned vás někdo nakopne, ale to je dost cynický pohled na věc. My máme 3 minuty po 1:30 a pokračujeme dál v písničkách na přání. Tentokrát nám napsala paní Zuzka. Zahrajte prosím písničku od Arakainů, Slečna závist pro všechny posluchače. Tak to prostě to přání zní, a proč ne?

Slečna závist, velký hit z roku 1995 od tuzemské metalové kapely Arakain. Tenkrát samozřejmě v jejím čele stál ještě Aleš Brichta. To už dávno není pravda, teď tam zpívá Jan Toužimský. No a vy si vlastně co nevidět, můžete kapelu Arakain užít i v Liberci. 9. října dorazí do kulturního domu se společnou tour s kapelou Dimitri. Tak už je možná nejvyšší čas oprášit riflové džísky a černé kožené bundy. Než se tak stane, splníme ještě spoustu přání v Českém rozhlase Liberec a tady je jedno z nich. Obligátně nám napsala paní Sylvie z Prahy, která připomíná, že dnes má 40. narozeniny americká zpěvačka Christina Perry. Ta je známá především písničkou z filmu Twilight Rozbřesk. Písnička se jmenuje Thousand Years a právě tuhle písničku posílá Ludvíkům k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na vrátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Setkání Hana Zagorová a jako takové hudební cameo Drupy 3 minuty po 3/4 na jednu. Tahle písnička vlastně lehce přehodila výhybky k zahraniční hudební scéně a to se docela hodí, protože nám napsala paní Milena ze Semil, že by ráda posílala písničku o Tabby the Way Old Friends Do všem svým kamarádům a známým.

Skupina ABBA, The Way Old Friends Do, toto dělají staří přátelé. No tak staří přátelé si kromě jiného přejí také k narozeninám a to platí i pro poslední písničku na přání v této hodině. Napsala nám paní Hana a poprosila o písničku od Mariky Gombitové Vyznání, kterou by ráda poslala k narozeninám kamarádce Marcele Smutné s přáním všeho nejlepšího a především pevného zdraví a štěstí. Všechno nejlepší přeje pochopitelně i Český rozhlas Liberec. No a s touhle písničkou se s vámi já osobně alespoň pro tuto chvíli rozloučím, protože za malou chvíli vás čekají zprávy dnes s Ivetou Bláhovou a po zprávách Alex a host a Alex Minářová se tentokrát sportovně naladí, protože u mikrofonu bude mít bývalého hokejového útočníka a také sportovního manažera klubu HC Slavia Praha Patrika Eliáše. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: Maucta, hledajte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami v Ústeckém i Libereckém kraji. Tento týden začne v Liberci jezdit křišťálová tramvaj vyzdobená sklárnou jílek. Most přes silnici, který propojí ski areály ve Špindlerově mlýně, se už podařilo usadit. Odpoledne bude zataženo až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Liberecký kraj čekají dnes noci silné bouřky. Výstra platí od půlnoci do čtvrtečních 5 hodin ráno. Bouřky můžou doprovázet silné nárazy větru, které mohou lámat větve a stromy. Mohou nastat i komplikace v dopravě, říká meteorolog Jan Hrubý.
4: Doporučuje se dbát na bezpečnost s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem, při řízení v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
3: Lidé v Liberci se můžou od pátku projet křišťálovou tramvají vyzdobenou pro festival Crystal Valley Week. Ten začíná příští pondělí. V pondělí v době jeho trvání bude tramvaj spojovat libereckou zastávku Viadukt a v Rakyslavice nad Nisou Výhybna. Tramvaj vyzdobila sklárna Jílek, říká její jednatel Lukáš Polák.
5: V naší křišťálové tramvaji bude k vidění špetka Orientu, odkaz na doby ze začátku 20. století, kdy evropští boháči cestovali do Orientu. Bude tam k vidění kolekce, kterou jsme vytvořili s autorkou sklářskou Jitkou Skuhravou.
3: Jízdní řády lidé najdou na webu festivalu. Nad hlavní silnicí z Vrchlabí do Špindlerova mlýna se objevila další výrazná část budoucího propojení ski areálu svatého Petra a Medvědína. Stavbaři usadili ocelovou konstrukci mostu přes hlavní dopravní tah u dojezdu nové sjezdovky Lesní. Práce byly původně rozvržené na 2 dny. Nakonec se je podařilo zvládnout v jednom zátahu a zkrátit tak omezení dopravy. V Evropě stoupla v červenci inflace na 3% oproti červnovým 2,9%. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Česko taky zaznamenalo nárůst. Zatímco v červnu byla meziroční inflace 1,1%, v červenci stoupla na 1,3%. Nižší inflaci mělo v předchozím měsíci v Unii jen Švédsko. Naopak nejvyšší inflaci zaznamenalo Rumunsko, Litva, Kypr a Bulharsko. Růst spotřebitelských cen tlačí nahoru konflikt na Blízkém východě.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhat. Ojediněle se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, během odpoledne a večera očekáváme srážky i četnější. A nejvyšší odpolední teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V České Lípě v Borské ulici havarovalo osobní vozidlo, na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně. V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní, kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru, omezení potrvá až do září, pěkte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: No, ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní, nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry, a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžký pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střednou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr na hru nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s nima, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá.

0: nebo něco. A zase potkáme ho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak, jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není. Ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech, a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali, a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací, a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
1: Takže de facto jdete domů. Máte dva domovy, vnímáte to tak?
0: Jo, mám dva domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny, jo, to tam, já tam strávil přes 22 let vlastně, a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi, a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
1: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
0: No to asi
1: pomalu.
0: Ne, no. To asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
1: tak,
0: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže, a máme tam samozřejmě talenta v brance Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a to je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavě.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě. Ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů jsou je v NHL, možná nějaký takový číslo, my jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména, já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor a možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky, každopádně jsem zvědavej na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl, Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli rekonstrukci je uzavřená silnice mezi Pihelem a Dobranovem na Českolipsku. Kostel v Horním Tanvaldu by se mohl po opravách střechy otevřít veřejnosti do konce srpna. Nová nemocnice bude stát na Pražských Vinohradech. Zítra bude oblačno nebo polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Dnes začala rekonstrukce silnice třetí třídy mezi Pihelem a Dobranovem na Českolipsku. Dopravní spojení místní části Nového Boru a České Lípy kvůli tomu bude do konce října přerušené. Na první etapě z Dolního Pihelu po autobusovou točnu v Bokovanech bude stavební firma pracovat do 20. září. Následně se přesune na navazující úsek směrem k Písečné. Objízdná trasa je vedená po silnicích vyšších tříd přes Českou Lípu.
2: V první polovině září bude na 2 týdny kvůli pokládce asfaltu uzavřený celý opravovaný úsek najednou. Autobusová linka číslo 455 je vedená po objízdné trase a pro obyvatele Bukovan, Písečné a Dobranova jsou zajištěné náhradní spoje. Podle koordinátora veřejné dopravy v Libereckém kraji společnosti Korit jde o celkem 9 spojů denně z autobusového nádraží v České Lípě a zpět. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Kostel svatého Petra a Pavla v Horním Tanvaldu by se po opravách měl otevřít veřejnosti už do konce srpna. Stavbaři tam opravovali krov, který mohl spadnout. Zasáhla ho dřevomorka. Informoval o tom spolek Zachraňme tanvaldské kostely, který má rekonstrukci na starost. Oprava stropu vyšla na zhruba 1 000 000 korun. Peníze získal spolek od dárců ze sbírky a z dotací.
3: Práce začaly už vloni v dubnu. Podle jednatelky spolku Daniely Šebestové byl stav krovu v ještě horším stavu, než spolek předpokládal. Proto práce trvají doteď. Stavbaři museli zajistit strop a všechny nosníky napadené dřevomorkou. Kostel svatého Petra a Pavla by měli památkáři ještě letos prohlásit za kulturní památku. Stanvaldu Johana Tománková, Český rozhlas.
0: U hřbitova v Dubé na Českolipsku vzniká dráha pro kolečkové brusle. Vyasfaltovaný okruh nechala radnice postavit na pozemcích, které dostala darem. Podmínkou bylo vybudování veřejného sportoviště. Dráha za zhruba 2,5 milionu korun má být dokončená letos na podzim. Nová pražská nemocnice vyroste v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha jde o logickou volbu. V areálu je totiž traumacentrum a centrum, které se specializuje na popáleniny. Další zvažovaná místa pro novou nemocnici byla v Letňanech nebo při fakultní nemocnici Bulovka. Ministři mají do konce srpna připravit převod pozemků pod rezort obrany. Postavení nemocnice jako vojenské by mohlo vládě umožnit vykázat Severoatlantické alianci náklady na ní jako výdaje na obranu.
1: Počasí.
0: Noci očekáváme převážně oblačno, přechodně až zataženo a na většině území postupně déšť, přeháňky nebo i bouřky. K ránu budou srážky slábnout a oblačnost se začne protrhávat. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude oblačno nebo polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne, k večeru se mohou srážky vyskytnout i četnější a teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka potrvá až do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné a pohodové středeční odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. On ten letošní rok je celkově takový suchý, začalo to už suchým únorem, který byl pro některé opravdu extrémně náročný a samozřejmě suché jsou i letní dny. Má to svá pozitiva, když vyrazíte do lesa a najdete houbu, bude skoro určitě sušená a z Dunaje můžete třeba vylovit i mamuta, což mnozí rybáři považují za kapitální úlovek. Ale negativa pochopitelně převažují, třeba v Chrastavě hynou v potocích ryby, hlavně kvůli suchu, ovšem situaci nepřispívá nezakrývá ani to, že někteří lidé údajně odebírají vodu na zalévání s pomocí čerpadel nejen do konví, a o tom bude mluvit už za malou chvíli kolegyně Kateřina Kubíčková. Pak vám regionální stopař představí nového obyvatele ptačího parku Mnišské louky u České Lípy a obveselí nás dětská anketa dnes na téma Královna. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Českém rozhlase Liberec, Karel Gott a Holka v domě, to je písnička z roku 1982, ovšem tahle písnička nejenom, že je nestárnoucí, ale je vlastně taky taková nadčasová, protože každý tatínek, který má doma pubescentní, případně postpubescentní dceru, se s ní určitě dokáže stotožnit. To je samozřejmě problém a problém také je, pokud máte u domu v současném suchém a teplém počasí třeba zahradu nebo bazén a používáte pro ně vodu z řeky. Třeba v Chrastavě na Liberecku teď rybáři apelují na obyvatele, aby vodu z říčky Jiřice nečerpali. V důsledku sucha a tepla totiž vody ubývá a stoupá její teplota. A ve vodě je pak málo kyslíku a rybám tak hrozí, že uhynou.
1: V podstatě bojují o přežití.
2: My jsme s předsedou rybářského svazu v Chrastavě Josefem Kasalem přišli k říčce Jeřici. Ačkoliv prší, tak letošní léto je hodně suché.
1: Vody ubývá a voda se otepluje. Současně s teplotou ubývá ve vodě i kyslík, který ryby a nejen ryby, ale i ostatní živočichové potřebují pro život.
3: Ryby se proto stahují z mělčích vod do větší hloubky.
1: Třeba nyní jsme u jezu, kde dochází prokysličování té vody a je tady i hloubka pod tím jezem, to znamená, ty ryby v podstatě z širokého okolí se sem stahují, aby čerpali kyslík.
2: Je v pořádku, že se srocují na nějaký konkrétní prostor, je jich tam asi víc než normálně?
1: Těm rybám to dává hlavně ten kyslík a šanci přežít. Na druhou stranu je to nebezpečný, protože se shromažďují a pro jejich predátory třeba volavky, morčáky, je to prostřený stůl.
3: Nedostatek kyslíku ohrožuje například pstruhy, vysvětluje rybář Kasal.
1: Optimální hodnoty třeba pro toho pstruha obecného je do 18-19 stupňů a obsahu kyslíku 11 mg na litr. A v současné době tady přes tu Chrastavu se ta voda ohřeje až na 25 stupňů a ten obsah toho kyslíku klesá někam k 5 mg.
3: Déšť a ochlazení můžou situaci zlepšit. Sucho je ale podle rybářů dlouhodobý problém. Rybám se snaží pomoct taky stavbou malých hrázek a kromě toho apelují na obyvatele, aby v období sucha vodu z toku nečerpali.
1: Pokud se někdo veme dvě konívky pro zahrádku, tak je to pořádku. Špatné je to, když vodu třeba čerpají pro stavbu nebo pro napouštění bazénu.
3: V takovém případě je potřeba povolení. To ale lidé podle Kasala často nemají.
1: Stačí se projít kolem Jiřice a člověk vidí, kdo všechno čerpá tu vodu. A pokud jsme třeba provedli vloni namátkové kontroly, nikdo z nich neměl žádné povolení.
3: Za neoprávněný odběr vody hrozí pokuty v řádu desítek tisíc korun. Aktuálně vodoprávní úřad na libereckém magistrátu eviduje na Jeřici v Chrastavě celkem 6 povolení. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak ptačí park Mnišské Louky má nového obyvatele, ovšem není to náš regionální stopař, je to Hamlet. Nicméně ne ten s lebkou v jedné ruce a se scénářem v druhé deklamující být či nebýt. Je to hřebec, který doplnil stádo 6 klisen plemené exmoorský pony, které pomáhá s údržbou mokřadních ploch. Jak se daří koním i mokřadním ptákům, se vydal zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, jsem na stopě Hamletovi, ale ještě jsem ho nepotkal. Jsme právě teďka v centrální části ptačího parku Mnišské Louky s Josefem Rutrlem, správcem parku. My jsme teďka u jedné stůní, tak já začnu těmi mokřady a mokřadními ptáky, jak se jim daří. Jak je to s vodou letos?
3: Zdravím všechny posluchače, tak samozřejmě i s vodou tady na Českolipsku a konkrétně ptačím parku Mnišské Louky. To je letos bída, samozřejmě toto sucho pociťujeme všichni, včetně místních mokřadů, opravdu jenom ty nejhlubší části nebo ty jakoby největší, nejrozsáhlejší mokřadní plošky tady se nějakou vodu podržely, ale většina drobných mělkých depresí je bez vody, většina luk je opravdu suchá a doufejme, že už teď začne aspoň trošku pršet.
2: Podepsalo se to nějak na stavu ptactva?
3: My cílíme na druhy, které tady hnízdí hlavně takovým tom brzkém jaře nebo potom tom pozdním. Tam ta voda ještě relativně byla, leč to vysychání už od května bylo jako relativně znatelné. Takže ty druhy se tady jako samozřejmě objevily letos, ale velmi pravděpodobně nehnízdily. Jestli to bylo tímhle tím způsobem, si netroufám říct, to bylo spíš jinými faktory. Samozřejmě pro spoustu jako dalších druhů to bylo jako byl faktor, který byl negativní. No.
2: Viditelným, tedy pokud se vám ho podaří najít, novým obyvatelem ptačího parku je tedy už zmiňovaný hřebec Hamlet. Odkud přicestoval a s jakým posláním?
3: Jedná se o hřebce exmoorských koní, exmoorského ponyho. My máme tato zvířata zapůjčená společnosti Česká krajina a používáme je tady v péči v té východní části parku o naše pozemky blízko řeky Ploučnice. Je to prostě paspa, která pomáhá s diverzifikací toho porostu a hřebec přijel z Německa, konkrétně z severozápadního nebo západní části Německa a byl zvolen společností Česká krajina jako vhodný pro další plemenitbu těch zvířat v České republice.
2: Takže bychom se tady mohli těšit na nové přírůstky, na vlastní hřívátka?
3: Ano, zvířat máme málo, potřebujeme jich více na pastvu, takže co se koní týče, tak se počítá s tím, že příští rok, pokud se všechno zadaří, tak těm 6 klisnám, které tu byly, přibydou nějaká hříbata, která samozřejmě potom, aby těch zvířat stejně nebylo příliš, budou případně v dalších letech putovat do jiných míst republiky, možná i do zahraničí.
2: Kůň ale nežere úplně všechno a tady roste ledacos, takže k té pastvě potřebujete použít i vlastně skot.
3: Je to tak, ten nám tady teď poměrně dost chybí, stále je to v řešení, nejlepší kombinace více rozvířat, ta mozaika těch stanovišť je potom výrazně pestřejší, takže my už tady skot ve spolupráci s místními zemědělci na několika dalších místech mimo tu koňskou pastvinu používáme a momentálně v řešení ten rozvoj tak, aby jsme ten skot měli právě u koní a dokázali obsáhnout i další plochy v území.
2: Pokud si chcete užít krásné přírody, trošku klidu, vidět občas nějakého ptáčka a také třeba koníky, tak se přijďte podívat do ptačího parku Mnišské Louky a budeme taky moc rádi, když podpoříte tuto organizaci, tuto správu, protože se snaží vykoupit další a další pozemky, aby to tady bylo větší a hezčí.
1: No Jaroslave, jak tě znám, ty si tu přírodu rozhodně užíváš, jestli pak se ještě vydáš hledat Hamleta, nebo už si to vzdal?
2: Nevzdal, vydám se za ním.
1: Tak držíme samozřejmě palce, to je náš regionální stopař, který se vydá po stopě a my se budeme těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tak, tak, být Robinsonem, no každý den pátek, to má něco do sebe. Nevím proč, ale tahle písnička ve mně vždy vyvolává takovou správnou prázdninovou náladu. Je fakt, že z těch letošních prázdnin už mnoho času nezbývá, ale i dál prázdniny v našem vysílání patří zámeckému létu. A my vás samozřejmě zveme na památky, které jsme v loňském roce nestihli navštívit. Kam to bude tentokrát, to nám právě teď prozradí náš zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni si mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo, jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn, tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská vista.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století. Tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciáku.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runcimen byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: 9 minut před 15. hodinou zavítala do vysílání Českého rozhlasu Liberec Share a když už mluvíme o Share, mám tady takové malé historické okénko. Dnes uplynulo 430 let od narození dcery anglického krále Jakuba I. a české královny Alžběty Stuartovny. Ta byla totiž v 17. století manželkou českého krále Fridricha Falckého. Tolik trocha historie a teď už odlehčení z předškoláky, kterých se redaktorka Petra Beránková ptala na královnu.
1: Že může mít na sobě korunu na hlavě.
2: Že může mít hezký oblečení a může mít krásnou korunku. A ještě ta královna to může mít na ušnice.
3: Jaké náušnice nosí královna?
2: Hezké.
4: Hodně nazdobená je.
2: Ta je hlavní člověk.
3: Žije nebo vládne ještě nějaká královna někde?
2: Nevím ještě. Ta jedna nedávno umřela.
3: Co musí dělat královna a jak by měla vládnout?
2: Hůlkou svojí velikou.
3: Ano, myslíš si, že je kouzelná?
2: Jenom ta hůlka.
3: Co ještě dělá královna?
2: Rozhoduje, určuje, že někdo pomáhá lidem.
3: Kdo je manželem královny?
2: Král.
3: A jak se jmenuje dcera od krále a od královny?
2: Princ a princezna.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Kvůli lesnickým pracím jsou dočasná omezení na turistických trasách blízkosti horního sedla na Liberecku. Obchodní akademie v České Lípě bude mít od září novou ředitelku. V Peci pod Sněžkou začala demolice domů, které nahradí apartmánový rezort. Zítra bude oblačno nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Odstranění nebezpečných stromů a obnova lesa dočasně uzavřely úseky turistických tras mezi obcí Horní sedlo a Loupežnickým vrchem. Upozorňují na to Lesy České republiky. Podle mluvčí lesů Evy Jouklové potrvá omezení v případě dobrého počasí do konce října. Kvůli bezpečnosti turisti neprojdou několika úseky. Uzavřená je například hřebenovka E3 mezi turistickými rozcestníky u Tobiášovy Borovice a Krásný důl.
4: Dále pak lesní cesta mezi Krásným dolem a Hrádeckým vyhlídkovým okruhem a úsek Hrádeckého vyhlídkového okruhu od Pekařova kříže k napojení na lesní cestu. Kvůli manipulaci se dřívím a pohybu techniky pak bude omezený přístup na Hrádeckém vyhlídkovém okruhu a na mezinárodní naučné stezce Lužické a Žitavské hory. Lidé by tam měli respektovat pokyny pracovníků lesů. Z Liberce a na Podhorná, Český rozhlas.
3: Obchodní akademie v České Lípě od září nově povede Martina Vlčková, která ve škole působí jako pedagožka. Do vedení jmenovala Rada Libereckého kraje. V konkurzu se o místo ředitele ucházelo dohromady 6 zájemců. Komise posuzovala například jejich koncepci vedení školy nebo znalost současných trendů ve vzdělávání. Dosavadní ředitel Rostislav Lát rezignoval z osobních důvodů. Pokračuje krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Paní magistra Vlčková na škole působí, učila angličtinu, ale věnovala se také programům Erasmus. Byla také dosud metodičkou prevence sociálně patologických jevů.
3: Vlčková nastoupí do funkce 1. září. Ve Velké Úpě v Peci pod Sněžkou začala demolice budov, na jejichž místě vznikne rozsáhlý apartmánový komplex. Bude ho tvořit 6 hlavních budov celkovou rozlohou 7000 metrů čtverečních. Projekt zahrnuje také obchody, restaurace, lékárnu a 2 lékařské ordinace. Vše má být hotové do konce roku 2029. Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy jednodušeji odstoupit. Poskytovatelé služeb budou taky muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla se ale budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu ještě dostane k podpisu prezident Petr Pavel.
2: Počasí.
3: V noci očekáváme převážně oblačno, přechodně až zataženo a na většině území postupně déšť nebo přehánky nebo i bouřky. K ránu budou srážky slábnout a oblačnost se začne protrhávat. Teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude oblačno nebo polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne, k večeru se mohou srážky vyskytnout i četněji. A teploty vystoupí na 24 až 27, na horách na 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září, jak to opatrně.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Liberec s váma přeje stále pohodové a krásné odpoledne. Jak už určitě víte, dnes je Světový den fotografie a je docela zvláštní, jak moc se fotografie za těch zhruba 200 let vyvinula, co ovšem zůstává konstantní, čili neměně, je, že na občanském průkazu na té fotografii člověk vypadá pořád stejně otřesně a nejhorší je, když se té fotografii začne i podobat. My se v této hodině skrz hledáček podíváme ovšem nikoli fotoaparátu, ale mobilu. Mobilní telefon a 5 let natáčení. To v úvozovkách stačilo k tomu, aby vznikl dokumentární film Kdyby se holuby proměnily ve zlato, a ten bude reprezentovat Česko v boji o Oscara. My vám tento snímek přiblížíme krátce po čtvrt. V první řadě se ale zaměříme na Liberec, kde bude příští týden jezdit takzvaná křišťálová tramvaj v rámci festivalu skla, šperku a bižuterie, a krátce po půl se vypravíme v rámci rubriky Co je nového do Jilemnice. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Ke středeční odpolední svačně jednohubky Vladimíra Mišíka 11 minut po 15. hodině. Lidé v Liberci se od pátku můžou projet křišťálovou tramvají. Historický vůz každoročně vyzdobí některý z regionálních výrobců skla. Jedná se totiž o dopravní prostředek festivalu Crystal Valley Week, který začíná příští pondělí. Tramvaj bude v době festivalu jezdit mezi Libercem a Vratislavicemi nad Nisou a jízdní řád lidé najdou také na webu crystalvalleyweek.cz.
1: Vstupujeme do speciální tramvaje, která bude během festivalu Crystal Valley jezdit Libercem a bude stylizovaná jako Orient Express.
2: Tady v zadní části tramvaje bude taková imitace kupé, kde bude stůl, na kterém budou vystaveny výrobky sklárny Jílek.
1: Říká Daniel Šimůnek, konstruktér křišťálové tramvaje.
2: Taky v zadní části bude jedno z našich svítidel. Kvůli bezpečnosti jsme museli použít svítidlo s minimem skla.
1: My už teď tady vidíme ubrus, ten tady zůstane?
2: Ano, ano, přesně tak, ten tady zůstane. Pod ním vlastně se skrývají tři sedačky, které budou mimo provoz. Celý vlastně tady ten zadní prostor, včetně zadních dveří, bude uzavřený, tudíž zadní dveře se nebudou používat. Na podlaze v celý tramvaji bude položený koberec v art dekovém stylu.
1: Jaké skleněné výtvory lidé v tramvajovém kupé uvidí, přibližuje jednatel sklárny Jílek Lukáš Polák.
3: V naší křišťálové tramvaji bude k vidění špetka Orientu, odkaz na takové ty doby ze začátku 20. století, kdy evropští boháči cestovali do Orientu a obdivovali jeho někdy přehnané a přepjaté barvy a dekory. Bude tam k vidění taky nejnovější kolekce, kterou jsme vytvořili s autorkou sklářskou Jitkou Skuhravou.
1: Kdy budou moc lidé v Liberci a ve Vratislavicích tramvaj využít?
4: Úplně poprvé tramvaj vyjede už tento pátek. My ji zapůjčujeme na městský festival Jablonecká perle.
1: Vysvětluje mluvčí Crystal Valley Lucie Firstová.
4: Naše festivalová křišťálová tramvaj Crystal Valley Express bude jezdit od 24. do 29. srpna, čili ve době festivalu.
1: Je potřeba si zakoupit speciální jízdenku?
4: Máme speciální jízdenku, ale zakoupit ji není třeba, rozdávají v tramvaji průvodčí, protože je to historická tramvaj, jsou tam takové ty klasické staré cvakací strojky, musíte hodně zabrat, jsou trošku zatuhlé, a takže ta jízdenka je opravdu takový ten malý kartonový papírek, který si tam můžete štípnout a jezdí zdarma.
1: Doplňuje Firstová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemné středeční odpoledne. Když vytáhnete mobil a začnete natáčet vlastní rodinu, asi nečekáte, že jednou budete stát na cestě k Oscarům, tedy pokud váš tatínek není třeba Leonardo DiCaprio. A přesně to se ale stalo, tedy ne to, že by byl jejím tatínkem Leonardo DiCaprio, režisérce Pepě Luboracky. 5 let natáčela svého bratra a 2 bratrance, kteří žijí bez domova a bojují se závislostí. Z osobního rodinného projektu vznikl dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který letos získal cenu na Berlinále a teď ho čeká Filmová a televizní akademie posílá do boje o Oscara.
1: A parkouru na ulici, krás, palety.
2: No, Praha, no.
3: Natáčení začalo vlastně docela nenápadně. Záběry na mobilní telefon a silným rodinným příběhem. Pepa Lubojacky začala sledovat před několika lety svého staršího bratra a 2 bratrance. Jejich život nebyl ale zrovna jednoduchý. Potýkali se s závislostmi, které je připravili o střechu nad hlavou.
4: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím chlastem.
3: Filmařka se o české nominaci na Oscara dozvěděla hned ráno.
5: Že mě vzbudili telefonátem s touhletou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že Ježíš Maria, to bude práce, ale začíná docházet, je to samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru.
3: Z původně intimního natáčení postupně vznikl film, kde mají právě mobilní záběry v ruce režisérky důležitou roli.
5: Pro mě bylo hodně důležitý během natáčení nějakou autocenzuru vlastně vypnout a nechat to přemýšlení nad tím, kde ta hranice leží mezi tou rodinou a tou autorkou, nechat až do střižny a mě hodně pomohlo to vědomí toho, že jsem věděla, že ten film budu stříhat sama, že budu mít vlastně hodně prostoru na to všechen materiál si projít, ale vždycky pro mě bylo strašně důležitý držet se té čočky lásky vlastně a toho respektu. To mě hodně pomáhalo jako nějaká jako mapa, když jsem přemýšlela nad tím, jak ten příběh vyprávět.
3: Přestože vychází dokument z velmi těžkých životních situací, není to podle režisérky depresivní film. Do sírových záběrů totiž vstupují vzpomínky, rodinné fotografie nebo stylizované pasáže, které vznikaly i s pomocí umělé inteligence.
6: Já jsem koště.
4: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracený.
3: Film to zaujal také na Berlinále. Tam získal cenu za nejlepší dokument. Teď už má snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato i oficiální českou podporu. Cesta ke zlaté sošce ale ještě bude dlouhá. Autorka musí totiž nejprve přesvědčit americkou filmovou akademii, aby se na snímek podívala. Jestli se film Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i na takzvaný Oscarový shortlist, bude jasné 15. prosince. V českých kinech uvidí diváci snímek od 24. září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já, 15:37, vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Touto dobou se pravidelně rozhlížíme po kraji a zjišťujeme, kde je krásně, kam můžeme vyrazit, jakou zajímavou akci můžeme navštívit, a dnes se nám do zorného pole dostala Jilemnice. Na telefonu máme Terezu Noskovou-Ledlovou, vedoucí infocentrály Jilemnice, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Tak když jsem tak zmiňoval, že vyhledáváme místa, která jsou zajímavé a stojí za návštěvu, tak kam byste nás tak vylákala v Jilemnici?
1: Jilemnice už jako taková stojí za shlédnutí, je vyhledávaná především pro svůj klid. Byť se to nezdá, jsme na úpatí nejvyšších hor České republiky. Návštěvníci tady najdou klidné náměstí, ale i tak živá místa, jako je zámek, Krkonošské muzeum, bazén, sportovní centrum. Myslím si, že si tady najde svoje opravdu každý.
0: Tomu celkem věřím, i navzdory tomu, že Jilemnice je považovaná spíš za takové zimní centrum. Mimochodem, přes léto asi nemáte o turisty nouzy.
1: Určitě ne, řekla bych spíš naopak, trendem posledních let je naopak u nás v informačním centru ta letní sezóna silnější. Možná je to taky proto, že se snažíme na to reagovat a nabízíme návštěvníkům právě i program na letní dny, zaměřený jak na rodiny s dětmi, tak i pro návštěvníky z dalších nebo ze vzdálenějších krajin.
0: No a kdybyste nás teď chtěla třeba jednorázově do Jilemnice pozvat na nějakou zajímavou akci, která se u vás připravuje, co by to bylo?
1: Určitě nejbližší a taková nejvýznamnější akce, která se v následujících dnech bude konat, jsou krajské dožínky Libereckého kraje, a to v sobotu 29.8. bude probíhat hned na dvou místech, na náměstí 3. května a na Masarykově náměstí. Myslím si, že program, jak hlavní program, tak i ten doprovodný, je pro návštěvníky více nejzajímavý.
0: Tak to se určitě máme na co těšit a my se také těšíme. Já vám samozřejmě moc krát děkuju, přeju vám vydařený zbytek léta a budu se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec. Naslyšenou.
1: Děkujeme, mějte se krásně, naslyšenou.
0: Naším milým hostem na telefonu byla vedoucí infocentra Jilemnice Tereza Nosková-Ledlová.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I ve 3:15 posloucháte Český rozhlas Liberec a my se teď na chvíli vrátíme k událostem roku 1968. Když budovu Československého rozhlasu v Praze i další pracoviště obsadila vojska Varšavské smlouvy, vysílání nepřestalo. Zpráv se ujala regionální studia, která vytvořila takovou zpravodajskou štafetu, vzájemně se zastupovala a držela vysílání v chodu. No a třetí část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili Karel Sedláček, hlasatel roku. Tedy z roku 1968 a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Je 7:27. V tomto okamžiku se ozvala ústra Silva Vinohradské třídy.
4: Když okupanti v 68. umlčeli Prahu, odstartovala unikátní štafeta. Svobodný hlas okamžitě převzala síť regionálních studií Československého rozhlasu. Od Plzně, Karlových Varů přes České Budějovice až po Ostravu a Brno. Sověti unesli představitele státu do Moskvy. Země zůstala bez vedení, ale rozhlasové vysílání pokračovalo. Bylo životně důležité mít pravdivé zprávy.
1: Posloucháte Československý rozhlas na vlně 197 metrů. Není vysílání Československého rozhlasu.
5: Vedení pražského rozhlasu přišlo s myšlenkou, že budeme střídat jednotlivé kraje, že vytvoříme zpravodajskou štafetu, že jsme si předávali ten vysílací prostor po 10 minutách. A protože bylo 12 krajů, takže to bylo 120 minut a ta krajská studia, která mezi tím začala vysílat z různých náhradních pracovišť, z divadel a tak dále.
6: Vážné upozornění pro občany. Uvidíte-li trysková letadla, zejména nízko nad zemí, otevřte okna, aby se vám nevysypala skla.
5: Nikdo neodmít, že by nepřišel do práce. Všichni cítili povinnost přijít do toho rozhlasu.
4: Rozhlas přinášel i praktické informace, například pro rodiče na Kladně nebo studenty v Pardubicích.
7: Děti z pionýrského tábora spojených oceláren na Kladně, které jsou v Rakousku u Nového Města pod Smrkem a měli se vrátit až 30. srpna, se vracejí dnes 25. srpna kolem 20. hodiny večer na Kladenské nádraží.
8: Je 12 hodin. Hlásí se legální vysílač.
9: Rektor Vysoké školy Česko-technologické profesor doktor inženýr Jiří Klikorka vyzývá všechny posluchače Vysoké školy v Pardubicích k okamžitému nástupu do školy.
8: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách. Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev.
5: Každý dělal všechno. Ty techničky nejenom, že natáčeli různé reportáže, ale brali ty telefony, psali ty zprávy, co lidé telefonovali. My jsme měli i zpravodaje v okresech, tak z těch okresů volali ty zprávy, nebo redaktoři vyjížděli po kraji a mluvili s lidmi přímo na místě.
10: Navštívili jsme s mikrofonem jednotku Československého letectva. Právě sedíme s důstojníky, kteří této jednotce velí.
4: Rozhlasová štafeta regionálních studií Československého rozhlasu udržela svobodné vysílání několik dnů. Vysílání utichlo až po podepsání moskevského protokolu, kdy se unesení političtí představitelé vrátili zpět do vlasti a vyzvali k ukončení odporu.
11: Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami v Ústeckém i Libereckém kraji. Od září bude knihovna v Kamenickém Šenově na Českolipsku půjčovat knihy zdarma. Studenti za nájmy v bytech zaplatí letos víc než loni. Zítra bude oblačno nebo polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Liberecký kraj čekají dnes v noci silné bouřky. Výstra platí od půlnoci do čtvrtečních 5 hodin ráno. Bouřky můžou doprovázet silné nárazy větru, které mohou lámat větve a stromy. Mohou nastat i komplikace v dopravě, říká meteorolog Jan Hrubý.
3: Doporučuje se dbát na bezpečnost s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem, při řízení v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
2: Čtenáři v Kamenickém Šenově na Českolipsku ušetří. Tamní městská knihovna od září na rok ruší registrační poplatek. Radnice chce krokem zvýšit zájem lidí o návštěvě knihovny, do které nedávno investovalo několik milionů korun. V regálech má přibližně 16 tisíc svazků.
4: Klára Machová z městského úřadu uvedla, že knihovnu dlouhodobě navštěvují převážně seniori. Radnice chce ve čtení podpořit také školní děti. Po konzultaci s učiteli se ukázalo, že některé z nich na výpůjční kartičku doma jednoduše nedostanou peníze. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Liberec bude od příštího pondělí hostit festival skla a bižuterie Crystal Valley Week. Na 36 místech se představí výrobci a designéři skla z Česka i ze zahraničí. Lidé můžou navštívit výstavy nebo křišťálový trh. Tématem je propojování kultur, proto Liberec navštíví hosté z Jižní Ameriky. Informace o programu lidé najdou na webu crystalvalleyweek.cz. Studenti letos za nájmy platí více než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě. Ty jsou podle S-Realit tradičně nejdražší v Praze. Samostatný pokoj ve sdíleném bytě tam vyjde asi na 12 000 korun bez energií. V Brně tu studenti zaplatí 9,5 tisíce.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno, přechodně až zataženo a na většině území postupně déšť, přehánky nebo i bouřky. K ránu budou srážky slábnout a oblačnost se začne částečně protrhávat. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra přes den bude oblačno nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne, k večeru se mohou srážky vyskytnout i četněji a nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Liberci v ulici Generála Svobody havarovalo nákladní vozidlo. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte tudy opatrně. A ve Fridantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice. Uzavírka potrvá do září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
1: Z
0: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
0: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
6: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saskou Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města. A to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby a teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanka. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano,
0: ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. A myslím, že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, ano, a my jsme kamarádi.
0: Vždy dorazí s něčím hezkým na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu, hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standard Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešovou. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No,
3: no, my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam tak určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné směrové odpoledne. Zdravím paní Sasky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, co jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
7: Ano.
2: A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování, Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štětí a tady volal Pepa ze Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Vítejte i vy, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dáma pane.
2: Je
9: vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přejeme si pokračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? A jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě od podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda, to bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbran. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, že je tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo? Tím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíjel. Zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak prase.

0: v obráceně. Nejsem tu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla. Druhý kolo! Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku, nečím do ní. Nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný. Vidíte, co jste mu přerušili? To je. Já jsem říkal, že několikrát nedělej to, hele. Já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normální, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. Ty jsi takhle mi pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
3: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec o mě není... tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé síry, no taky dobro.
2: No omeletku by to bylo.
3: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
2: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný, tentokrát o sportu by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rockový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 900 1104 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Zasky Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Zasky, že pořád jste na...
2: Saský Jů jste měl říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Tak jo, Lichotka z Hané.
4: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdravím paní Saský Burešovou.
4: Já vás taky.
6: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já
6: a
2: taky.
6: Já bych si psal paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Ještě vydržte.
2: Dobré odpoledne.
7: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
7: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló?
8: Ano, hezké odpoledne. Vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím, už? Dobře.
8: Ano, už se stalo.
2: Bezva.
8: A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano, děkuji.
8: Kterou jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. A se vám kataří. A
4: moc děkuji.
8: Vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo, děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy, až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
9: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu. Mm.
2: A?
9: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
9: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
9: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
9: Mějte se hezky, na
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každý mu říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějakej Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánů. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jak ji vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vladětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala v mnoho a dalších filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla, na Zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním mockrát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě doporučil, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla také nosit samozřejmě.
3: No to taky. A hlavně, tak je to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly vše možné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje.
3: Určitě.
2: Jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Mm-hmm. Určitě za tuhle roli.
2: Tak přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala, pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom
2: měli? Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru. Ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo. Protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí, no jak je domácí, že určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Tady je Eva
3: Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno, ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne, kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás?
2: Děkujeme.
1: Ano.
4: A chtěla by jsem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, letoucí její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Sasky. Teď tu má máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejíž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: U Jablonecké základní školy Pasířská bude od podzimu omezená doprava před začátkem výuky. Liberecký kraj dá peníze na úpravu trailových tratí. V Jablonce nad Nisou v pátek začne čtvrtý ročník festivalu Jablonecká perle. Zítra bude oblačno nebo polojasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Jablonec nad Nisou na podzim omezí dopravu u základní školy Pasířská na sídlišti Žižkův vrch, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Frečová. Před školou bude zákaz parkování od 7:30 do 8:00, zároveň nebudou moc do ulice auta vyjíždět vůbec. Jde o takzvanou školní ulici, ve městě zatím podobné opatření není. V Pasířské ulici by zřejmě mělo začít platit v září, záviset to bude na tom, jak rychle magistrát vyřídí administrativu.
4: V době omezení budou moct obyvatelé z ulice vyjíždět, ale ne naopak. Po 8:00 se provoz opět obnoví. Pokud rodiče budou potřebovat dítě do školy přivést autem, můžou využívat místa pro krátké zastavení, která budou mimo bezprostřední prostor před školou. Zrušená parkovací místa před budovou školy nahradí stání v Ještěcké ulici. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Do 30. října mohou obce, ale i různé spolky nebo sportovní organizace žádat Liberecký kraj o peníze na podporu singletracků a bikeparků. Kraj tím reaguje na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce. Minimální výše podpory je 50 000 korun, maximální pak 200 000 korun. Uvedla krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Peníze nejsou na investice, ale jsou zejména na opravy a údržba povrchu tratí, odstranění nebezpečných překážek, instalace bezpečnostních prvků anebo značení a navigace, ale není to na vytvoření nových tratí, jsou to už na ty stávající.
3: Centrum Jablonce nad Nisou v pátek a v sobotu zaplní festival Jablonecká perle. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové připomene mimo jiné i 160 let od povýšení Jablonce na město. Program festivalu nabídne ukázky sklářské a bižuterní tvorby, hudbu, divadlo nebo třeba společnou lekci jógy. Motem letošního ročníku je to nejlepší z Jablonce. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Podle rezortu by tak mohly převzít část úkonů, které dnes dělají jiní zdravotničtí pracovníci, hlavně při péči o chronicky nemocné. Podle České asociace sester už některé z těchto činností sestry běžně vykonávají. Změny by podle ministerstva mohly platit od roku 2028.
2: Počasí.
3: V noci bude převážně oblačno, přechodně až zataženo a na většině území postupně déšť, přehánky nebo i bouřky. K ránu budou srážky slábnout a oblačnost se začne částečně protrhávat. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude oblačno nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne, k večeru se mohou srážky vyskytnout i četněji. A nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Buženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Příjemné pozdní 19. srpnové odpoledne, máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. A co jsme pro vás z našeho dnešního vysílání vybrali? V Chrastavě hynou v potocích ryby, kvůli suchu je málo vody. Na hradě ve Sloupu dělníci opravují dolní nádvoří, které je pro návštěvníky zavřené zhruba 30 let. To a další témata tedy uslyšíte v následující hodině, kterou otevře Iveta Bláhová. Souhrnem regionálních zpráv a Filip Majsl přeje hezký poslech.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Jelemnice představuje bývalé chlapecké gymnázium na základní a mateřskou školu pro děti se speciálními potřebami. Stavbaři tam mění dispozice, rozvody a staví výtah. Rekonstrukce za zhruba 28 milionů korun začala na základě memoranda města s Libereckým krajem. Kraj zaplatí opravy a od města si bude školu pronajímat za menší částku. V horním patře by měla sídlit také nová zdravotnická vyšší odborná škola, říká starosta David Hlavář z ODS.
2: Rozšířit výuku o vyšší odbornou školu zdravotnickou, která vlastně naváže právě na zdravotnické vzdělávání v Jelemnici a samozřejmě i naší nemocnici MMN AS.
1: Dnes začala rekonstrukce silnice třetí třídy mezi Pihelem a Dobranovem na Českolipsku. Dopravní spojení místní části Nového Boru a České Lípy kvůli tomu bude do konce října přerušené. Na první etapě z Dolního Pihelu po autobusovou točnu v Bukovanech bude stavební firma pracovat do 20. září. Následně se přesune na navazující úsek směrem k Písečné. Objízdná trasa je vedená po silnicích vyšších tříd přes Českou Lípu. Obchodní akademii v České Lípě od září nově povede Martina Vlčková, která ve škole působí jako pedagožka. Do vedení jmenovala Rada Libereckého kraje. V konkurzu se o místo ředitele ucházelo dohromady 6 zájemců. Komise posuzovala například jejich koncepci vedení školy nebo znalost současných trendů ve vzdělávání. Dosavadní ředitel Rostislav Lát rezignoval z osobních důvodů. Pokračuje krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Paní magistra Vlčková na škole působí, učila angličtinu, ale věnovala se také programům Erasmus.
1: Kostel svatého Petra a Pavla v Horním Tanvaldu by se po opravách měl otevřít veřejnosti už do konce srpna. Stavbaři tam opravovali krov, který mohl spadnout. Zasáhla ho dřevomorka. Informoval o tom spolek Zachraňme tanvaldské kostely, který má rekonstrukci na starost. Oprava stropu vyšla na zhruba 1 000 000 korun. Peníze získal spolek od dárců ze sbírky a z dotací. Lidé v Liberci se můžou od pátku projet křišťálovou tramvají vyzdobenou pro festival Crystal Valley Week. Ten začíná příští pondělí. V době jeho trvání bude tramvaj spojovat libereckou zastávku Viadukt a v Rakyslavice nad Nisou výhybna. Tramvaj vyzdobila sklárna Jílek, informoval jí jednatel Lukáš Polák. Více se dozvíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Karel Gott už se jako posel dobrých zpráv před pár okamžiky v Českém rozhlase Liberec osvědčil, jestli bude poslem dobrých zpráv i Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, to teprve uvidíme. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak tedy, jaké nás čeká počasí v Libereckém kraji večer, v noci a ráno?
2: Vypadá to, že když se podíváme na aktuální srážky, tak aktuálně už nám lokálně se srážky vyskytují a během následujících pár hodin se srážky ještě místy vyskytovat zřejmě budou, ale pak bude krátká přestávka a zase později večer a v noci srážky opět očekáváme, a to někde a na rozmezí místy a na většině území, a že by se vyskytl déšť, přehánky nebo i bouřky, a ty mohou být ojedinělé i silné, a na ty bouřky je vydána i výstraha, kde se čekají zejména tím hlavním a nebezpečím, to by mělo být narazy větru, a ty mohou být i okolo 20 metrů za sekundu, a k ránu by ty srážky měly slábnout a oblačnost by se měla protrhávat a ranní nejnižší teploty očekáváme od 17 do 14 stupňů Celsia.
1: Tak vláhu určitě očekáváme, nicméně ty bouřky nejsou až tak úplně dobrou zprávou. Co můžeme čekat zítra přes den?
2: Zítra to vypadá, že by mělo být a na oboze většinou oblačno až polojasno a ojedinělé se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, ale během odpoledne a večera se nám ty srážky, že by ty srážky mohly být i četnější a zítřejší maximální teploty očekáváme od 24 až 27 stupňů Celsia a na Českolipsku tam může být až do 28 stupňů Celsia.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Mockrát děkuju. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Liberec. Jak jste před malou chvílí slyšeli v předpovědi počasí, očekáváme nějaké srážky, ale zdaleka ještě co se týče sucha, nejsme z nejhoršího venku a pokud máte u svého domu zahradu nebo bazén, možná po ně proužíváte vodu z řeky a to může být v současném suchu a teplém počasí problematické. Třeba v Chrastavě na Liberecku teď rybáři apelují na obyvatele, aby vodu z říčky Jeřice nečerpali. V důsledku sucha a tepla totiž vody ubývá a stoupá její teplota. Ve vodě je pak málo kyslíku a rybám tak hrozí, že uhynou.
1: V podstatě bojují o přežití.
2: My jsme s předsedou rybářského svazu v Chrastavě Josefem Kasalem přišli k říčce Jeřici. Ačkoliv prší, tak letošní léto je hodně suché.
1: Vody ubývá a voda se otepluje. Současně s teplotou ubývá ve vodě i kyslík, který ryby a nejen ryby, ale i ostatní živočichové potřebují pro život.
3: Ryby se proto stahují z mělčích vod do větší hloubky.
1: Třeba nyní jsme u jezu, kde dochází prokysličování té vody a je tady i hloubka pod tím jezem, to znamená, ty ryby v podstatě ze širokého okolí se sem stahují, aby čerpali kyslík.
2: Je v pořádku, že se srocují na nějaký konkrétní prostor, je jich tam asi víc než normálně.
1: Těm rybám to dává hlavně ten kyslík a šanci přežít. Na druhou stranu je to nebezpečný, protože se shromažďují a pro jejich predátory třeba volavky, morčáky, je to prostřenej stůl.
3: Nedostatek kyslíku ohrožuje například pstruhy, vysvětluje rybář Kasal.
1: Optimální hodnoty třeba pro toho pstruha obecného je do 18-19 stupňů a obsahu kyslíku 11 mg na litr. A v současné době tady přes tu Chrastavu se ta voda ohřeje až na 25 stupňů a ten obsah toho kyslíku klesá někam k 5 mg.
3: Déšť a ochlazení můžou situaci zlepšit. Sucho je ale podle rybářů dlouhodobý problém. Rybám se snaží pomoct taky stavbou malých hrázek a kromě toho apelují na obyvatele, aby v období sucha vodu z toku nečerpali.
1: Pokud se někdo veme 2 konívky pro zahrádku, tak je to v pořádku. Špatné je to, když vodu třeba čerpají pro stavbu nebo pro napouštění bazénu.
3: V takovém případě je potřeba povolení. To ale lidé podle Kasala často nemají.
1: Stačí se projít kolem Jeřice a člověk vidí, kdo všechno čerpá tu vodu. A pokud jsme třeba provedli vloni namátkové kontroly, nikdo z nich neměl žádné povolení.
3: Za neoprávněný odběr vody hrozí pokuty v řádu desítek tisíc korun. Aktuálně vodoprávní úřad na libereckém magistrátu eviduje na Jeřici v Chrastavě celkem 6 povolení. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijí.

strašně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Dvě minuty po půl šesté vám dělá společnost Český rozhlas Liberec. Ladíte Den v kraji. Nové prostory pro základní a mateřskou školu budou mít děti se speciálními potřebami v Jilemnici na Semilsku. Radnice spolu s Libereckým krajem rekonstruuje budovu starého gymnázia v centru města za zhruba 28 milionů korun. Mění se tam dispozice, rozvody a staví se výtah pro handicapované. V horních patrech bude také nová zdravotnická vyšší odborná škola.
1: Asi se tady bude muset dělat výtah.
2: Tady bude výtah uprostřed, ano.
3: Říká stavby vedoucí Vlasta Jiránek.
2: To vypadá hrozně, protože ty stropy se museli schodit tady, protože tady se jako svěšoval nebo padal dolů. Takže tady budou minerální stropy nový, tak jsme se báli, jedno to spadne a jak to bývá občas takhle zrovna ve školách, že opadají ty stropy kolikrát. Tak tady jsme se báli, to spadne, tak nám řekli, to máme schodit.
3: Budova v minulosti sloužila jako chlapecká škola, teď je několik let opuštěná, pokračuje starosta David Hlaváč z ODS.
4: Pouze v zadní části, vlastně v nové přístavbě, nadále funguje škola Montessori. Jedná se o vnitřní rekonstrukci a přizpůsobujeme ji pro mateřskou a základní školu pro děti se speciálními potřebami a ve třetím patře se připravuje vlastně prostory pro ještě gymnázium a střední zdravotnickou školu, která by zde mohla vlastně rozšířit výuku o vyšší odbornou školu zdravotnickou, která vlastně naváže právě na zdravotnické vzdělávání v Jilemnici a samozřejmě i naší nemocnici MMNA AS.
3: Rekonstrukce se provádí na základě memoranda mezi městem a Libereckým krajem. Radnice zajistila projektovou dokumentaci a výběr zhotovitele. Většinu zaplatí Liberecký kraj, dodává starosta Hlaváč.
4: Liberecký kraj bude mít od města Jilemnice pronajatou, samozřejmě za nájemné, které bude odpovídat jejich investici, to znamená, že snížené. A to všechno obsahuje memorandum, které jsme s Libereckým krajem uzavřeli. Je i nadefinováno, že ji bude mít pronajatou minimálně na 50 let a vlastně s nějakým snížením toho nájmu, tak aby se vlastně umořil ten náklad, který do toho byl daný.
3: Rekonstrukce by měla být hotová příští rok před letními prázdninami. Děti by tam mohly nastoupit v září roku 2027. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: S Českým rozhlasem Liberec stále příjemné středeční odpoledne 19. srpna. Pravda, z prázdnin už toho mnoho nezbývá, ale pořád ještě spousta prostoru na výlety a podobné zábavy. No a na výlet láká třeba i hrad Sloup v Čechách na Českolipsku, který navíc znovu otevře spodní nádvoří, přes které budou lidé od příští sezóny do hradu nově vstupovat. Projít se budou moci také po jednom křídle rytířských schodů, které znáte třeba z filmové pohádky S čerty nejsou žerty.
1: Můžu poprosit jeden ten ohořelý pohled?
2: Dobrý den, jasně, tak 6 korunek poprosím.
1: Tak 8.
3: Jak ten nový vstup ovlivní provoz a co se změní pro vás, pro pracovníky?
2: Otevření nového vstupu nám průvodcům velmi pomůže, protože doteď je zde vlastně obousměrný provoz a v těch úzkých uličkách se často lidé mačkají a pro některé je ten výstup velmi kritický. Takže my tento nový jednosměrný provoz vítáme s otevřenou náručí.
3: Říká průvodkyně Běla Štěpánková. Takže tohle bude nová pokladna tedy.
4: Ano, jsme právě v nové pokladně, já sedím na žebříku a vytvářím tady poličky na nejrůznější zboží a věci a tak dále.
3: Takže se tady lidi kromě vstupenek taky budou moct koupit rovnou nějaké suvenýry a tak podobně.
4: Tak asi jako dneska. V té současné pokladně to funguje stejně. Ten rozdíl bude ještě v tom, že lidé po prohlídce se nebudou moci vrátit sem, protože ten vstup je jenom jednosměrný. Oni si ale při výstupu v té současné pokladně budou moci nějaké suvenýry koupit.
3: A jak dlouho je ten původní, ten středověký vstup uzavřený? Jak dlouho už se tudy návštěvníci nedostanou?
4: Asi tak do druhé světové války ze zhora se mohli vstoupit návštěvníci a pak se zase museli vracet zpátky. Čili procházet se tady nedalo, tak jak je to teď plánováno, ale dalo se sem vstoupit před 80 lety zhruba.
3: To jsme se teda řekli, tu minulost a teďka ta budoucnost, co ještě vás tady čeká během těch oprav?
4: To zábradlí docela základní a pak třeba tady plůtek, který právě nasměruje návštěvníky k té pokladně.
3: Vysvětluje kastelán hradu Ivan Volman. Za poslední rok a půl investoval do oprav téměř 1,5 milionu korun. Přesná částka za kompletní obnovu to ale podle něj není, protože práce na nádvoří začaly už v roce 2018 archeologickými výzkumy. Na nový vstup a zpřístupněné rytířské schodiště se těší i jeden z návštěvníků.
5: No tak já se těším hrozně na ty schody, jak tam chodili ty čerti, já jsem tam jako malý vždycky hrozně chtěl.
3: Většina prací by měla být na hradě hotová na podzim a nový vstup bude otevřený od začátku příští sezóny. Ze Sloupu v Čechách Jan Rozum, Český rozhlas.
6: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec Natalie Imbruglia, díky které jsme si alespoň zprostředkovaně na 4 minuty odskočili do Austrálie, ale všude dobře, doma nejlíp, obzvláště pokud na nás čeká tolik krásy. Lidé v Liberci se od pátku můžou projet křišťálovou tramvají. Historický vůz každoročně vyzdobí některý z regionálních výrobců skla. Jedná se totiž o dopravní prostředek festivalu Crystal Valley Week, který začíná příští pondělí a tramvaj bude v době festivalu jezdit mezi Libercem a Vratislavicemi nad Nisou. Jízdní řád najdou lidé také na webu crystalvalleyweek.cz.
1: Vstupujeme do speciální tramvaje, která bude během festivalu Crystal Valley jezdit Libercem a bude stylizovaná jako Orient Express.
2: Tady v zadní části tramvaje bude taková imitace kupé, kde bude stůl, na kterým budou vystaveny výrobky sklárny Jílek.
1: Říká Daniel Šimůnek, konstruktér křišťálové tramvaje.
2: Taky v zadní části bude jedno z našich svítidel. Kvůli bezpečnosti jsme museli použít svítidlo s minimem skla.
1: My už teď tady vidíme Ubru. Ten tady zůstane?
2: Ano, přesně tak, ten tady zůstane. Pod ním vlastně se skrývají 3 sedačky, které budou mimo provoz. Celý vlastně tady ten zadní prostor, včetně zadních dveří, bude uzavřený, tudíž zadní dveře se nebudou používat. Na podlaze v celý tramvaji bude položený koberec v art dekovém stylu.
1: Jaké skleněné výtvory lidé v tramvajovém kupé uvidí, přibližuje jednatel sklárny Jílek Lukáš Polák.
3: V naší křišťálové tramvaji bude k vidění špetka Orientu, odkaz na takové ty doby ze začátku 20. století, kdy evropští boháči cestovali do Orientu a obdivovali jeho někdy přehnané a přepjaté barvy a dekory. Bude tam k vidění taky nejnovější kolekce, kterou jsme vytvořili s autorkou sklářskou Jitkou Skuhravou.
1: Kdy budou moc lidé v Liberci a ve Vratislavicích tramvaj využít?
4: Úplně poprvé tramvaj vyjede už tento pátek. My ji zapůjčujeme na městský festival Jablonecká perle.
1: Vysvětluje mluvčí Crystal Valley Lucie Firstová.
4: Naše festivalová křišťálová tramvaj Crystal Valley Express bude jezdit od 24. do 29. srpna, čili ve v době festivalu.
1: Je potřeba si zakoupit speciální jízdenku?
4: Máme speciální jízdenku, ale zakoupit ji není třeba. Rozdávají v tramvaji průvodčí, protože je to historická tramvaj, jsou tam takové ty klasické staré cvakací strojky. Musíte hodně zabrat, jsou trošku za tuhle, a takže ta jízdenka je opravdu takový ten malý kartonový papírek, který si tam můžete štípnout a jezdí zdarma.
1: Doplňuje Firstová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Takovou, řekněme, ladnou křehkostí jsme završili dnešní den v kraji v Českém rozhlase Liberec a v ostrém kontrastu bude hned ta následující hodina. Ta se totiž ponese ve sportovním duchu. Fotbalisté Jablonce odehráli utkání 3. předkola konferenční ligy na hřišti lotyšského RFS Riga a právě o tom bude dnešní setkání u mikrofonu, které bude probíhat pod taktovkou našeho sportovního reportéra a redaktora Pavla Petra. Filip Majsl vám ve společnosti České rozhlasu Liberec přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším opět na slyšenou.
5: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osmnáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kvůli lesnickým pracím jsou dočasná omezení na turistických trasách v blízkosti horního sedla na Liberecku. Semelská radnice zjišťuje v dotazníku, jaký mají tamní obyvatelé zájem o stavbu krytého bazénu. Ministerstvo spravedlnosti má za stíhání vyplatit v Rekyslavu Minářovi skoro 1,5 milionu korun. Zítra bude oblačno nebo polojasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty až 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Odstranění nebezpečných stromů a obnova lesa dočasně uzavřely úseky turistických tras mezi obcí Horní sedlo a Loupežnickým vrchem. Upozorňují na to Lesy České republiky. Podle mluvčí lesu Evy Jouklové potrvá omezení v případě dobrého počasí do konce října. Kvůli bezpečnosti turisti neprojdou několika úseky. Uzavřená je například hřebenovka E3 mezi turistickými rozcestníky u Tobiášovy Borovice a Krásný důl.
3: Dále pak lesní cesta mezi Krásným dolem a Hrádeckým vyhlídkovým okruhem a úsek Hrádeckého vyhlídkového okruhu od Pekařova křížek napojení na lesní cestu. Kvůli manipulaci se dřívím a pohybu techniky pak bude omezený přístup na Hrádeckém vyhlídkovém okruhu a na mezinárodní naučné stezce Lužické a Žitavské hory. Lidé by tam měli respektovat pokyny pracovníků lesů. Z Liberce a na Podhorná, Český rozhlas.
1: Zájem o stavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel Semelská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u sportovního centra. Teď se nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od Masarykovy univerzity v Brně. Lidé můžou městu sdělit svůj názor na krytý bazén v dotazníku online.
4: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
1: 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázalo to dotazníkové šetření Svazu měst a obcí, ve kterém odpovídalo skoro 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody patří i tlak, kterému čelí třeba na sociálních sítích. Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Rozhodl o tom Olomoucký okresní soud. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Minář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech na Uhersko-Hradišťsku, ve kterém ho soud osvobodil. Bývalý spolupracovník Miloše Zemana původně požadoval necelé 2 miliony korun. V březnu mu ministerstvo spravedlnosti vyplatilo 472 tisíc. S nejnovějším verdiktem ale úřad nesouhlasí a podá proti němu odpor.
2: Počasí.
1: V noci očekáváme převážně oblačno, přechodně až zataženo a na většině území postupně déšť, přehánky nebo i bouřky. K ránu budou srážky slábnout a oblačnost se začne protrhávat. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude oblačno nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne, k večeru se mohou srážky vyskytnout i četněji a teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Liberci v ulici Generála Svobody havarovalo nákladní vozidlo. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Silnice je uzavřena.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
5: Dnešní setkání u mikrofonu se ponese ve znamení cestování. Vydali jsme se do lotyšské Rigy s fotbalisty Jablonce. No tak vám přiblížíme ve vícero povídání právě tu cestu a třeba to, jak fotbalisté rádi cestují. Své si řekne také sportovní ředitel Jablonce Zdeněk Koukal, ale jako první budeme už za pár minut mluvit s Terezou Tkadlecovou, která celou výpravu doprovázela z cestovní kanceláře Alexandria.

0: Slibili jsme hned na úvod povídání s Terezou Tkadlecovou, která vlastně doprovází tady výpravu jabloneckých fotbalistů. Tak jsme v Rize, co by se dalo na úvod říct a jak představit toto krásné hlavní lotyšské město?
1: Asi v první řadě bych Rigu popsala tak, že je to skvělé město pro ty, kteří chtějí zažít nějaké evropské hlavní město, ale zároveň se chtějí vyhnout nějakému masivnímu cestovnímu ruchu, ale zároveň má Riga určitě co nabídnout, jak z historického hlediska, tak i nabízí spoustu různých kaváren, restaurací a je tady vlastně hodně živý večerní život.
0: My jsme na lodi Mississippi, která pluje, teď tady zrovna se dostaneme k jedné pamětihodnosti nebo spíš současné stavbě, televizní věž.
1: Tato televizní věž stojí na ostrově a se svými 382 metry je nejvyšší věží v Evropské unii.
0: My jsme si byli samozřejmě Rigu prohlédnout, opravdu krásné město a vy jste řekla jednu zajímavou věc, že zase možná není tolik zaplněná lidmi, turisty, což je určitě dobře pro nás, kteří si to chceme prohlédnout, protože jsme se tam mohli projít v naprostém klidu. Je to tak běžné tady?
1: Já musím přiznat, že já jsem tady trávila i Silvestr před několika lety a myslím si, že jsme tady byli s kamarádkami jako turistky, nás tady bylo hrozně málo a byla jsem tady i před rokem, kdy tady hrála Sparta Praha a zároveň se tady konalo mistrovství basketbalu a i tak to město nebylo úplně přeplněné lidma, ale zároveň, jak už jsem zmiňovala v úvodu, pořád to tady velmi příjemně žilo.
0: Dostaneme se k dalším památkám, ale jaký tady vy osobně máte k Rize vztah?
1: Riga mě vždycky láká z toho důvodu, že není tak turisticky přeplněná a i když tady jezdím už vlastně poměrně, dá se říct, pravidelně, tak vždycky tady najdu nějaká zákoutí, která mě vždycky překvapí a která mě vlastně nepřestávají překvapovat.
0: Pokud se budeme bavit o těch památkách, tak co byste doporučila tady v Rize, když někdo přijede navštívit? My jsme tady s výpravou fotbalistů, toho času příliš není, ale přesto samozřejmě to nejdůležitější by člověk měl zvládnout. Tak co byste doporučila?
1: Já bych určitě doporučila vidět dům Černohlavců, který byl původně postavený už ve 14. století, ale pojí se k němu taková zajímavost, že během druhé světové války byl vybombardovaný, zároveň byl během sovětské éry v podstatě srovnaný se zemí, ale následně proběhla vlastně rekonstrukce a znovu vystavení celého toho domu, takže v dnešní době se díváme na krásný zdobený dům, který je ovšem replikou toho původního ze 14. století. Potom třeba kdo hledá i gastronomické zážitky, tak může navštívit místní krytou tržnici, která se nachází v hangárech, které byly původně postaveny pro německou firmu Zeppelin a v dnešní době tam turisté najdou spoustu místních pochutek, ale různé masa, sýry a v menší míře třeba i nějaký textil a místní lokální produkty.
0: Ano, doporučení jsme přijali a také jsme se tam byli samozřejmě podívat. Tolik v první části a dnešního magazínu a setkání u mikrofonu Tereza Tkadlecová. Za pár okamžiků se za ní opět vydáme.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje naše povídání o Rize s Terezou Kadlecovou, se kterou si povídáme. Zatím jsme zmínili nějaké památky, ale určitě jsme nestihli všechno. Co byste ještě doporučila třeba navštívit?
1: No, pokud bychom se chtěli podívat třeba i mimo Rigu, tak se dá dojet vlakem do takového letního letoviska Jurmala, kde návštěvníci si vlastně můžou užít takový ten přímořský život. Přímo v Rize určitě stojí za návštěvu památník nezávislosti, což je vlastně takový památník, který je vysoký 42 metrů a úplně na vrcholu toho památníku stojí socha ženy, kterou místní přezdívají Milda. Takže pokud chcete vidět památník nezávislosti a zeptáte se místní, kde je, tak oni vám řeknou, kde přesně Mildu najdete.
0: Výborně, tak to třeba pro další návštěvu. Jste se trošku dotkla té gastronomie, tak co patří ke specialitám tady třeba v Lotyšsku, v Rize, co byste doporučila za jídlo?
1: Co se týká pití, tak takovou místní specialitou je místní černý balzám, což je takový vlastně bylinný likér, ale najdete tady z těch místních gastronomických pochutin různé třeba i knedlíky, takzvané pelmeně.
0: Jak draho je tady v Rize, co se týče třeba i jídla a tak?
1: Já si myslím, že pokud tady navštívíte nějakou restauraci, tak je to víceméně srovnatelné s Českou republikou. Například polévku v centru a pro mě si můžete koupit za nějakých 7-8 euro, dejme tomu.
0: Teď jsme na lodi, to už jsme zmínili, tak to je asi další atrakce, která tady je, plavba po řece Daugavě.
1: Ano, městem Rigou protéká řeka Daugava, která původně pramení v Rusku a samozřejmě tomu městu dodává takový zajímavý ráz a návštěvníci určitě mohou využít takové výletní parníky. My se aktuálně nacházíme na parníku se jménem Mississippi. Pojmenovaný Mississippi je z toho důvodu, že má tady takovou tu typickou lopatku, kterou můžete najít i na původní řece Mississippi. A tady tento parník je nově rekonstruovaný z roku 2025, má kapacitu až 206 lidí a vlastně projíždí celým centrem Rigy až kolem už zmíněné televizní věže a budeme pokračovat dál do osobního přístavu a do jachtařského přístavu a zase zpátky do centra města.
0: Tak výborně, to se máme na co těšit. Je to tip i pro posluchače na případný další výlet. Abychom to uzavřeli, jsme tady kvůli fotbalu. Tak co vy a fotbal, jak to jde dohromady?
1: Já a fotbal jde dohromady hodně. Fotbal moc ráda sleduju a dá se říci, že tady ty výjezdy za fotbalem jsou ne mojí prací, ale spíše mým koníčkem.
0: Jste velkým fanouškem?
1: Já jsem opravdu velkým a vášnivým fanouškem veškerého českého fotbalu.
0: Říká Tereza Kadlecová v této části magazínu a setkání u mikrofonu. Za pár minut budeme pokračovat.

0: Zůstáváme v lotyšské Rize. Vy jste si naladili Český rozhlas Liberec a pořad Setkání u mikrofonu. Teď aktuálně povídání se sportovním ředitelem FK Jablonec Zdeňkem Koukalem.
1: Co ve vás vyvolává vlastně cesta do Rigy? Vybaví se jí vzpomínky na pohárové bitvy v dresu Bohemians?
2: Samozřejmě, že si vybavím cestování do Rigy a dokonce i zápas, který jsem tam absolvoval, když jsem byl ještě ve Slovanu Liberec, takže bývalý skonto Riga. Navštívili jsme město, krásné město, nakonec jsme postoupili přes skonto, takže to byl zajímavý výlet a zajímavý soupeř. No.
1: Předpokládám, že za dob totalitního režimu právě poháry byly pro vás fotbalisty vítanou možností, jak se podívat do míst, kam se běžný člověk neměl šanci dostat.
2: Jo, tak v té době to bylo jednoznačný. V podstatě fotbal se hrál a takový bonus byl to, že jsme mohli vycestovat v té době, kdy to nebylo úplně jednoduchý. Takže fotbal, když jsme hráli Interpohár, když jsme hráli Evropu, UEFA, mistrovské soutěže v Evropě, tak to byl vždycky bonus a byla taková přidaná hodnota a v podstatě jsme se na to těšili, protože jsme mohli se porovnat s tím zahraničním celkem a vidět i kus světa. No.
1: Hráli jste ale domácí zápasy ve Vršovickém Dělíčku, dodnes si vybavím zaplněné tribuny a třeba i tu chuť párku na přepáleném tuku. Co vám se vybaví z slavné doby, slavné éry Bohemians?
2: Tak ty párky nebyly jenom na Bohemians, byly třeba i v Prešově a v podstatě ty párky jedou do dnešní doby, ale zůstávají vzpomínky ty hezký, jako když se postupovalo až někam do semifinále třeba proti Anderlechtu. Takže vzpomínky zůstaly, ale doba už je jinde a já už se věnuju zase aktuální době teďka. Jo.
1: Vy jste zmínil Anderlecht, ale ještě předtím se dokázali vyřadit francouzský Saint-Étienne. Vy jste odehrál celé zápasy, to musel být asi neskutečný zážitek.
2: V té době v podstatě si to člověk ani neuvědomoval, bylo to nabalený týden po týdnu vlastně tyhle ty evropské soutěže a byli tam soupeři fakt zvučního jména, jako byl Ajax Amsterdam, který jsme vyřadili, byli tam španělský kluby, byli tam opravdu zvuční jména i nebo skotské mužstva Dundee a tak dále. Ty vzpomínky, když se to vyhrálo to utkání, tak byly umocněný a fakt zůstávají až do dneška. No.
1: Mimochodem, jako hráč jste ty zápasy prožíval víc, než je prožíváte teď třeba při funkci sportovního ředitele klubu?
2: Taková předzápasová atmosféra nebo nervozita je podobná, nicméně na hřišti to potom spadne. Když hrajete, tak spadne to z vás a hrajete jako funkcionář, sedíte na tribuně a vlastně nemůžete moc udělat, takže nedá se to moc porovnat, ale nervozita před utkáním je stejná a když se vyhraje, tak potom samozřejmě sladká odměna v podobě vítězství.
1: Není tam ale přeci jen chuť, byť už ta vaše kariéra je dlouho za vámi, ta sportovní tam vběhnout na to hřiště.
2: Chuť by byla, ale v podstatě už tím, že tak dlouho funkcionářím, tak už to ani není možný, ale spíš si kolikrát jako říkám, jak bych to udělal třeba i já, ale fotbal se vyvíjí, je to už zase ne jiná hra, ale fotbal je rychlejší, prostě jiný taktický prvky, modernější v podobě různý techniky, videa, ale jedno zůstává, že jo, pocit zvítězství a vůbec jako ta soutěživost, fotbal je krásná hra, takže to ve vás zůstane.
0: Říká sportovní ředitel jablonecký fotbalistů Zdeněk Koukal. Hostem u mikrofonu zůstane také po písničce.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Setkání u mikrofonu se dnes nese ve znamení cestování při a kolem zápasu předkola konferenční ligy Riga Jablonec. Sportovní ředitel severočeského klubu Zdeněk Koukal zůstává mým hostem. Jak se, Zdeňku, podle vás změnilo cestování fotbalových týmů od doby, kdy jste byl hráčem, do současnosti? Je to jiné?
1: Mění se nejenom fotbal, hra taková, ale mění se i cestování. Dřív se cestovalo autobusy, samozřejmě, které nebyly tak vybaveny. Dneska už je to přece jenom trošku lepší cestování. Nicméně to cestování zůstává v podstatě stejnému. Pro ty hráče je to nadstavba opravdu obrovská, protože je to výdej energie, když se jenom sedí a nemůžete natáhnout nohy a tak dále. Není to jednoduchý a diváci si tohle skoro nikdy neuvědomují, že se musí hráč přemístit tam někdy mnohdy letadlem, autama, autobusama a tak dále.
0: Dnes fotbalisté nocují ve špičkových hotelech. Jak tomu bylo za vás?
1: Tak hotely zůstávají i stejný. To bylo vždy v Evropě, pokud se hrály evropský poháry, tak to byly opravdu špičkový hotely. Tady ten problém nebyl, ale samozřejmě to cestování a hrát středa, neděle, to prostě bylo nezvyklý, nebo je nezvyklý i pro dnešní fotbalisty. Samozřejmě Sparta, Slavia, kluby, který hrajou pravidelně poháry, jsou na to více připravený, to znamená počet hráčů a tak dále, ale i u nich zůstává ten problém cestování a není to jednoduchý sladit fotbal s cestováním.
0: Měli jste možnost jako hráči vidět i něco jiného než jen třeba hotel a stadion? Trénoval vás, jestli se nepletu, legendární Tomáš Pospíchal, tak si neumím ve spojení s ním představit nějaký volnější režim.
1: No, je to pravda, těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě jsme měli docela málo času, dal nám vždycky trošku volna na nějaký, dřív se tomu říkalo, na nákup, ale jinak jsme se museli soustředit na fotbalové utkání, takže spíš jsme viděli město z autobusu a to, co jsme si přečetli jako v

0: kde jsme předtím vyřadili Slávii Sofia a pro Kypr to byl tehdy úspěch. Dnes už je to jiný, dnes už Omonia a Paphos prostě pravidelně hrají v evropských pohárech.
1: Přiznejte, když už se bavíme o tom cestování, cestoval jste raději s fotbalem nebo na dovolenou, když jste nemusel ty fotbalové záležitosti řešit?
0: Vždycky jsem si říkal, že tam, kde jsem někde byl, že bych se tam rád podíval ještě na dovolenou. Jo? To se asi skoro nedalo stihnout, protože jsme projeli tehdy, nebo já jsem s fotbalem projel téměř všechny státy vlastně v Evropě a potom světové státy. A po fotbale teda je pravda, že jsem hodně cestoval i do Asie a do afrického světa. Takže já jsem poměrně rád cestoval a s mým povoláním potom jako funkcionář ve fotbalových sférách jsem začal cestovat a tak se mi to trošku splnilo. Jo.
1: A je nějaké místo, které byste chtěli ještě navštívit?
0: Tak fotbalově, já už jsem vzpomínal, nedávno jsem to říkal v nějakém rozhovoru, že jsem viděl derby Galatasaray Bešiktaš, který mě prostě upoutalo. Je to zážitek a jsou některé takovéhle ty myšlenky, mě napadají, že bych rád viděl třeba nějaký jihoamerický derby třeba a tak dále.
1: Prozradil cestování sportovní ředitel jablonecký fotbalistů Zdeněk Koukal. Setkání u mikrofonu bude už za pár minut pokračovat ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Setkání u mikrofonu pokračuje povídáním o cestě fotbalistů Jablonce do lotyšské Rigy. Hostem teď bude útočník Jan Chramosta. Známe se od jeho 18 let, dnes je mu 35 a ve fotbalovém světě toho hodně dokázal. Samozřejmě také s ním si budeme povídat hlavně o cestování, které fotbal provází. Možná vás pak překvapí, že právě třeba pro něj cesty letadlem nejsou rozhodně tím, co by vyhledával. A jen zmíním, že Jan Chramosta dvakrát vyhrál domácí pohárovou soutěž v dresu Mladé Boleslavy. Z Plzní pak slavil mistrovský titul a má za sebou i reprezentační start. Je ale pravdou, že právě v Rize toho moc z města neviděl. Nakonec je profesionálním fotbalistou a ty povinnosti mu velely naplno se soustředit na svůj výkon.
1: Cesta na poháry pro vás nic zvláštního, ale kolik těch zemí už jste procestoval? Máte to spočítané?
2: Tak abych řekl pravdu, tak to úplně nemám, ale už pár po Evropě jich bylo, no, tak těším se jako na každý takovýhle výjezd.
1: Vybaví se nějaký stadion, který vám utkvěl vyloženě v paměti z těch pohárových bitev?
2: Tak asi to bude ten v Astaně, kam jsme letěli fakt daleko, bylo přes nějakých 5 hodin a byl to uzavřený stadion s umělou trávou, kterých v Evropě si myslím, že moc není.
1: Pokud se nepletu, tak vy jste si s Mladou Boleslaví zahrál na umělé trávě v Norsku.
2: Jo, to je pravda, no, tam bylo taky, takže ono těch stadionů moc není, ale vidět, že asi pro mě to je trošku takový specifický, no, že ta umělá tráva mě provází, tak doufám, že v Rize to nebude. No.
1: Cestování jako takové, jaké s tím máte zkušenosti? Nebojíte se třeba lítat?
2: Bohužel lítání moc nemám rád. No. Já se trošku přirovnávám k Denisu Bergkampovi, který vím, že vždycky jako nechtěl lítat, že radši kam dojel autem nebo takhle, což by byl si můj případ, takže hodně trepím, netěším se na to a tak musím to zvládnout.
1: Tak máte nějaký recept na to, jak to bez problémů přežít tu cestu?
2: No bohužel nebo žena mi říká, že dej si třeba nějaký prášek nebo tak, ale to se mi nechce, no, prostě já nevím, mám to takový špatný pocit. Nevím, proč to tak je. Je to nepříjemný a vždycky se úplně bodlím, ať už přistáváme hlavně.
1: A jak člověk tady tráví ten čas? Pustí si nějakou muziku nebo čte si?
2: Tak teď zrovna mi kluci poradili, ať si stáhnu nějaký film. Teď jsem ve fázi stahování, že nám to bude trvat 2 hodky, tak kouknu na film a snad to bude dobrý.
1: To znamená, že teď vás nechci urazit, ale vy jste zřejmě nejstarší v týmu, tak mladý raději?
2: Mladý raději, já nejstarší nejsem, pozor, mám tady ještě 2 žilízka v ohni, tady Haduš Novák, ale pravda, že patřím k těm starším, zkušenějším, ale v kabině si myslím, že to vůbec není na škodu a máme tam krásně promíchaný a kabina je super.
1: Jak to prožíváte ty dny třeba před tím samotným zápasem? Do Rigy jste přiletěli vlastně den před, což bývá normální při pohárových zápasech.
2: Ten náš program nejenom v tomhle zápase, i celkově je to všechno na minuty daný. Jako je standardní po příletu oběd, odpočinek, pak před zápasem je trénink oficiální. No a druhý den na to vlítneme, no, tak věřím, že to zvládneme.
1: Má člověk možnost kromě fotbalu hotelu něco poznat v těch místech, nebo to si necháváte až třeba po kariéře na nějakou dovolenou?
2: To moc nemá, no, přece tady nejsme za nějakým výletem po městě, spíš jsme tady za prací, jdeme hrát fotbal, takže jsme kontroly na hotelu, zalovat se nemůžeme a spíš se soustředíme to, kvůli čemu jsme tady a to je ten zápas.
0: Tolik Jan Chramosta na téma fotbal a cestování. V poslední části bude na stejné téma hovořit trenér fotbalistů Jablonce Luboš Kozel. Už s dobrou náladou po splnění lotyšské mise a postupu do play-off konferenční ligy.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: V závěrečné části setkání u mikrofonu dostane slovo trenér Jablonce Luboš Kozel po úspěšné misi. Tak jak moc spadl kámen ze srdce poté, když hlavní rozhodčí zapískal naposledy?
1: Neřekl bych, že úplně spadl kámen ze srdce, to spíš jako možná před tím zápasem byla nervozita, pak jako by ten průběh si myslím, že byl tak, jak jsme si asi představovali. Stoupili jsme do toho dobře, dali jsme brzo gól i druhý a ten odstup vlastně byl dost velký, takže furt to bylo o nějaké ostražitosti a o tom, aby jsme už jako nepřipustili nějaký zdramatizování toho dvojzápasu.
0: Já se chci bavit samozřejmě hlavně o cestování, protože vy jste toho s fotbalem procestoval hodně. Měl jste vůbec možnost alespoň něco málo z té Rigy vidět, nebo to vůbec nepřichází v úvahu?
1: Ne, tak jako z hlediska turistiky určitě ne, maximálně v autobuse, když jsme cestovali vždycky na hotel nebo z hotelu na stadion, tak vlastně to jsme projížděli, bylo to asi půl hodiny, takže jsme jeli přes most, přes řeku, kousek přes centrum, takže to bylo jediné, co jsme tak mohli vidět.
0: Co vy a cestování, tak zažil jste toho určitě hodně. Vybavíte si nějaký zápas nebo stadion, který zůstává v mysli na pořád?
1: A tak z té hráčské kariéry určitě byly zápasy, které si člověk bude pamatovat do konce života, když jsme byli ve Slavii a hráli jsme vlastně ty evropské poháry, takže zápasy v Bordeaux nebo na AS Řím vlastně, to byly určitě zápasy i stadiony, které si člověk bude pamatovat a byly to hezký zážitky.
0: Bavíme se o stadionech, je ale nějaké město, které vám utkvělo vyloženě v paměti a kam byste se rád třeba jednou, až bude čas, třeba i o dovolené vrátil?
1: Tak to je taková těžká otázka, je pravda, že s tím přibývajícím věkem člověk myslí na to, kam by se třeba ještě rád podíval a je pravda, že ten volný čas, který máme jako hráči nebo trenéři, ať už v létě nebo v zimě, tak vždycky se snažíme někam se podívat, ale samozřejmě, jakože by bylo nějaký konkrétní místo, tak to asi úplně není, ale je plno míst, který člověk ještě třeba neviděl a rád by je navštívil a nemusí to být třeba někde daleko, já myslím, že i v Čechách je plno hezkých míst, který člověk ještě třeba neviděl.
0: Povídejte, která ta místa v Čechách byste třeba rád navštívil?
1: A tak těch je jako X, ale říkám, jako člověk ani třeba kolikrát neví, co kde jako je hezkýho a pak když to najde, tak zjistí, že vlastně kolikrát se plahočí třeba půl světa kraj někam a jaký hezký místa třeba i u nás v republice jsou.
0: Jak rád cestujete, ať už je to třeba vlakem, autobusem, anebo právě letadlem, protože jsou hráči, kteří se třeba bojí lítat, jako třeba Jan Chramosta, který nám o tom hezky vyprávěl, ale jak to máte vy třeba s tím létáním a vůbec cestováním?
1: Tak přiznám se, letadlo mi nevadí, jako je pravda, že nemám úplně rád třeba fakt dlouhý cesty letadlem, proto třeba na nějaký jakový ty dovolený na druhou stranu světa ani nevyhledávám, to je pravda. Už mi trošku těžknou nohy, když člověk sedí delší dobu, takže to letadlo spíš využívám tehdy, když už třeba si řeknu, že tím autem je to dost daleko a to letadlo je pohodlnější, ale nevadí mi ani cestovat autem, jako by jsem takový pravidelný třeba zimní turista, lyžař, takže rádi jezdíme do Alp prostě a i když je to třeba nějakých 6-8 hodin, tak jako to není nějaký nepřekladatelný problém pro nás.
0: Když letíte s týmem tedy, tak třeba na palubě letadla už člověk v hlavě má hlavně ten zápas, který se blíží, anebo pak na zpáteční cestě si hodnotí to, co se událo.
1: No, tak já jsem říkal, když jsme letěli sem, že jsem viděl na těch lidech, co sem jedou jakoby s týmem na vejlet a podívat se na fotbal, že bych to chtěl taky zase už někdy zažít, protože pro ně je to takový uvolnění a nějaká odměna za něco a pro nás je to prostě práce a člověk, jako když ví, že sem jede něco potvrzovat nebo že chce postoupit, že to tak rozehraný, tak prostě určitě není úplně tak v klidu a prostě myslí jenom na ten fotbal, takže to není úplně taková ta správná cesta jako na uvolnění. A když letíme domů takhle s dobrým pocitem, jakoby dobře odvedený práce, tak samozřejmě je to lehčí a lepší.
0: Říká na závěr dnešního setkání u mikrofonu trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel v Rize. Jablonec vyhrál 2-1 a tím se tedy může radovat z postupu do další fáze konferenční ligy. A to už byla poslední informace dnešního setkání u mikrofonu. Pavel Petr má přeje ničím narušený poslech dalších pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kostel v Horním Tanvaldu by se mohl po opravách střechy otevřít veřejnosti do konce srpna. Studenti oboru požární ochrana v Semilech budou mít lepší zázemí. Na liberckém dopravním terminálu Fignerová budou od čtvrtka přesunutá další stanoviště. Zítra bude oblačno nebo polojasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Kostel svatého Petra a Pavla v Horním Tanvaldu by se po opravách měl otevřít veřejnosti už do konce srpna. Stavbaři tam opravovali krov, který mohl spadnout. Zasáhla ho dřevomorka, informoval tom spolek Zachraňme tanvaldské kostely, který má rekonstrukci na starosti. Oprava stropu vyšla na zhruba 1 000 000 korun. Peníze získal spolek od dárců ze sbírky a z dotací.
2: Práce začaly už vloni v dubnu. Podle jednatelky spolku Daniely Šebestové byl stav krovu v ještě horším stavu, než spolek předpokládal. Proto práce trvají doteď. Stavbaři museli zajistit strop a všechny nosníky napadené dřevomorkou. Kostel svatého Petra a Pavla by měli památkáři ještě letos prohlásit za kulturní památku. Stanvaldu Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Cvičná požární věž a hasičský polygon nakonec v areálu střední školy v Semilech budou. Kraj zvažoval, že je kvůli vysokým nákladům ze současných úprav školy škrtne. Staví tam ještě nové dílny pro učební obory instalatér, zedník, tesař nebo elektrikář. Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj si lepší zázemí zaslouží také studenti oboru požární ochrana.
3: Zůstalo tam všechno, co bylo naprojektované. Ten stav jsme tam viděli a bylo nám jasné, že to jinak nepůjde. On ten obor se učí na málo místech v republice, takže je tam i velký zájem dětí z jiných nejenom měst, ale i krajů. Proto dává smysl ten obor podpořit.
0: V Liberci začnou ve čtvrtek platit další změny na dopravním terminálu Fignerova. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Budovu terminálu aktuálně rekonstruuje. Ve čtvrtek začnou dělníci pracovat na další části nástupiště. Z toho důvodu budou přesunutá stanoviště 3 a 4. Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%, příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se výhled spotřeby domácností, investic i exportu, mimo jiné díky růstu mest, úvěru a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, přechodně zataženo a na většině území postupně déšť, přehánky nebo i bouřky. K ránu budou srážky slábnout a oblačnost se protrhá. Teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude oblačno nebo polojasnost ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne, k večeru se mohou srážky vyskytnout i četnější. A teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra jako jazyková korektorka samozřejmě nachází chyby v těch materiálech, které dostává, v různých knihách, příručkách, ale určitě si i přečtete noviny, časopisy a tak jako s profesionální deformací nacházíte chyby i tam.
2: Přesně tak. Ono při tom typu zpráv, co se na nás dneska valí, je vlastně ten vedlejší efekt, že si tam všimnu nějaké nesrovnalosti, je fajn.
1: Vy jste našla v jednom časopise Češi budou dřít bídu. No co tam je špatně? Tam bylo malé č, nebo co?
2: Ne, ona se, ta bída tře. Máme takové rčení, třít bídu snouzí, a to sloveso třít dříve se užívalo aktivně i ve významu trpět. Takže to rčení znamenalo trpět bídu a ještě navíc nouzi. No a tady dotyčný zjevně chtěl říct tedy, že se budeme nacházet v těžkých životních podmínkách v trvalém nedostatku. No ale použil tam sloveso, které tam významově nepatří.
1: Dobře, takže třeme bídu, nedřeme bídu. Co závodníci na hvozdu? Tak to nevím, co tím chtěl autor říct, ale to jste našla. No, možná chvost, že tam měl být?
2: No, říká se být na chvostu, třeba být na chvostu událostí, být ve vleku těch událostí. A tak si myslím, že tady mohlo to být nezáměrné, anebo opravdu z neznalosti, nebo to tam nějaký ten textový editor doplnil.
1: Což je vlastně taky příznačné pro dnešní dobu, že někdy to nemusí být neznalost autora, ale že to opraví různé T9ky a jazykové korektory v různých editorech a my přesně. Už si pak nevšimneme, že nám to opravili.
2: Přesně tak.
1: Dobře, co spojení? Bylo to mementem na tragickou smrt. Tady odhaduju, že bude nějak špatně přiřazený pád nebo předložka, která tam nemá být.
2: Je to pád špatně a vlastně je to i významově trochu špatně, řekněme, protože memento v češtině se užívá ve významu výstraha, varování. Takže varování na tragickou smrt nedává úplně smysl.
1: Takže jak by to mělo být? Mementem před tragickou smrtí nebo mementem tragické smrti, teď nevím?
2: Úplně bez předložkový pád, ano. Memento tragické smrti. A tam jde o to, že v češtině to memento je podstatné jméno a nemá žádnou povinnou vazbu. Takže ta tam nepatří. Možná ten dotyčný pisatel, pisatelka měli na mysli to latinské memento mori, které se překládá jako pamatuj na smrt.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér slibuje víc peněz na léčbu závislostí, hlavně na platy adiktologů. Na Chomutovsku zemřeli 3 lidé po srážce auta s autobusem. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
2: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízím 30 000, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
0: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. 3 lidé zemřeli po nehodě auta s autobusem u obce Pěti psy na Chomutovsku. Na síti X o tom informují hasiči Ústeckého kraje. Všichni zesnulí jeli v osobním autě. V autobuse byl podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka jen řidič, který vyvázl s odřeninami. Na místě teď zasahují 3 jednotky hasičů i záchranářský vrtulník. Silnice číslo 224 je uzavřená. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Sport. České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15:30 odpoledne se Švédskem. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy zůstává silný provoz za sjezdem na výstaviště. Pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196. Zpoždění čekejte kolem 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně mezi tunely. Na 11. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Kolona se ale netvoří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slavii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apelují na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty Korea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů, no.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě jemu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžký pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo, takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr na hru nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk podívá na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dát čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to

0: vždycky akci s rodičem a pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
1: Takže de facto jdete domů. Máte dva domovy, vnímáte to tak?
0: Jo, mám dva domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
1: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
0: No to asi
1: pomalu.
0: Ne, no, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
1: tak,
0: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být víc zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože jsme máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávě jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavě.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně no. Dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečina, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno. Je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde, a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborný,
0: tak
1: jako je
0: skvělá. Tak ale to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, a nebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky, každopádně jsem zvědavej na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl, Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst, do konce roku to ale nestihnou. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
3: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Přepočítává Patra Klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
5: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
4: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionů klecových míst.
6: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
4: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
2: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
7: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až v setinách bodů.
2: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 směrem do Prahy pozor na nehodu na 8. kilometru. Na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. A v Praze pozor v Ďáblické ulici, došlo tam k nehodě osobního auta s motorkou. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
8: Někdy se vám láska snese přímo z nebe a stačí jediný pohled a pohltí vás.
9: Tak se to poštěstilo, tehdy skoro 16-leté slečně a o rok staršímu mladíkovi.
8: Zamilovali se, užívali si mládí a založili rodinu, která je pro ně vším. O jejich lásce z oblaků vám budeme vyprávět.
9: Jak napsal Viktor Hugo, láska to jsou dvě bytosti, muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme vybrali dnes vyprávění Dany a Vladimíra Bělohlávkových.
1: Jemu je dnes 76 let. Ona brzy oslaví 75. narozeniny. Něžný dotek, milé slovo a vzájemná pomoc v domácnosti je jejich receptem na spokojené manželství.
0: Do Čakovic na okraji Prahy se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Vladimír.
4: Ano.
3: Posluchači už taky vědí, že máte pejska, jenom ale neví jakého, tak ho popište, co to je za pejska.
4: Pudlík je to.
3: Černej.
4: Černej.
3: Jak starý?
4: 10 let už je mu.
3: Jo, no tak to se má k světu. Kde máte ženu?
4: Žena je vevnitř.
3: Čeká v přijímacím salonu.
4: Ano.
3: Dobrý den, vy budete Dana.
5: Ano, já jsem Dana.
3: Tak konečně se vidíme a já teď budu vlastně hodně poslouchat o tom vašem životě a na to se těším.
5: No, my taky.
3: Jak dlouho jste spolu?
4: No, přesně 56 let.
3: To už je nějak.
4: Takový datum, ani jsme ho neplánovali 10.10.
5: No, takže. My jsme si to pamatovali, protože to se musí, že jo, pamatovat, datum sňatku.
3: Tak k tomu a k návštěvě kytičku, doufám, že jsem vybral nějakou hezkou.
5: Je ta nádherná, děkuju. A jak voní, tak to já jí dám hned do vázy. Pojďte dál.
0: Psal se rok 1966, když se tihle dva měli poprvé spatřit. Dana měla vyučovací hodinu v 9. třídě na základní škole. Její lavice byla hned u okna.
1: Za ním se po fasádě spustil pohledný mladík na provazovém žebříku. Vladimír se totiž učil klempířem u komunálních služeb a na fasádě školy měl hodinu praxe. Zvědavě nakukoval oknem do třídy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Houpal se tam na žebříku, dělal opičky, já jsem seděla u okna, tak místo na tabuli, tak jsem koukala z okna a říkala, mě to je hezký kluk a on to dělal volovinky, že jo. No a tím to jako končilo. Pak už jsme se neviděli, pak snad asi za týden jsem šla ze školy, ještě s kamarádkou jsem šla a on nás doprovázel domů. A já jsem si říkala, tak po kom kouká, po mně nebo po té kamarádce, nebyla jsem si jistá. No ale pak jsem byla asi vybraná já.
4: Pak už jsem říkal, ne, to je jasný, to jako jsme se do sebe nějak tak zakoukali a slovo dalo slovo, tak pak bylo rande nějaký.
3: No ale jak jste se rozhodoval, že je oslovíte, teď najednou vidíte znova tu Danu s kamarádkou, uvědomil jste si, viděl jsem ji na žebříku, nebo jí, tak jako co se tak jako by vás odehrávalo, trochu strachu, kdyby vás odmítla, jaký oslovit, jakou jste vymyslel taktiku?
4: No já jsem nějak moc smělej nebyl, to jako spíš děvčata na mě ukazovali, to je on, který tam na nás dělal ty opičky na tom žebříku a to, tak jsem se tam s nima bavil a šli jsme. Akorát možná, že to byla taky náhoda, protože ta její kamarádka bydlela hned na kraji obce a my jsme tady kousek jako v tom centru, takže vlastně jsem s ní šel dál. Kdyby to bylo naopak, nevím, jak to dopadlo, ale dopadlo to dobře.
3: Dobrá adresa rozhodla o budoucím vztahu?
5: Asi jo.
3: A teda přišli jste před dům, no. Sem, doprovodil vás Vladimír. A co se odehrálo? To byl asi ten rozhodný okamžik, kdy nějak se muselo něco stát, že jste se pak setkali znovu.
5: Tak to jsme se asi potom viděli v Čakovicích a asi jsme si už potom řekli, nepojeme do kina nebo něco takového, no ty začátky obyčejný. Rok mu trvalo, než mi dal pusu teda, jo. To bylo jako, no jistě. On byl takový nesmělej.
4: Takový to chytání za ruku v kině a tadyhle toto se mi potili ruce. A takhle to. Já jsem nebyl žádný nějaký takovej.
3: To. Vy jste sbíral odvahu, anebo si o to řekla Dana po tom roce?
4: No, to bylo tak napůl. Já bych řekl napůl, ale já jsem byl takový spíš v tomhletom nesmělejší. No.
5: Já jsem na to furt čekala a říkám, no dneska už by možná. No, to trvalo to fakt rok, on byl takový, ne, no přece já nebudu ženská, že jo, tak jsem čekala od chlapa, že bude první.
3: A vytvářela jste podmínky pro to vhodné?
5: No jistě, když jsem byla blízko něho. A ono nic.
3: Dobře, tak během toho roku, co všechno se vám vzájemně na tom druhém líbilo? Vám dano na Vladimírovi. Čím vám imponoval?
5: No tak většinou jezdil na kole, což teda od mládí. No a pak jsme chodili po těch různých akcích, jo, pak už jsme chodili teda na zábavy, do kina, do divadla, tak to už jako se to všecko to...
3: Co se odehrává, tak to je v mladické hlavě, v tom srdci těch dvou mladých lidí. Jak jako vnitřně se dá popsat ta zamilovanost?
5: No to hezký, to pořád na něj myslíte a říkáte si, co příště a kam půjdem příště a tohle, je to krásný, je to hezký, takový zvláštní pocit, protože já jsem byla sama vlastně už, jo. Maminka mi umřela, když mě bylo 16, takže já jsem měla jenom tatínka a sestry a ty už teda byly vdaný a z baráku pryč, tak jako mě to přišlo jako vhod, že s nás jako víc, jako no, náš táta taky nevěděl dlouho nic, ale ten nebyl nikdy proti. Ten jako věděl, že se chováme tak nějak přiměřeně.
4: Já jsem vlastně víceméně i, abych ji viděl, její tatínek chodil na noční směny, tak já jsem vždycky vylez z okna. No to byl náročný, to byly náročné roky, protože já jsem vždycky utek z okna ven, já bydl vedle v Čakovicích v bytovkách a bratr mi říkal, až tě chytne táta, počkej, ten ti namydlí. No a šel jsem tady, tak tady jsme se, to už bylo takový lepší, už to bylo takový smělejší, no jo, ale ráno v 4:30 jsem zase rychle mazal domů, přelel jsem oknem, rychle do postele, máma bylo 5:30, vstávám, přijdeš pozdě do práce, já byl ještě spocenej, měl jsem v teplákách, takže bylo to náročný hodně, no.
3: Vy jste měli takhle noční randata, jo?
5: No, když tatínek nebyl doma, jsme měli volný barák. To bylo ideální vlastně to.
3: To bylo. Co ideální. Se takhle v nocích odehrálo?
5: No, tak to, no, tak to už jsme byli asi trošku dál.
4: Tak to už jsme byli trošku dál, ale většinou naše takový ty rande se taky odehrávaly, takže manželka hodně i pomáhala svý sestře, která měla 4 děti, takže většinou já už to měl natrénovaný, tak my jsme šli na rande a já tlačil kočárek a jednoho kluka za ruku.
3: Kdy to u vás tak jako prasklo, že chodíte s Danou?
4: No, tak po tom roce.
5: No.
4: To si... Ale tady otec už to věděl, manželky. Naši ne, to už to, jak se říká, že drby ty chodí, to a někdo zkrátka to řekne v práci, no, tak se začali víc zajímat. A...
3: Změnilo se tím něco?
5: No tak jeho máma si mě pozvala na kobereček, protože já jsem prodávala v železářství, takže jsme měli přes poledne volno, ona dělala v jeslích v kuchyni, no a dozvěděla se to, tak si mě pozvala k ním domů, aby mi prostě jako vyčinila, že jako, no prostě asi měla strach nebo co, no, tak se říkala,
4: že máme dost času.
3: No a kdy pak se tyhle ty první okamžiky toho ochození, zamilování změní v to, že máte jistotu, že třeba už je to ten pravý a už se začne nějaké plánování, že třeba jednou budete spolu nebo s tou svatbou. Kdy přišel nějaký takovýhle zlom? Jistota?
5: No to bylo jistý, když jsem byla v jiném stavu.
3: Aha.
5: A bylo to. Ten byl na vojně, já těhotná a co teď? No tak asi dřív byla moda, že jsme se brali, že jo. Ty měli tenkrát nějaké cvičení v Úřiněvsi, v tankama tam byli. No já jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, tak jeho táta mě tam dovez. Já říkám, tak hele, jsem v jiném stavu, vemeš si mě, nebo co bude dál? Takže já jsem šla
3: na nádraží. Vy jste šla jeho žádat
5: o ruku? No, já ho žádala o ruku na nádraží u tanku. No.
4: Víceméně pomalu jsme tu svatbu, vlastně mě říkala o tom, že jsme seděli pomalu v transportéru, no, seděli jsme tam.
3: Vy jste měl na hlavě takovou tu gumovou...
4: Kuklu, tankistickou kuklu a teda to, no.
3: Slyšel to vůbec, že jste mu přišla říct?
5: No, slyšel, řekl, no tak bude svatba, no, tam jako hned, no, nic jiného mu nezbývalo, dřív to tak bylo, že jo, prostě.
4: Já jsem vždycky říkal, aspoň jsem to měl jistý, jak jsem říkal, že jsem nekupoval zajíce v pytli, dneska vlastně ty rodiče, když nemůžou mít děti, a tak to, takže my jsme to měli jistý. No ale nelituju toho v žádném případě, to jako...
3: Co bylo větší překvapení? Zjistit, že budete otec, anebo že přišla rovnou Dana s návrhem svatby?
4: No já, pro mě i to byla úleva, že jsem se úplně těšil, že už budeme úplně spolu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit Dana a Vladimír Bělohlávkovi.
2: Jejich manželství začalo během Vladimírovy služby v Zeleném. Originální žádostí o ruku. Ale jejich vojenské historky neskončily.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vlastně jsme měli ještě hodně jiných příhod, když se pak narodil nám první syn, tak manželka s tím přišla tadyhle ve Kbylích na letiště a pomalu ho ukazovala jinému vojákovi, ten byl z toho chudák vykulenej.
4: No, klukovi už byly 3 měsíce a on ho ještě neviděl, protože toho nepustili z té vojny. No tak jsem ho vzala, že bych mu ho ukázala, tak jsem se nahlásila prostě na tom, v tom stanu, že bych chtěla jako navštívit Bělohlávka. Čekala jsem tam dobrý 2 hodiny. Po 2 hodinách přišel takový čahoun hubený. Já říkám, já pán, promiňte, ale vy nejste otec mýho dítěte?
5: To se lek víc.
4: On se asi lek chudák, já tam s dítětem a on ke mně šel. No tak jsem říkala, promiňte, vy nejste otec mýho dítětem, tak on odešel a my jsme jeli domů, no. Tak jsem ho zase neviděla.
3: Moje vojna to byla jedna velká epizoda, já byl hrozný průšvihář, protože já jsem měl takový to stanovisko, že všechny cesty vedou přes Prahu. Já byl snad 690krát z vojny doma, já utíkal, pro mě si sem i jezdili vojáci, pro mě je rodina všecko. A já jsem říkal, jak jsem mohl vidět normálně, že jsem kousek od Prahy, tak jsem utíkal, kde jsem mohl.
5: Takhle za váma, to je hezký.
4: No, ale on si neuvědomil, jaký mi dělá nervy. On byl rád, že přišel z vojny domů a já měla strach. Říkám, zase ho třeba zavřou, bude mít průšvih. Já říkám, já tady jde malý dítě a ty mi předěláváš ještě starosti. Jo. Jsem ho šla tenkrát vyprovodit na vlak, na nádraží. Říkám, tak když už jsem v Praze, jak skočím ještě po nějakých obchodech, přijdu domů a on už zase byl doma. On neodjel.
5: To je ale krásná láska, ne?
4: No, to je, no, až to je teda.
3: Dokonce s prvorozeným synem mě navštívila i v base. No, pod bříškem je tam, jsme měli nějaký pečený kuře, nebo co jsi mi to tam dala. A to bylo taky za to, že jsem utek. Já byl takovej, no. Měl jsem přezdívku na vojně motýlek.
1: Ale vraťme se ještě k jejich významnému dni.
2: Svatbu si naplánovali na 10. října 1969. Museli si pospíšit. Prvorozený syn už byl, jak se říká, na cestě.
1: Jak probíhaly přípravy na tak slavný den?
4: Tak jako se to dřívávej dělalo, že nějaký ten datum?
3: Já myslím, že datum jsme nevybírali, zkrátka jsme brali ten termín, bylo to rychlý, no.
4: Abych už se nevdávala s břichem, tak už jsme pospíchali a my už jsme to měli za sebou, no.
5: Jak se organizuje příprava svatby, jak se chystá ženich, když ho máte někde pryč, přijede vlastně na ten samotný svatební den, jak ty přípravy probíhaly?
4: No tak to jsme většinou připravovali s jeho rodičema. Můj táta, ten se do toho moc nemíchal, tomu to bylo jedno. Takže spíš jako jeho rodina, to jsme to organizovali. Je fakt, že já jsem si třeba pekla nějaký cukrový, jeho maminka pekla, že jo. No a tak jako pozvali jsme každý tu svoji rodinu.
5: Pustili vás bez problémů, vás utěkáře?
3: No, to už museli, ale nevěřili mi to, protože já jsem si nechával posílat různý takovýhle, že tamhle jdu na pohřeb nebo tamhle, tak tohle to jako mě věřili.
5: Přijel jste na ten samotný den nebo už dopředu?
3: Ne, den předem. 3 dny jsem na to měl. Měl jsem povolený civil, protože já nesnášel zelenou barvu, přitom manželka zelenou barvu přímo miluje.
4: Ne tu vojenskou, to mám ráda ty výraznější zelený. Teďkon běží taková krásná zelená, ty šatičky a svetříčky nosají. Ale to já říkám, já si to teda v civilu, aby si se ženil jako ve vojenském žádném případě.
5: Ten den, čím začal?
4: No čím začal, já ani nevím, tak jsem šla ráno holiči, pršelo, takže jsem zmokla, takže účes mi byl na nic, že jo. Jsem byla splihlá. Pak přijeli jako rodiče, tady měli půjčený ty auta, nebo ty kamarádi, že jo. No, odjeli jsme na úřad.
5: Voda. Kam? Kde jste se udali?
4: V Čakovicích na úřadě jsme to měli, no.
3: Úřad byl krásný, člověk, jak se říká, má to v sobě všechno stažený, tak nějaký věci vnímá. Akorát do dneška manželka ne, že by mě to vyčítala, to, ale když byl pohlíbek první a tady to, tak já jsem jí dal pusu, zvednu jsem jí ten závoj, no a pak jsem jí ho samozřejmě dal zase dolů, takže všechno osazenstvo se tam smálo, jakože nechci, aby se na ní koukali. No, ale bylo to hezký.
5: Měl jste stažené hrdlo třeba, když se ptali?
3: Já jsem takový, že, jak se říká, jsouhle citlivější, že když jsou nějaký ty filmy a tadyhle to, tak ta nějaká zase zauraní. A čím je člověk starší, tak tím víc jako to prožívá.
4: Nestydíš se za to, říkal, už zase brečím u toho filmu. Ty nebrečíš, já říkám, brečím, ale to by ten, tak si to utřu, aby to neviděl. A on říkal, už zase brečím.
5: Brečil na svatbě?
4: To asi ne, to ne, to neměl proč.
5: No štěstím.
4: No jo, štěstím, no tak to nevím, jestli štěstím. Ne, ne.
5: Ono to někdy člověka zaskočí, jako samotného.
4: No, tak myslím, že ne.
5: Co ty prstínky, jak vám šlo nasazování?
4: Dobrý.
3: Ani jsme to netrénovali, prstínky jsme vybírali spolu. Když jsem měl předtím nějakou vycházku, tak... Pro mě vycházka znamenala Benešov práce vedle sebe, co jsem mě nedělal problémy.
4: Až moc častěji tady byl.
5: Pak jste se tady přesunuli z Čakovic kam? Sem? Domů?
4: Jsme měli svatbu tady. To jsme tam měli ten obývák, všechno vystěhovaný. Tam jsme měli nastěhovaný stoly, takže to bylo tady. A svatební noc jsme sešli k němu, nám uvolnili ložnici jeho rodiče, takže jsme se přesunuli tam.
5: Byla nějak načančana?
3: No, tak já to nevnímal, já jsem byl rád, že jsem s ní nějak. No jo, bylo to hezký.
5: Vy se na sebe pořád tak hezky díváte i teď? Úplně si vzpomínáte, jako se vám objevují v paměti ty okamžiky asi, no. Co?
4: Byla jsem ráda, že už teda jsme se vzali, že budeme spolu, my už se snad nerozejdeme, takže bylo to krásný.
3: Jo, souhlasím.
5: Jo. A když jste pak odjížděl, nebyl trochu smutek? Se vemete a zase opouštíte ženu?
3: To byl vždycky, když člověk odjížděl, to je jasný, ale já jsem věřil tomu, že brzo budu zase doma, takže...
5: Zauvažovala jste někdy nad tím, co by vašemu vztahu řekla maminka, kdyby se ho dožila a viděla vás?
4: Jo, ta by byla určitě ráda, protože ten manžel by se jí určitě líbil, protože umí všecko. A i mimo tatínkovi se líbil, jako to si spolu notovali, to bylo dobrý. Moje maminka by byla určitě spokojená. Myslím, že by byla spokojená. Tatínek taky.
5: A vy jste taky spokojená?
4: Já jsem taky spokojená.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je to přesně 56 let, co jsou svoji manželé Dana a Vladimír Bělohlávkovi, kteří dnes vyprávějí svůj životní příběh.
2: Brzy po Vladimírově návratu z vojny dostali byt od podniku, ale rozhodli se zůstat v domě Daniných rodičů a svými vlastními silami si ho zvelebit a rozšířit.
1: Ukázalo se, že oba zastanou jakoukoliv práci. Dana se uměla postavit k míchačce, Vladimír zas k plotně. Dana se nebála vzít fanku, Vláďa zase jehlu do ruky.
3: Já nemám strach, že kdybych někam odjela nebo do nemocnice nebo něco, tak teďkon je tady sám, ale když byly děti, tak se opravdu postaral. Já jsem byla v 29. na operaci v listopadu, byla jsem tam do prosince, tak už jsem pak šla domů na reverse, protože to bylo před Vánoci, tak jsem přijela domů, měl na pečíno, děti mu pomáhali mazat cukrátka, no a já jsem byla tak špatně, že jsem jenom na ně koukala, já nemohla vůbec nic, jo. No takže se postaral o všecko. A pořád celý život, jako nemám problém se situací, že by se nepostaral. Uvaří, uklidí, nakoupí, všecko umí.
4: Co se stalo? S čím jste byla na operaci?
3: Se žlučníkem. No a bylo to jako ošklivý, no tak to trvalo díl. Tam chodili ženský po operaci ledvin za týden domů a já tam skejsla 2 měsíce, no.
4: Měl jste strach, Vladimíra?
5: Jo, určitě. Určitě, protože to, když kolikrát ukazuje tu jizvu, já jsem říkal, když jsem já byl na žlučníku, tak já byl laparoskopicky, to jsou jenom 3 jizvičky a manželka to má, jako když to dělali motorovou pilou.
3: To jako byl hrozný zážitek. Jo, byla jsem mladá, do starosti, doma 2 malé děti, já v nemocnici, teď se mi to furt jako horšilo, nelepšilo, tak to jsou nervy prostě, jako když máte doma děti a říkám, Ježiši, tak jako nenapadaly mě nějaký myšlenky, že bych třeba na to umřela, to ne, ale bylo mi tak zlé, že jsem říkala, no tak kdy to skončí. Tak v prosinci jsem přišla domů a ještě do léta mi tahali stehy, protože mi to pořád nísalo. Jsem nemohla nosit normálně plavky dvoudílný, jsem byla mladá, furt v celku, to se nedalo. Jsem se za to styděla, jaký mám rozřezaný břicho. Hrozný.
4: Ale když se 2 milují, tak toho druhého milují takový, jaký je. Jo, i kdybyste měla 3-4 jizvy.
5: No, kdyby mělo 5 třeba. Pak je hrozně vlastně, když já jsem ležel v nemocnici se slinivkou, tak to taky jako

0: No, mě nenapadlo, jako, no tak je v nemocnici, člověk o tom nevěděl, že o těchto zdravotních těch. No a pak mi došlo, že oni vlastně řekli, že slinivka je smrtelná, takže celá rodina už jako přišla se loučit, už přišli jako, že ho vidějí naposledy. No to byly hrozný nervy, pak mi to došlo.
1: Když pomenu ty zdravotní problémy a tu možnost, že by třeba taky mohlo nastat něco špatného, nějaká komplikace, tak ale je to i čas odloučení. A vy dva jste na sebe napojení, úplně už to řekl i Vladimír, jak tu rodinu má rád a je s ní, co to jde. Jak prožíváte ty okamžiky odloučení, kdy nejste spolu, kdy každý je jinde, spí, ať už ze zdravotních problémů nebo někam odjel? Jak to prožíváte? Je tam stesk?
2: Je ten čas je vlastně kolikrát, když je tady a já jdu, tak chci mít ten svůj klid, tak si jdu třeba něco dělat tam do dílny, nebo to je něco úplně jiného. Samota. Člověk přemýšlí o věcech, co by bylo, kdyby, a je to takový, není to dobrý pocit. Ale proto jsem jako manžel se i říkal, že kdyby náhodou se něco stalo, ať si najde třeba někoho, protože samota je hrozná. Jako samota, být člověk sám, neříkám nějaký partnerský vztah, ale třeba kamaráda, kamarádky a tady to, proti já tomuhle nejsem, protože samota to je opravdu, není to dobrý.
1: Bojíte se toho?
2: Jo, má člověk takový obavy. A nějak to hrozně rychle utíká všecko a doufám, že ještě chvíli tady spolu pobudem.
0: Ale my už jsme v takovém stádiu, že už probíráme třeba, až jednou někdo umře, co bude, kde budeš být pohřbený. Teď mi říká, já bych chtěl rozptýlit na Brdech. Já říkám, jo, tak já budu tam na tom hrobě sama ležet, jo. A já říkám, tak ty chceš až na Brdy a já nejsem typ teda les po kopcích, jo. Já říkám, a já půjdu někam do kopce tě rozsypat, tak to teda ti slibuju, že ti to nesplním. A kluk říká, mami, tak to odsypem, já to tam odnesu, jo. Já říkám, a zbytek mi necháš, aby jsme byli spolu, já tam přeci v tom hrobě nebudu bez něj, jo. Takovýhle myšlenky už tady probíráme, ale to hrozný.

0: Antoine de Saint-Exupéry napsal ve své knize: Hvězdy svítí na nebi proto, aby každý našel tu svou.
1: Dana a Vladimír se takhle našli a doufají, že jejich hvězdy budou ještě dlouho zářit a svítit pro toho druhého.
0: Kterou část svého života vnímají za krásnou? Kdy jim bylo opravdu dobře?
2: Když se narodili děti, to je jako to je největší štěstí. A hlavně, že jsme zdraví. Já jsem spíš takový rodinný typ, že mám rád pořád okolo sebe, když se sejdeme, proto jsem tenkrát tady dělal tu jídelnu, to se dá rozložit až pro 12 lidí. I teď, když vlastně trávíme Vánoce u jednoho syna, tak nás je na Vánoce 14 u stolu, jo, ještě tam ty rodiče a tady to, tak bylo by to smutný, kdyby jsme byli doma sami.
3: To musíte být šťastná ženská, mít chlapa, který je pro rodinu.
4: No určitě. Ale víte co, on je strašně šikovný, jo. On může, on uvaří, uklidí, upeče, vyšíval dečky, akorát se ho nestačila naučit plést, tomu nešlo, takže to jsem...
3: To ještě stihnete?
4: No, tak ono, už nás bolej ty prsty, já už by taky nepletla, takže už plec nebudem.
3: No. Řekněte mi, jak moc se proměňuje vnímání toho druhého? Když se člověk zamiluje, pořád máte to druhé před sebou, vidíte ho, je pro vás hezký, šťastný jste s ním. Jak se to těmi lety proměňuje? Vidíte pořád v tom druhém toho mladistvého, zamilovaného člověka, anebo je to jiné?
2: Jo, pořád, tak si to nějak představuju a říkám si, akorát trošku jsme zestárli, ale jo, pořád jako. A jako já mám, ona je manželka, je hrozně tolerantní, i jako ty moje aktivity, v některých aktivitách mě teda i brzdila, protože já jsem sice narozený ve znamení raka, manželka je střelec, ale spíš bychom si to měli vyměnit.

0: protože já jsem někdy jak neřízená s nápadama taková střela, protože pro mě, když ten třeba kolik mi bylo 55, tak jsem si šel skočit s padákem, no to ale manželka, než jsem šel skákat, tak říkala, ještě tohle musíš udělat, ještě tohle, tohle, kdyby náhodou si tam spadnul. No a pak vlastně akorát jediný, co mě jako přímo zakázala, to jsme byli na Krétě, tak tam jsem si chtěl skočit z toho lana, z toho jeřábu a to prejde. Protože předtím se dostalo tomu Novotnému a no. Akorát pak jsem jí splnil, že jsme byli spolu v balónu.
1: Bylo krásný, když jsem se bála teda, ale pak to byla nádhera, Ježíši, to je nádhera. A ještě ten, co to řídil, ten balón, tak on to vzal tak jako nízko, že jsme se šoupali o špičky stromů a ty chlapi tam táhali, trhali šišky. Já říkám, zvedněte to, jo. Ale fakt je to nádhera, to bych absolvovala teda ještě, jo. A jsme snad letěli hodinu, jo. Nádhera, fakt nádhera.
2: Vy můžete říct, že vás váš muž vzal do nebe.
1: Ano, přímo.
0: Dvakrát. To se divím, že jsem jí dostal tenkrát v Bulharsku na ten padák, jak nás to vytáhlo nahoru. Tak to bylo krásný. Ale manželka, když letěla vlastně tím balónem, tak nesměla se týden předtím koukat na vratný láven. Protože si představovala, jak jí to tam povleče po té zemi a pořád měla strach.
2: Jste loučící nebo vítací typ?
0: Já si obojí. Ale spíš jako, když se člověk loučí, jak mám v sobě takový stres, tak má člověk takový to stažený hrdlo a rád se jako, když jedu za rodinu, nebo to s nima vydám a to, co je jako, pro mě je rodina všecko.
2: Máte muže, který, já mám pocit, že je schopen se i dlouze podívat do očí, když se loučí nebo vítá, má tu radost a vy mu to v těch očích vidíte?
1: No to určitě, to jo. To jo, to určitě.
2: Po těch letech řeknete si tak někdy, dobře jsem si vybral, dobře jsem si vybrala?
1: Jo, určitě, tak já jsem nikde jinde nehledala, takže já nemám porovnání.
0: Jo, určitě, určitě. A vždycky kolikrát, když to někde vidím, tak jsem říkal, Ježiši, já měl štěstí. Jo.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dana a Vladimír Bělohlávkovi z Prahy nám dnes odhalují své city a svůj osud.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali velké digitální rádio a dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Je, jsou krásný.
4: Ježiši, ty jsou nádherný. A co tam napsal? A rádio, jo.
5: Jo, jo.
4: Ježiši.
3: Ale to je snad úplně zvláštnost, nám přestalo tam to hrát. Včera zrovna. Krásný.
4: A to je naše velikost na kafe, viď? To je akorát. Ale to bude škoda, aby se mi to neotřelo, až tam z toho budu.
3: Ale tohle je digitální, že jo?
5: Ano.
3: Takže to se musí na Wi-Fi. To zvládnu snad nějak.
4: Ještě mě to vládá.
3: No. Hokus pokus.
4: Máš co študovat zase, vy?
3: Člověk musí pokus, hokus. A já vždycky se držím pravidla, který mi říkal můj děda. A ten mi říkal, každá práce a všecko, co zkoušíš, to je jako sex. Já vyvalený v oči, co mi řekne babička, taho tam korťáčka. No, to máte jako sexu. Poprvé nic moc, po druhý je to lepší, po třetí je to ještě lepší a po čtvrtý už jde to samo. A takhle přesně je to s tou práci, když se ji učíte.
5: Je to tak?
4: No, asi jo. Myslím, že se to nepovedlo na poprvé.
5: No jo. Tak ať je ten zážitek s tím rádiem čím dál lepší.
3: Jo, děkujeme moc.
5: Hrnečky, ať slouží na tu kávu. Jsme rádi, že je to ta správná velikost. Chcete vzkázat něco Petrovi, Carmen?
4: No, já je mám strašně ráda. On hraje perfektně, o toho se teda bavíme. A jako myslím, že i jim to manželství jako klape, myslím si to.
3: A já ho beru tak, že on, když hraje ty starý pány dědečky, tak se hrozně podobá mýmu dědovi. To je jedno a to samý.
4: No, nádherný hlas, to je úplně úžasný. To v obdivu, ale od mlada, jako on zahrál jako prostě všecko krásně. Fakt ho mám ráda.
5: Jsou krásný pár. Jsem rád, že pro nás tenhle pořad moderují a že ocenili i další hezký pár, a to jste vy dva, tak ať se vám daří.
4: To je krásný, moc děkujem.
3: Taky moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.
2: A teď je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. My si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
5: Kdy jste za ní poprvé platil? Na něco ji pozval a zatáhl to, jak se říká?
3: Tak já myslím, že to je moje celoživotní téma. To jako, ale jo, já bych nedokázal, aby žena platila za mě. To jako bych...
5: A kdy to bylo poprvé? Za co?
3: Mám takové tušení, že mě vždycky ta nabuřta, ještě když byly buřty na Václaváku.
4: No, to jsme chodili na Václavák, na buřty. Tam nám chutnali, tam bylo v tom hrozném voleji a nám to chutnalo.
5: Jak byste popsala svůj účes v době, kdy jste se poznali?
4: A takovej ulízaný jenom.
3: Na ramena. Na ramena, takový trošičku, takový mikádo, jako na ramena měla vlasy.
5: Který program v televizi máte oba dva rádi?
3: To je takový rituál, když je neděle a přitom si dáváme kafíčko, tak to je Toulavá kamera.
4: To máme rádi, že jo, na Toulavku, to nevynecháme a ten objektiv, to jako musí být v neděli.
3: To je krásný pořad, Toulavá kamera.
5: Jaký je váš největší zlozvyk?
3: Největší zlozvyk, já jsem taková, já říkám noční můra, manželka si jde lehnout, já ožívám kolem půlnoci a déle.
4: Já si jdu lehnout a on si pustí Politiku a kouká na to třeba do 2 do rána. Jo? Já říkám, ty si pouštíš politický večerníček, že tě to baví.
5: Kdo má doma poslední slovo?
3: No snažím se to mít já, ale většinou se pak nějak shodneme.
5: Kdo má doma poslední slovo?
4: Asi já.
5: Kolik máte sukní?
4: Čeho?
5: Sukní.
4: Sukní? Ježiš, to bych šla do té skříně spočítat.
3: Hodně, já to nepočítám. To je jako 15, 20.
4: Asi 7 sukní mám.
5: Jenom?
4: No, já zase nejsem, vyznal, já mám spíš radši kalhoty a něco k tomu.
5: Kdo chodil na třídní schůzky?
4: Já. Ani nepamatuju, že by manžel tam někdy byl.
3: Ale občas jsem i zaskočil, jsem tam byl párkrát já, ale to nebyla moje jako parketa.
5: Jaké jídlo umí vaše žena nejlíp?
3: Tak ona umí všecko, ale nejvíc, co mě od ní co chutná, tak to je houbová omáčka, čistě bílá houbová omáčka.
4: No, tak třeba na houbách. Ona mi chutná všecko.
5: Nosil někdy vousy?
4: Jo, to vám řeknu nedávno, ale vypadal děsně. On vypadal jak ten náš prezident.
3: Manželka říkala, prosím tě, sundej to, jsi v tom jak Masaryk. To byl snad jediný ten takhle na stáří.
5: Na jakém nezvyklém místě jste se kdy milovali?
3: Když jsme vlastně splodili prvního syna. Já měl jsem vycházku, jel jsem vlastně za manželkou, tam byla s mýma rodičima na Cholín, takže my jsme vlastně na lodičce, jsme převeslovali vlastně celou přehradu a naproti byla skála, na kterou jsme vylezli a tam vlastně tam bylo početí na té skále nahoře. To bylo to hrozné. Já jsem říkal, jehličí jsem měl všude.
5: Na jakém nezvyklém místě?
4: Ježišmarja, v Hořovicích na Dece v parku. To bylo hrozný, ale to nestálo za nic, protože jsem měla oči furt na šťopkách, jestli někdo nepůjde. Tak to jako už nikdy.
5: Co vás tak naštve, že by manžel udělal třeba po intimní chvíli?
4: No, že se sebere a jde ještě pak koukat na televizi.
3: No, když jsem tam měl zrovna, byl tam nějaký to, co mě zajímalo. No. Ale jako dřív to nebývalo, když jsem byl mladý, to jako.
5: Po čem voní vaše žena?
3: Jako vanilka bych to dal, když hodně peče a tady to tak asi vanilka.
5: Jak si myslíte, že svému muži voníte?
4: Tak to nevím.
5: Představte si, že mu voníte po vanilce.
4: Po vanilce, jo. Po tý mě pálí akorát žáha. Po vanilce. No tak dobře, no.
5: Kam svou ženu rád líbáte?
3: No na ústa.
4: Normálně na pusu, na tvář.
3: Ale nesmím líbat na ucho. To nesnáší. Nevím proč. Ne, na ucho.
4: Je na ucho nesnáším. To nesmí vůbec. To jako říkám, na ucho ne. To jako, to má zakázané.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Dana a Vladimír Bělohlávkovi po 56 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají a co dělají rádi?
3: Sport. Já jsem vlastně se vrátil díky svým mladšímu synovi v 60 letech zase k ježdění na kole. Vzniklo to tak, že vlastně v Řevnicích byly závody z Transbrdy se jeli. Já tam přijel na kole a syn mi najednou říká, tati, koupil jsem ti startovní číslo. No tak já jsem jel, no a pak mě to zase chytlo, že vlastně člověk, jak se říká, tam jedou lidi naladění na stejné vlně, tak jsem začal, no a teď jsem musel před rokem přestat, protože jsem měl problémy s ramenem, artróza a koleno mi vytáhlo ve vodu, ale jezdím pořád, takže do té doby jsem odjezdil asi 100 závodů a měl jsem tam sázku, že jsem vlastně se vsadil, že za 5 let objedu zeměkouli, kterou se mi teda povedlo.
5: Co baví vás? Máte nějakého koníčka, Dano?
4: No tak já jo, já osmisměrku, to mám ráda. To je takový klídek, vyluštím 2-3 stránky a zahrádku, no, domácnost. No, já nebyla nikdy sportovní typ, takže to mě netáhne. To. Jsme jednou vyšli na Lysou horu a já ze všech sil říkám, když jsem šla dolů, říkám, tak ty už mě teda nikdy neuvidíš. Už bych tam nešla ani za nic. Nejsem typ les někde po horách. Jako jo.
5: Je nějaký návod, na šťastné manželství? Našli jste ho vy v životě?
4: No, nevím, jestli návod. Já myslím, že ten život vás snad naučí to sám. Pokud toho člověka máte rádi navzájem, tak myslím, že k tomu návod ani snad není. Že to prostě dá ten život. Podmínky, v jakých žijou, jakou mají rodinu. Řekla bych, mějte se rádi a tolerujte jeden druhýho.
3: Hlavně je to respekt a tolerance. Jo, a mít tím pádem respekt k tomu druhému, protože tak jinak to nejde. A člověk se nemá ani, dřív to bylo tabu, ale nemá se stydět ani za nějaké intimní chvilky. To k tomu patří. A řekl bych, že opravdu nějaké to pohlazení a tadyhle tomu to člověku udělá radost.
4: Tohle to je asi v každém ještě věku, teda nedovedu si představit třeba za 5, za 10 let, ale myslím, že ta chemie působí pořád, i když už trošku jinak, než když jsme byli mladí, že jo. Ale já myslím, že to je pořád, jako, je to přitažlivý pořád, jako ta příležitost je, máme na všechno dost času. Takže já myslím, že pořád. Ten život máme takový docela dobrý, šťastný.
3: Jako máme spolu hezký život.
5: Těšíte se v tomhle věku i na svou ženu, když přijdete domů někde třeba z nákupu z kola?
3: Jo, určitě, určitě.
5: Jste ráda, že ho máte vedle sebe, že cítíte, že tu je?
4: No určitě, to určitě. To se mi kolikrát stane, že usnu na gauči a jak jsem zvyklá, že tam je skroucený v tom křesle a on třeba jde dělat něco na zahrádku a se probudím, říkám, Ježišmarja, kde je, jel na kolo, je to, a než si vzpomenu. Pak říkám, jo, když on šel na zahrádku nebo jel na kolo, tak jsem šťastná, že jsem si vzpomněla, že tady je, jo, prostě. Ale jako řeknu vám v tom životě opravdu, když si představím, že třeba bude hůř, nebo kdyby dokonce, vždycky říkám, Ježíš, až třeba umřu já, nebo ty, tak už si děláme takový, co bude, no, bude to hrozný.
5: Jste rádi, že jste spolu?
4: No určitě, já bych neměnila.
3: Taky bych neměnil v žádném případě a měl jsem veliký štěstí.
5: Máte pořád?
3: To mám a za to děkuju. A jako jsem jí vděčnej vlastně, za každý den, co jsme spolu.
4: No já myslím, že jak se říká, láska kvete v každém věku. To prostě, je to hezký, člověk je rád, že ten druhý ho má rád.
5: Milujete svého muže?
4: Miluju.
5: Jak moc?
4: No hodně, hodně. Přála bych se, aby to trvalo hodně dlouho ještě.
5: Milujete svoji ženu?
3: Určitě. Ale jo. Bylo to hezký a je to hezký takhle pořád.

0: Dana a Vladimír Bělohlávkovi už poznali, že láska si vás prostě najde. Ať už vstoupí oknem, nebo vás překvapí v tanku. Láska umí být trpělivá, laskavá, nezávidí, neklade si podmínky, prostě je. Jsou šťastní, protože ji neodmítají.
1: Spisovatel Romain Rolland to hezky vystihl. Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho. Jen ne lásky.
0: Ani vy ji neodmítejte. Nestýďte se za ní. Nechte ji propuknout v plné síle. Nebudete litovat. I my poznali, jak je krásné milovat.
1: K tomu se přiznávají Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Nová nemocnice by mohla být v Praze v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michail Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Dříve mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit.
5: A některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu jsou nevyhovující.
4: Potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má stanovit kapacitní studie. Do nové budovy by se měly částečně sestěhovat některé provozy vinohradské nemocnice, všeobecné fakultní nemocnice a Bulovky. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu, říká mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
6: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
4: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy. Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Euro Hockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
4: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 odpoledne proti Švédsku.
0: Počasí.
4: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na chodce Rady. Na 32. kilometru v pravém pruhu stojí neosvětlený kamion. Řidič bude řešit poruchu, ale není tam moc dobře vidět. A na D5C dejte pozor na 67. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce je hlášená zvěř. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří, když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad?
4: No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
4: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
4: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch.
4: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
4: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
4: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
4: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
4: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
4: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
4: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
4: Jo?
2: Zde právě přichází.
4: No, jest již tady, co na plat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
5: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
4: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
5: Já v nevčas?
4: Odpustné upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí.
5: Tak
4: vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
5: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
4: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
5: Přijel sám?
4: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
5: Tak. A kde je král Petr?
6: Ten mi nepřekáží.
4: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
5: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
4: Však tu právě oba přicházejí.
7: Pane vévodo.
5: Důstojný otče.
7: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
8: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana vévodu.
5: Ze slavností krakovských.
8: Ovšem, to byly časy, pánové.
9: Tak veselý již nebudem.
8: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
4: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
9: Líbí?
8: To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
7: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
8: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
7: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
8: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
5: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
8: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
7: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Jdu na Nešpory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
8: Ne, díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
10: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
5: Děkuji, nevím, věru.
8: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
10: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
8: Konečně jsme sami.
5: I po hostinství někdy překáží.
8: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
5: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
8: V Praze dobře.
5: A zde?
8: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
5: Ale?
8: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
5: Nerozumím, králi.
8: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
5: Nechápu, kam směřuješ.
8: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
5: Pak neznáš císaře.
8: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
5: Jsi na umilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
8: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
5: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
8: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
11: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
12: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítati vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně rýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštej. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jak obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahé ty stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými dýše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte. Chci ti ukázat drahocený pás, který...
3: Však
2: chci...
3: vévoda.
2: Dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíni. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratrnými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabyl pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti povídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnovi za mne mluvil.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel v druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se sunul. Viděli tedy okolků, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc. To je násilí, jak jsem, pane,
5: vnikáš. Tak mi nerad lovit pod mě.
6: To, co chceš. Já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbách.
5: To mi právě vhod. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený. Proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
6: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat
6: ne,
5: já.
6: To neučiníš.
5: To učiním.
6: Zpátky směrče.
5: Dobrá, tak lépe se smluvíme.
6: Zde jsi se těžce zklamal, král jeruzalemský. A teď jdu pro cíl.
4: Stoj!
6: Pomoc!
2: Náš zácný bratr a host. Ale to z nočních návštěv ani nevídu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
7: Císařský pane.
8: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: No pak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pán.
8: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík. Jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová. A karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu, dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane Purkrab.
10: Celý den nevýjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv, těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane Purkrabí, věz tedy, my jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
11: Ale vždyť jsem posud neřekl.
10: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věrupodobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
11: My jsme tedy jednali.
10: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
11: My jsme tedy jednali.
10: To slyším po třetí a stále nevím kde.
11: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
10: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
11: Ano.
10: Upřímné slovo.
11: Ano.
10: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
11: ano,
10: nemůže mu

0: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
1: Alena.
0: Rány boží, kdo tohle spískal?
1: Ona sama.
0: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvíli vychloubal?
1: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji sem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
0: No jo.
1: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
0: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
1: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
0: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
1: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
0: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
1: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
0: A nač mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, to jsi chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
2: Pane purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane purkrabí.
0: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jítro.
3: Pane purkrabí, pane purkrabí.
0: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj. Co poroučíš, pane vévodo?
3: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto purkrabího.
0: Mně? Jakožto purkrabího?
3: Mhm.
0: Určitě už ví všecko. Hořím zvědavostí.
3: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
0: Už to ví. Není vyhnutí. Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
3: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan purkrabí.
0: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
3: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
0: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
3: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan purkrabí?
0: Ne, ne, ten neví o ničem.
3: Tedy ví o tom císař sám.
0: Císař sám možná, ale já ne, já nevím. A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
3: Jeho milost, král kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panožem a tento panož byl...
0: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
3: A tento panož byl dívka. V šatu tvé barvy, pane purkrabí.
0: Děkuji ti, pane vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
4: Dále odhrám,
0: oh, bože.
4: Dále.
0: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
3: Dobré pořízení, pane purkrabí.
5: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní. Lavička láká k posezení. A Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
6: Aleno!
5: Konečně! No, pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
6: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
5: Proč?
6: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
5: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
6: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy.

0: Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
1: Jdi, ty mne jen tak škádlíš.
0: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
1: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
0: Když nesmím.
1: Tak tam zůstaň bez polibku.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni, prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To burkrabství, tam jsme si jistí, rychle. Zavřeno, co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečně tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá, rychle.
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: A to je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko, my z jedné strany a purkrabí z druhé strany, vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený, mašel i vzbudit císaře, teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: Tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v přecíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No. A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat... Můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíni bylo přece pološero. Spoléhejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a omluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Sto kop tomu, kdo najde tu nešťastnici!
4: Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
4: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
4: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán, viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
4: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
4: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
4: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
4: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně. Je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
4: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
4: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
4: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
4: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
4: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?

0: Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte!
1: Císař!
2: Běda!
1: Však se nepodáme!
0: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě?
3: Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
2: Císař ví všecko.
1: Milost, milost císaři.
4: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
1: Já musel bránit svou nevěstu.
4: Vrdlo lžeš!
0: Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
1: Ve strážnici se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem, toť vše.
4: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
1: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena, dcera pana Mikuláše z Wartemberka.
5: Nešťastné dítě.
1: A co se rozkazů císařských týče?
0: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
1: Milost.
2: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
0: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
5: Císař odpouští.
2: Milosti, díky. Díky.
0: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
5: Rytíře, slyšíš?
0: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od Žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
2: O díky!
5: Sláva císaři! Ale nahnal jsi mi strachu, Aleno.
6: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
4: Škoda, nepovedlo se.
6: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
4: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
7: Co to znamená?
5: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
8: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
9: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
2: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
5: Císařovna!
0: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána!
2: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
5: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
0: A zbloudila snad.
2: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
5: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
0: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
2: Ty bys chtěl?
0: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
10: Pane Purkrabí, představ je královně.
11: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
2: Rytíř,
9: strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
0: Cestou ti všecko vysvětlím.
10: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
11: Hned se stane, milosti.
10: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
4: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
12: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
10: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa, já vás moc zdravím u Noční linky. Z technických důvodů jsme se dnes přihlásili ze Zlína o něco později, za což se omlouváme, ale už je vše v pořádku, tak vám můžu popřát klidnou noc, příjemný poslech a třeba i chvíli, kdy můžete odložit starosti všedního dne a jenom si s námi povídat. Vybrali jsme dnes téma, které se týká každého z nás. Strach, fobie. Každý máme něco, co nám není příjemné, z čeho máme respekt, před čím bychom nejraději utekli a někdy dokonce něco, co nás dokáže úplně ochromit. Možná se bojíte pavouků, výšek, létání, uzavřených prostor, ale možná je váš strach úplně jiný. Bojíte se samoty, lidí, telefonování, nemocí, emocí a nebo třeba o své blízké, třeba toho, co přijde zítra. Tak mě dnes zajímá, čeho se bojíte? A podařilo se vám někdy svůj strach překonat? Dala byste návod ostatním, kteří mají podobné pocity? Udělejte si pohodlí, dejte si čaj, něco dobrého a pojďte si o tom dnes společně povídat. Možná zjistíme, že některé naše strachy máme společné a že i ten největší strašák je někdy o něco menší, když o něm můžeme mluvit. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11 minut po 23. hodině, je středa a společný čas před námi. Otevíráme téma strachu, od pavouku a létání až po obavy, které možná nosíme v sobě a nikomu o nich neříkáme. Pan Jaroslav přichází, volá z Pelhřimova do Zlína. Krásný noční
1: taky
0: čas.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, zdravím všichni posluchače naší linky a zvláště panu Danu Zlaté. A teď tomu tématu. Já cítím pravidlo to rčení. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Jak se říká, že jo, takový to rčení. Ale spíš jako by si to chtělo by to rozdělit strach a obava. To jsou dvě rozdílné věci.
0: Dobře.
1: Bych to by z mýho hlediska si myslím já. Že no. na strach se díváme jako na fobii a obava je spíš jako, bych se spíš zmínil o té obavě. Že já se obávám jakoby finančních nejistot, v té těžké době, co takovou nastává, jestli bude někdy líp nebo hůř, já si myslím spíš, že hůř.
0: Mhm.
1: Co se týče toho zdražování, to je, nevymykatelně to jde dopředu a čím dál horší je to všechno.
0: Aha, tak to byla obava a strach, tak ten přichází, když máme pocit, že se něco děje, nebo právě hrozí, tak...
1: Prosím?
0: A strach, co máte k němu?
1: Ke strachu, bych chvilku mluvil o té obavě. Ještě se bojím obavy, není ani strach jako obava o vodu. Je to vypadá, jestli se to všechno změní s tou vodou, jestli do budoucna nebude vlastně boj o tu vodu, aby se vůbec přežili a nebojovali tady nakonec o vodu.
0: No.
1: Jakoby, to přijde jakový, ještě to tady není zbytečná obava, těžko říct.
0: Je to k zamyšlení, ano. Určitě dobře. Co dál?
1: No, anebo nebo je hladomor jako i o to jídlo, jakoby pod časem, že když nebude voda, tak bude to všechno se vším souviset.
0: Teda začínáme hezky noční linku. Přijdeme o vodu, bude hladomor. No. Pamatujete si, kdy jste si tuto obavu poprvé uvědomil, co vás k tomu vede nebo vedlo?
1: Jako tady vodě, mě to teď vyloženě teď z tohoto počasí, co jak se začíná oteplovat, takoby teď z tohle klesla ta voda taky na té orlíku, všechno, že mám z toho takovou obavu. Není úplně strach, zatím asi, strach bude vzniká výhledově spíš, to přechází ve strach.
0: Ano, já jsem tušila, že vy takto odpovíte. A přenesla se tato obava nějak i do vašeho běžného života, že třeba více šetříte vodou?
1: Jako šetřím vodou, určitě, no. Jo. I to splachování takový nezbytný, jakoby obezřený třeba, že se přepíná to voda, menší spláchnutí, větší spláchnutí a šetření vodou, no. Mamka to zvídělávala, že jsem byl jako děti, ještě vždycky plnila, když se vykoupalo z vany, nosila kýbl na záchod.
0: No, ve vaně se vykoupali 4 děti po sobě, tak to dřív bývalo.
1: No a dnes se dostala ještě voda, jako by na záchod, aby se spláchlo.
0: Jaroslave, dobře, chcete se dál věnovat obavám, anebo můžeme přejít k tomu strachu?
1: No to já se jímalo, že z toho strachu, nevím, z toho strachu, jakoby strach, já nevím, z tomu strachu, že bych chtěl něčeho úplně jako strach.
0: Bojíte se třeba, jakoby, máte nějakou fobii z něčeho?
1: A fobii asi úplně ne. Tak jo, ani nemám strach ze smrti.
0: To je taky dobře. A byl jste vždycky takový, nebo vás život naučil nebát se?
1: Jako malý kluk jsem se hrozně bál tmy. Já jsem musel mít furt rozsvící, no. I když jsem šel spát, bylo to šílený, jako já měl jsem si to sourozence, ale museli jsme usínat při rozsvícené světle. Jsem si na to úplně jako zvyk, jako už mi to problém nedělá chodit ve tmě, jakoby i tohle, jakoby nemám o sebe jako úplně strach. Jinak bude určitě, jinak bude hovořit žena a muž, jo, jak určitě se cítí bezpečí na ulici víc chlapek, než muž se cítí bezpečí z noci na ulici, než ta žena, jo.
0: To určitě. Jaroslave, asi mě zaujalo i to, když jste řekl, že se nebojíte smrti. Možná je právě přijetí té smrti jedním ze způsobů, jak se člověk může toho strachu zbavit. Co vám osobně pomohlo dojít k tomu, že se smrti nebojíte? Berete to jako přirozenou součást života, nebo to mělo ještě nějaký důvod?
1: a určitě nikdy neví, kdy to přijde a že na to se, někdo to má s tím problém se smířit, připravit se na to, ale je to prostě, narodili jsme se a musíme umřít, jak mi to řekla tenkrát maminka, když jsem jí položil tu otázku v jednom a půl roce života, když jsem se narodil, jsem jí prohlásil tuhle větu, proč musíme umřít.
0: To poře. No. Jaroslave, co říci závěrem?
1: Jen pro lidi doma z ničeho strach, ať ten strach se snaží překonat a jakoby a omezit ho buď na minimum. Záleží, čeho se to týče, budu poslouchat to určitě dál, ostatní, co budu povídat.
0: Děkujeme, bylo příjemné si povídat i s vámi. Přeji, ať vás ten klid a nadhled neopouští, ať si ho
1: uchováváte. Já beru všechno s optimismem, určitě, beru všechno s optimismem.
0: Loučíme se, Jaroslave.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Jakub Smolík, který dospíval písničku Blázen žárlí 21 minut po 23. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu pokračujeme dál v noční lince. Dnešní otázka je jednoduchá, ale odpověď může být složitější a hodně osobní. Čeho se bojíte a co s vámi váš strach dokáže udělat? Ptáme se paní Jiřinky.
1: Ne, já jsem Milena.
0: Milenky, omlouvám se. Odkud voláte, Milenko?
1: Já, Irena.
0: Irenka, dobře, odkud voláte?
1: Volám ze Zlivy, z Důchoďáku.
0: Co máte k tématu, povídejte.
1: Mám strašnou pavouci. Tam nemůžu ani vyslovit. A dneska jsem objevila, už byla tma, a jsou na balkoně. Koště mám krátký, tam nedošáhnu, tak nevím, co budu teď dělat.
0: No, tak je potřeba se zavolat pomoct, jestli vám to vadí, tak
1: aby budu muset, protože tam si netroufnu.
0: No a pamatujete si, kdy jste se začala bát pavouku? Je to od jak živa?
1: No, já to mám od mládí, mě bylo asi tak 10 let. Když mi bratr za tričko hodil křižáka. A od té doby netláším žádnýho. Jak můžu, tak není, když ho zabiju, jak řeknu.
0: No. Víte, co jsem četla, paní Irenko, že když jsem se teda přepravovala na toto vysílání, že skutečná fobie z pavouku se pozná tak, že se na toho pavouka nemůžete podívat ani třeba v televizi.
1: No, ne, tak v televizi. To zkusnu.
0: To zvládnete.
1: To jo, tam mě nevyleze. To jsem si jistá.
0: A dokázala byste si představit, že byste se toho strachu někdy zbavila?
1: Ne, zkouším to už kvůli pravnučce, protože ta nechtěla chodit do pergoly a vidí doma a pak křičí, tak někde jsme byli, pak jí to jako bojí se, ale je ticha. Ale ne, já se začnu třást.
0: Počkejte, Jirenko, jak jste to myslela, že se bojí pavouku a někde s ní byli?
1: U nějakého lékaře.
0: Nějakého jako psychologa nebo terapeuta?
1: No, tak. A už se jako nebojí. A já se jí, a babi, ty se ještě furt bojíš. Já říkám, no nebojím, Viktorko. Už se jí nemůžu, já před ní dělám, že se jí nebojím. Ale není to pravda.
0: Zjistěte ten návod, jak to udělali. Ptala jste se na to? No, mě to taky zajímalo.
1: Ano, mě to taky zajímalo, ale já přesto to nemůžu. No. Ona to dala a ví, že ten pavouk je v tom rohu a je jí to jedno. Já bych se mu tam měla, tak...
0: Dobře.
1: No, nedám.
0: Co teda jí poradili? Jak jí zbavili toho strachu?
1: No to já nevím, já se musím zeptat snachy.
0: No, to se zeptejte.
1: No, nejsou na dovolené.
0: No, třeba bude nějaká příležitost, abyste nám o tom popovídala.
1: No, já už se taky na to chystám. Já vidím pavouka a jdu hned po něm.
0: A když pomineme právě tuto fobii, čeho se ještě v životě bojíte?
1: Tak už ničeho. Jenom těch pavouků. Ale když jsem bydlela v baráku a mám kousek tady z Důchoďáku dojít na zahradu a my máme doma centrální vysavač, dlouhou tyčku a pak já je vždycky vysála.
0: Mhm.
1: A tady mám mi koupili takovej jenom pojízdnej, to nejde. Tím to nejde.
0: Aha, teda.
1: No, tak tady jsem úplně takhle a to mám ještě tu plen.
0: Aha, rozumím.
1: No,
0: tak Jirenko...
1: Zítra uvidím, tady poprosím někoho, kdo se nebojí, jestli by mi ho slobal a jsou tam dva u sebe.
0: No tak uvidíte, třeba ta paní zítra už nebudou.
1: Jo, já jsem byla... Na letošní zimu Vánoce jsem si přinesla z jmelí a takový to větvičky a tady si to dělám na balkoně a takovej barevný křižák. Růžovej. No, žlutý, černý tam bylo. No, já jsem spanikařila.
0: Hnědožlutý bývá nejčastěji.
1: A, no, a teď ještě nějaký ducha přítomno jsem řvala a on se spouštěl dolů. A jak dopad, já tam mám koberec, pak jsem mu přišla tolik, co by stříklo, tak no, se řvala
0: úplně. Dobře. Jirenko, jsme u konce povídání, já vám moc děkuju. No. Že jste s námi vysílala a teď si dáme písničku od Jelena. Naslyšenou.
1: Já budu poslouchat, protože já nebudu moc kvůli těm pavoukům spát.
0: Tak buďte s námi a přijdete na jiné myšlenky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dělat.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme před sebou téma, které je možná trošku mrazivé. Strach a fobie. Co vás dokáže vyděsit? Z čeho máte respekt? A co jste možná celý život marně zkoušeli překonat? Ptáme se paní Boženky, která volá do Zlína z Hradce Králové.
2: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A já mám strach z myší. To mě prostě myš nemusím. A pak jako dítě jsem viděla, když havarovalo letadlo nad lesem letělo a my jako děti jsme vyběhli a viděli jsme, jak lítají ty vršky stromu, pak dosedlo nějak na paseku. My jsme tam běželi, ale mezi tím už tam byli dospělí a nepustili nás tam, aby jsme se podívali. A od té doby jsem měla vždycky strach, když jsme byli v lese a letělo letadlo nad lesem. Tak to mě vždycky takovej strach popad, že jsem si myslela, kdyby náhodou to havarovalo, nebo nějak jsem prostě měla strach. A největší strach jsem snad měla, když jsme byli v učilišti a před Vánocema, než jsme se rozjeli domů, tak jsme dostali nápad, že bychom si mohli udělat stromek prostě v tom učilišti. A tak se toho chytli děvčata a dvě jako se vypravili a říkali, pojď s námi, ty umíš vyjízdat na prsty, tak prostě, aby s nás jako ohlídala, kdyby náhodou se stalo a někdo šel, tak zahvízdáš. No, mrzlo jen cvičelo, měsíc svítil a my jsme šli po takové polní cestě. Já jsem měla takovej strach, že nás někdo jako uvidí nebo že na nás někdo přijde. No a tak jsem mě nechali na konci jako cesty a pod strání byl ten les s těma smrčkama a se u okolo jsem jel, je už takový jako hornatý a já jsem viděla ty chalupy, jak svítěj a děvčata, jak řezali tou pilkou, to se tak rozlíhalo po celém okolí, jako když bylo ticho a já jsem už byla šťastná, když ten stromek vynesli do ty stráně a šli jsme domů a nebo do toho, na to učiliště a já jsem si odechla, až když už jsme byli prostě v učilišti. No tak to bylo takovej strach. Pak jsem měla strach jako i z letání v letadle.
1: No a to vám s dovolením do toho vstoupím. Boženko, když jste teda mluvila o tom vašem zážitku, což teda muselo být pro vás, jako pro dítě, opravdu hodně silné. Těžko asi zapomenete na ten obraz a zvuk, když nad vámi letělo letadlo, které se potom zřítilo. Já jsem čekala, že řeknete, že

0: tak z lítání, ale až když jsme přileteli v 86. do Sovětského svazu, tak jsme leteli z Bratislavy a my jsme, máme tam rodinu, že jo, tak jsme tam nechali auto a my, když už jsme měli jet na to letiště, tak mě takovej strach nějak sevřel, ale švagr do mě vrazil becherovku, skleničku a mě ten strach jako přešel. A pak jako v klidu už mě to nevadilo, ani když jsme letěli zpátky. Tak to jsou takové ty moje zážitky.
1: Takže se dokážete během letu uvolnit a užívat se to, ne, můžete se dívat z okénka.
0: Sedla jsem si i k oknu a dívala jsem se, jak jsme byli nad těma mrakama, tak jak, no, přišel mě ten strach prostě. No, takže takhle, no.
1: Dobře, budeme přidávat ještě nějakou obavu, fobii.
0: No, mám strach jako teď z výšek a i jako když jsem se učila v tom učilišti, já jsem byla v elektrikářském a lezli jsme po sloupech a dělali jsme veřejné osvětlení a bylo to v zimě taky a byl to nový sloup a my jsme nově naimpregnovaný a my jsme nemohli zaseknout ty stupačky. No ale nahoru jsme vlezli, tam tu lampu, to jsme přišroubovali a když jsme lezli jako dolů, tak jsem nemohla jako zaseknout ty stupačky, abych jako slezla, ale asi metr a půl nad zemí jsem prostě sjela. No. Takže taky jsem jako měla strach, když jsme na tom sloupě byli, jestli vůbec slezu dolů, no ale...
1: No já bych řekla, že to je spíš jenom profese pro muže, ale vy jste o tom už kdysi mluvila v Noční lince, že to tehdy bylo naprosto běžné. Jestli si dobře pamatuju, tak jste říkala, že vás bylo opravdu moc žáků ve třídě. Pamatuju si to dobře?
0: No, pamatujete, bylo nás na tom učilišti děvčat 80 a 70 kluků. Měli jsme dvouletý učební obor, no ale zkoušeli jsme jako, učili nás ty instalace, že jo, zapojování zásuvek a to, to jsme dělali jako normálně instalací v domech a na praxi jsme jezdili do Janských Lázní. No, takže jsem si tak nějak to zapamatovala z toho dětství, něco ve mně zůstalo, ale ty myši opravdu, z těch mám strach.
1: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme krásný noční čas, pojďte s námi poslouchat kapelu Olympic.
0: Děkuji vám a všem přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl David Dale, který dospíval píseň Počítám, 3 minuty po 3:15. A já u nás vítám paní Věrku, která volá odkud?
1: Z Ostrova u Prachatic.
0: Dnes nás čeká i s vámi povídání o strachu. Máte nějakou fobii nebo něco, čemu se vyhýbáte? Máte z toho strach? Nebo nemáte nic takového a naučila jste se to už ovládat a zvládat? Jak to je?
1: Tak já jsem mám strach z chlapů, protože co jsem měl za chlapy, ty sami ožrali mlátiče, to jsem nevěděla, jestli mě zmlátí, jestli přijde z hospody a zmlátí mě. Ale teď jsem si našla miláčka, když jsem měla dovolenou a myslím si, že mi to vynahradí tady ten pán Jiřík, no.
0: Mm-hmm,
1: protože vlastně kluk se narodil předušený a musela jsem utéct od něho, protože bych, nevím, jestli bych přežila nebo nepřežila, ale uhla jsem a odnesli to dveře, který mám do teďka schovaný a je v nich díra, takže aspoň vím, z čeho dělají dveře a jako měl sílu ten dotyčný.
0: Tak to musí být velmi nepříjemný pocit, když má člověk strach, že mu může někdo ublížit. Hlavně, když je to tady obava, která vychází z nějaké konkrétní zkušenosti. Vy jste tedy nemusela nějak ten strach překonávat, vy jste prostě udělala změnu ve svém životě. A to velmi dobrou. Říkáte, že teď máte nějakého pana Jiřího a všechno funguje, jak má.
1: No. Myslím si, že mi příbuzný dal dohromady zavčasu.
0: Mm-hmm.
1: Protože tohleto, co jsem zažila během dovolený, takže vlastně jezdíme do Německa na faru a tam vlastně mají krávy, podojí mlíko a z toho mlíka si udělají máslo, sejry a pak z toho udělají celý oběd, jo? Bez masí jídla se tam. A na večer je taková jako diskotéka. No, moc hezky je to.
0: Věruško, když teda pomeneme tady tento váš strach, máte ještě nějakou fobii? Je něco, z čeho máte respekt?
1: Já si myslím, že mě pro nás jedou čísla, že 13, 14, že 14, mám na čipu 39, 14 práci, kluk je 14. prosince, občas potkám auta 14, 14, jo, nebo takhle, to znamení, nebo 10, 14, jo, moje datumy narození, a tady přítel má 10.41, takže ta 41 v obráceně zase 14. Takže to je nějaký znamení. A rodný číslo má na konci 814.
0: Aha, takže není to tak, že máte fobii nebo strach z čísel, ale máte takový zvláštní pocit, že pro vás určitá čísla znamenají něco
1: a pavouky,
0: víc.
1: Já si myslím, že mi pavouci přináší štěstí než smůlu.
0: No, tak to je protože fajn, nevím, co na to říká paní, která volala před vámi. Asi bych chtěla mít váš optimismus. A proč ne?
1: No, protože asi ten Jirka mě změnil život, no, prostě. Co jsem zažila v podstatě 14 dní, asi napíšu knížku. Stálo by to za to, prý.
0: Dobře. Věruško, zdravíme do Prachatic. Je něco, co chceme říci závěrem, vzkázat posluchačům?
1: Já bych se chtěl vzkázat práci v Otavě v Prachaticích, že některý lidi jsou na mě moc hodní a některý zlí. A prostě jsem jim to řekla práci dneska. Takže vzala jsem si volno čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže půjdu do práce jak pondělí. A jak mi říkají, že středa je tam třeba, tak jsem si vybral sexuální volno.
0: Dobře, tak doufám, že vzkazy se dostanou k těm, co mají. Opatrujte se a zase někdy v noční lince.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je tady půlnoc. I teď si budeme povídat o strachu, tentokrát s paní Zdenou, možná o tom, který se objeví pokaždé, když uvidíte pavouka, nastoupíte do letadla, výtahu nebo se ocitnete v nějaké jiné situaci. O čem budete vyprávět, paní Zdeno, vítejte.
1: No děkuji za přivítání, já mám neskutečnou fobii z hadů.
0: Můžu poprosit Zdení, abyste se stlumila anebo úplně vypla rádio?
1: Rádio, ano, ano.
0: Ano, to pak pro nás bude příjemnější.
1: Tak, no musím vám říct, že když jsem byla ještě děcko a můj milovaný skoro o 7 let starší bratr nosil z lesa užovky, nebo nevím, od někač s kamarádem nosili užovky a on mi to strkal za krk. Víte, a od té doby já mám paniku, něco nepředstavitelného, to ani neumím vyslovit. Toto cítím prostě, hady ne. Hady ne, a stačila i žížala, ale to mě odnaučili vnoučata. To bych jistě žížal, teda to mě odnaučili moje vnoučata, když přišli ze zahrady od dědečka. Babíko, žížala. Přinesli mi žížalu tlustou prst.
0: No, tak, povězte z ní, máte strach z hadů, protože víte, že mohou být nebezpeční, nebo?
1: No, víte co, já jsem opravdu byla ještě malé děvče. A to, tak, to mě tak zasáhlo, když mi to strkal bratrček můj milovaný za krk. Nemůže se toho zbavit celý život. A stačí jenom zmínka, stačí jenom obrázek, zakrývám si oči. Ale jednou jsem měla zážitek, navštívili jsme zoologickou zahradu. Rodina, máme 3 syny, byly to děti tenkrát, synové. Tenkrát byl jako voják tady někde, kde my žijem. No a když přišlo na ten pavilon plazů, tak já jsem zůstala venku. No a najednou nejmladší synek pro mě přiběhl. Maminko, maminko, to musíš vidět. Táta bojuje s hroznišem. Tam totiž jeden ten z těch zřízenců opravoval část toho příbytku tady těchto příšer. No a mezi tím je krmili, jak tam hodili pro ně to jako asi to už mě očekávaný žrádlo, tak se do sebe zakousli, no, dva se prostě jeden druhýho polikal. No, takže nastal chaos. Volali někoho z publika a chlapci si tak koukali na tatínka, tak jako tatínkovi nezbylo nic jiného, než hrdině nastavit svá bedra. Tak s nějakým tím ošetřovatelem tahali je od sebe a potom pomohl až proud vody. No a tak potom byli chlapci na tatínka nesmírně pyšní, že teda toho hrozný, že ho přemohl. No.
0: To teda je zážitek. To
1: no, to je zážitek. Mně stačilo, když mi to s očima navrhla, vy vyprávěli. Já jsem se z toho málem osypala.
0: Takže vy jste se tam nešla podívat?
1: Ne, já jsem ne, nešla. Mně stačilo, jak mě to barvitě líčili. Mm-hmm. No a bylo to teda v plzeňské zoologické zahradě, která je nádherná.
0: Nádherná, no, ale nádhernější by byla, kdyby tam nebyly hadi pro vás osobně.
1: Já se vyhnu tomu areálu, kde jsou ti plazy. Jinak je to tam úžasný. No. Takže to je asi tak všechno, co bych vám řekla k té velké fobii. Ta už mě neopustí. No.
0: Naštěstí si myslím, že jsou tam horší, které vás potkávají třeba každý den nějaké situace, takže myslím si, že těch hadů se asi nemusíme v naší přírodě tak obávat, už určitě ne na zahradě a v domácnostech, když pomineme nějaké malinké ještěrky. Děkuji.
1: To mi nevadí.
0: Děkuji za povídání.
1: Se krásně a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a začíná druhá hodina Noční linky. Přeji vám krásnou půlnoc, klidný večer. Jsem ráda, že zůstáváte s námi s Českým rozhlasem. Pokračujeme v tématu strach a fobie. Povídáme si o tom, čeho se bojíme, co nám nahání respekt, co nás dokáže zaskočit a také o tom, jak se s našimi strachy během života učíme žít. Tak pojďme pokračovat. Možná máte právě vy svůj příběh, o který se s námi chcete podělit. Jarka Barboříková vítá paní Emu z Jesenická. Krásnou noc.
2: Z Javorníku,
1: tak. Přesně. Povídejte.
2: Tak, dobrý večer všem posluchačům, vás srdečně zdravím. A dneska téma je úplně skvělé, tak jako bylo včera předtím. Miluju váš rozhlas, vždycky jak přijdu večer z práce, protože jsem ho spotkal, tak poslouchám vaše rádio, u něho usínám. A když je potřeba, tak zavolám a mám štěstí, že se vždycky dovolám. Takže fobie. Řeknu vám takhle, vezmu do ruky žábu, hada, myš, potkana, cokoliv. Ale uvidím sebe menšího pavoučka, tak to vidím velké zvíře, jako je vlkodlak, a jsem v tranzu. Vidím pavučinu a šílím úplně. A mám kolegyni v práci, to je ta sama, jako hospodské musíme chodit do sklepa přeražet sudy, což je pro nás veliké utrpení a jenom já jdu a sleduji. Z kterého kouta nebo rohu na mě vyskočí nějaký pavouk. Všichni práci se tomu smějou. Prostě já vidím pavouka malinkého. Ten moment je to pro mě obří pavouk a mě je zle, špatně. Já musím prostě se nepohnu z místa.
1: No, vidíte to? Paní Emo, moje dcera, když vidí pavouka, tak má asi takový podobný pocit jako vy a já to vlastně vždycky zlehčuju, ale když poslouchám teď vás, posluchače, tak bych to možná nemusela zlehčovat. Skutečně to může být fobie, která je jako reálná a asi bych po ní neměla chtít, aby ty pavouky šla sama dát ven. Vy se dokážete toho pavouka, neříkám dotknout rukou, ale nabrat ho třeba nějak na smetáček obdělat? Ne.
2: Já jdu pro někoho z práce, třeba pro kuchaře, nebo co tam umývají nádoby a strašně prosím, ať tu potvoru vezmou a odnesou ji ven, nezabít, odnesou ven, abych ji třeba na restauraci nebo na zahradce neměla. Prostě říkám, vezmu do ruky cokoliv, žábu, hada, cokoliv, nevadí mi to. Ale my jsme byli na dovolené na Valachách, s kama pocházím, a jeli jsme do Lešné do zoo, tam je uprostřed zoo krásný zámek prostě. Tak jsme si ho prošli a dole, že jsou hadi, říkám, super, podívám se na hady. A to se prochází, že se nemůžete vrátit, musíte projít prostě kolem těch terárek a teď tam byli pavouci. Pro mě to byli dinosauři. Já jsem stvrdla za mnou fronta, všichni do mě klepali, já jsem nemohla udělat krok. Prostě. Takže když jdeme takom do Lešné, tak vyhýbám se zámku dole těch pavouků. Hadi mi nevadí, jako to úplně hadi miluji. Já jdu na hřívky a najdu slepiše, tak vezmu do ruky, přenesu ho do trávy, aby na něj někdo nešlapal. Jo? Ale uvidím jakoukoliv pavouka, nebo když jdu na hřívky a pavučina mezi stromama, já hledám hřívky teď na obličeji. To je čandaš, jak já tancuju prostě v lese. To je, nevím proč, v životě mi ty zvířatka neublížila, ale já s nich mám prostě strašně odpor. Nevím, proč to je ve mně.
1: No, vidíte to tak. Možná, že jste prožila i něco jako malinká a třeba si to ani už neuvědomujete, ale většinou, ano, většinou to má nějaký počátek. Každá fobie vznikla na základě nějakého impulzu. No, tak vy máte asi takovou nevýhodu, že teda musíte chodit do těch sklepů, kde ti pavouci bývají, takže vy máte oproti jiným lidem nevýhodu, že vy se jim vlastně nemůžete vyhnout. No. Naštěstí tam máte někoho, kdo vás vždycky může zachránit.
2: A doma, když se objeví pavouk někde, tak zvou na manžela. Okamžitě pojď tu potvoru zlikvidovat. A on má z toho srandu.
1: Tak jde,
2: ale manžel už se naučil, takže pardon, manžel se už naučil, takže prochází koupelnu, záchod, byt a jak vidí, jde pavouka, tak ho vezme, vyhodí ho ven, když přijde z práce, tak aby prostě doma nebyl, abych to neviděla. A řeknu vám, moji synové byli na výletě a chtěli mi udělat strašnou radost. To kdysi byl takový hit, takový černý pavouk na gumičce a mělo to balonek. Oni to zmáčili, ano. To mělo asi metr a to skákalo. No, tak to mi dovezli z výletu.
1: To jsem úplně zapomněla tady na tu hračku. No.
2: To byla úžasná hračka kdysi.
1: Ano, ano.
2: Ale mě to stalo malým infarkt.
1: Paní Emo, děkuji, že jste nám zavolala. Přeji, ať je vaše příští cesta do sklepa o něco klidnější, ať na vás žádný pavouk nevyběhne. Mějte krásnou noc a děkuji, že jste s námi.
2: A zdravím všechny posluchače a hlavně vás moderátory, protože jste úplně úžasní, jako přijít večer z práce, nepustit si vaše rádio a neposlouchat a neusilnout to, tak to by byla asi moje smrt fakt.
1: My se moc snažíme, tak děkujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci. Hezký večer přeje v noční lince Jarka Barboříková. Jsem ráda, že jste si našli cestu k našemu vysílání. Povídáme se o pocitu, který známe všichni, ale každý ho prožívá jinak. O strachu, o tom, co v nás dokáže vyvolat strach, fobie. Téma i pro krásnou noc. Pro paní, ozvěte se, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, ještě jednou. Tak chtěla bych taky přispět k tomuto tématu.
0: Paní Mirka, povídejte.
1: Ano, a jak jste mluvila ze začátku, tak já si myslím, že obava a strach je zase ještě něco jiného, než je fobie. Fobie bych řekla, že to je už až tak trošku nemoc. A jak mluvil ten první pán o tom strachu, tak prostě takovou obavu a strach máme všichni. Jak to teď vypadá, že jo, tak všude samá válka a mění se počasí a lítají nad námi samé družice. Takže to mě tak napadlo, to by byla taková obava o naše děti a vnoučata. Ale teď k té fobii. Tak teď ta paní říkala přede mnou, ta paní Ema, jak za dětství prostě zažila tady tyto situace, tak já právě si pamatuju, hned mě to naskočilo, že když jsme byli jako děcka a já jsem bydlela na Jižní Moravě a chodili jsme taky na brigády, na pole a prostě ještě se zmíním o takové věci napřed, že to byla doba, možná si to ti starší pamatují, ti mladší vůbec ne, kdy jsem nějak tak se dostala ta mandelinka bramborová. A představte si, že my jsme chodili na pole s dětskama jako třída organizovaně a my jsme hledali na bramborách tu mandelinku bramborovou. A potom se to teda nějak rozmohlo a teď už se o tom nemluví, asi to už není. No a tenkrát byla taková věc, že nám řekli, že kdo tu mandelinku najde jako první, tak dostane odměnu 500. A opravdu moje kamarádka Olinka tu mandelinku našla a dostala tuto odměnu. Ale o tom, to je jenom tak pro zajímavost, ale mně se stala právě taková příhoda, že jsme tam byli s naším panem učitelem a on chtěl udělat nějakou legraci, tak vzal ještěrku, že jo, na poli ještěrky, žížely a tak, myši, nebyla o to nouze. A on jako mě chtěl postrašit a jako by mě jí chtěl nějak zakrk, jo, nebo co, drželi v ruce. A děcka se chechtali a já jsem z toho měla až skoro záchvat panicky, jak jsem se lekla. A od té doby, já si myslím, že to bylo ve mně, tak jsem se tady tohoto všeho snad ani nebála, ale štítila. No a na vesnici toho bylo dost a oni si potom ze mě dělali srandu, že naši měli pole, tak jsme měli na dvoře dyně, žluté krásné dyně a já jsem na tom sedávala, třeba se opalovala nebo co, já už nevím. A potom jsme ty dyně jako chtěli zpracovávat a pod těma dyněma bylo ale 10 žab. Jim tam bylo dobře v tom teple. Tak a já zase jsem se toho tak jaksi štítila hrozně. No tak to jsou takové ty zážitky, ale drží mě to teda od dětství. Já tady toto opravdu nemusím. A představte si, že já jsem učila a chodili jsme organizovaně, jak to bylo v těch 60. letech, tak jsme jezdili na brigády, na pole, na papriky, rajčata sbírat a tam toho bylo právě plno, tak jsem měla co dělat, aby to děcka nepoznali, že se opravdu toho snad ani nebojím, ale štítím. Tak to byl takový jeden příběh můj. A teďka ještě k té fobii. Je hodně, tak no hodně. Znám lidi z mého okolí, kteří mají fobii právě na malé prostory a nejeli by výtahem ani za nic. A tak toto jako mě nevadilo, ale já jsem měla takový zážitek hrozný, že jsem byla dole pro pro elektrikáře, který nám měl něco v bytě spravovat. No tak jsme nastoupili do toho výtahu, který byl, že jo, metra půl krát metra půl, no ale výtah se zarazil a teď já s tím cizím mužským v tom výtahu a on zavolal pomoc, že jo, tam je na to tlačítko, no ale než přišli, než přijeli, tak to jsem si teda užila. Já jsem se nebála, ale byl to cizí chlap a tak jsme tam nakonec si sedli do rožku oba dva a čekali já spocená, no tak to bylo teda vysvobození, opravdu. A potom, když už jsem, bylo to ve mně jako dost dlouho, no ale tak nějak si myslím, že se to jako nějak rozumem tady všechno dá trošku nějak potlačovat, protože ty broučci a ty žížaly a to všechno, ty ještěrky, jsou to taky tvorečkové, kteří chtějí žít, že jo, tak to zase se snažím moc to nějak. No ale nemusím je, ani hady. Já bych nešla do zoologické, tam do toho, jak jsou ta, jak se tomu říká, terária, tak to teda ne. No a ještě chvilinku můžu?
0: Ano.
1: No a protože tam jako v tom ve okolí, kde jsem bydlela, tak jsme byli kolikrát třeba na tom minaretě v Lednici. Tam jsme jako děcka lezli a teďka tady je vysoký 60 metrů a má to takové tři okruhy prostě s tím zábradlím, tak já statečně jsem to teda vylezla s dětskama, ale nahoře nalepená na té zdi kolem dokola krůček po krůčku prostě nemusím výšky. A dělá mě to do dneška zle. Takže paní Jaruško, tak všechno jsem vám to řekla, ale i přesto přes všechno já říkám přes ty trable a že máme obavy a nebo máme nějaký ten strach něčeho, tak život je pořád hezký a nějak se snažit prostě to všechno překonávat, že jo, že mám pravdu.
0: Přesně tak. Děkuji za krásné
1: bych to
0: povídání.
1: No,
0: vy jste si to hezky uvedla, teď si to i sama ukončujete, vy jste báječná, vy byste to tady mohla moderovat. Čas jsme ale malinko přetáhli, takže paní Mirko, nebudu se doptávat, jenom popřeju nádherný večer v naší společnosti.
1: A děkuju, nashledanou, naviděnou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbirka dospíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 4 minuty je tady 12:30. Dnes si společně posvítíme na vaše strachy, ty malé, které nás jenom znejistí, i ty velké, které nás dokážou třeba paralyzovat a pořádně nám se vázat ruce. Je s námi paní?
1: Prosím?
0: Paní Jitka, vítejte, už jsme ve vysílání a máte prostor.
1: Ano. Dobrý večer, já zdravím všechny, hlavně vás, a chci vám říct jenom, jak já jsem se dostala k fobii z pavouku. Když mi bylo 6 let, měla jsem o 10 let staršího bratra, druhýho teda potom o 10 let mladšího, ale ten starší odjel na střední školu do Hořic a jezdil vždycky prostě v neděli odjel a potom za týden zas přijel. Jenomže jednou odjel a druhý den najednou večer někdo zvoní, mě teda bylo 6 let, zvoní, já jsem šla odevřít a bratr stál s oběma rukama zavázanýma. Já jsem se zděsila, to víte, malá holka, když koukám, a dozvěděli jsme se, že má otravu po kousnutí pavoukem. Já jsem do té doby vůbec nic takového jsem jako nevnímala, no tak pavouk, že by mě se jako na vzhled nikdy nelíbili jako pavouci. Sice jsou třeba někomu lidé pěstujou, lidi líbějí se jim, mě prostě jsou, jako nemusím je. Ale od té doby prostě já jsem skutečně z nich získala takovej strach, že to byla až fobie, že jsem skutečně říkala potom, už když jsem byla stát, to mě teda drželo až do dospělosti, a když jsem se vdala, tak manžel ten mě prostě z toho chtěl nějak vyléčit, ten se pavouku nebal. Tak říkal, počkej, díti, to měli jsme už syna, říká, on to zdědí po tobě, tak říká, já tě to nějak odnaučím. Tak vymyslel, že mě jednou na lopatce širokej přines ukázat mrtvýho, teda pavouka. Že to byly sklípkaní, teda tady ty, jak jsou, nebo pokoutníci, kecám sklípaní, pokoutníci, to je jako její domácí pavouk, my máme vedle dílnu betonářskou, tak tam tomu jsme říkali dílentky. Tak mě toho pavouka přines ukázat a to jsem viděla, těch 8 noh složených na tom břiše, a tam jsem zblízka viděla, že má ty nohy takový jako vodou nalití a chlupaty, čili to se mě přestal líbit úplně ještě víc. A jednou se stalo, my jsme měli koupelnu, kde bylo teda větrání nahoru jako na půdu, takový odsuny, jo, jako ventilace. A já jsem teda jako poslední, my jsme bydleli 3 rodiny jako v baráku dohromady a chodili jsme na televizi společnou, všichni byli na televizi. A to už jsme teda měli syna většího a já jsem se chodila koupat vždycky jako poslední. Položila jsem se do vany, najednou plesk tím větrákem, prostě tenhle pavouk, a on umí plavat. Najednou byl v té vodě, já teda, mě bylo úplně jedno, kdyby u nás byla cizí návštěva, nevím jaká, tak jsem vylítla z té vany úplně nahatá a řvala jsem na manžela, aby přišel. No ten ho vzal docela, vyhodil ho, ale já jsem jako dlouho ty pavouky, se mě to bylo odporný, tak jsem je likvidovala, ale potom už k stáru jsem teda si říkala, no jo, je to příroda, asi jsou na něco užitečný, tak teďka se snažím, když je v nějakým příhodným místě, že teda ho můžu přiklopit na něj velký, teda takovej kalímek průhlednej, abych viděla, až se dostane až jako do toho vrchu, do toho dna, pak teda nějakou dekturou nebo něčím to opatrně podložím, čekám, aby nepřilez až k té dektuře, abych mu neudělala něco na nohách, a s hrůzou, aby mě nevylez a nevylez na mě, tak ho vynáším ven, ale neprostě za celý život, je to teda změněný, že už aspoň, ale než ho někde vynesu, tak to opravdu se toho, já nevím, jestli to je štítění, spíš ta hrůza z toho, že ten bratr z toho měl tu otravu, nebo od té doby prostě nemusím. A teďka nemusím ani tyhle velký, o těch se dokonce říká, že skutečně dupou. Syn měl nahoře teda svůj pokoj a měl robincovou rohož za ležením a ten tvrdil, a věřím mu, že slyšel, když ten pavouk velký potom leze, že to škrábe. A toho, když jste ho viděla někde na zemi a chtěla byste prostě nějak zasáhnout a on se vám dostal na nohu, tak on přeskoč. No prostě je to hrůza, no. Možná to je krása pro nějaký lidi, ale pro mě ne.
0: Teda, to jsou zážitky, hlavně teda to kousnutí.
1: Ale skutečně je šetřím, no nešetřím, co teda se přiznám, tak vysávám to, jak říká ta paní, nastavím si dlouhý teda trubky k vysavači a vysávám teďka ty palouky, já vím, že toho je, aspoň teda vím od lidí, že toho je hodně, nevím, jak se jmenujou, jsou to takový malí, oni mají takový kulatý jako průhledný tělo a když jsou na pavučině, tak mají těch 8 noh svěšených dolů jak střapec, ale ty jsou tak produktivní, že teda vemete pavučinu, vysajete ji a jdete tam za 5 minut a ona je znovu. Tak ty teda chudáky vysávám, no a pak je vysáváme, vyklepáváme venku, no. Ale já doufám, že je tam vždycky nějaké chvilku nechám a že teda se chudáci udusejí. Protože, nevíte, nestěžoval si někdo, nebo nemáte zkušenost s těma, ale ty mají produktivitu teda nevídanou. Protože říkám, to, ty mají v minutě snad zapředený všechno, co jim zničíte.
0: Jitko, děkuju za návštěvu opět, jsme malinko přetáhli čas, takže
1: jo,
0: je na čase se rozloučit, ale děkuju, já jsem si to ráda doposlechla až do konce.
1: Tak jo, tak se nezoufte, že jsme přetáhli.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Můžu ještě vteřinku, jestli bych mohla poprosit, jestli by se nemohlo navrhnout téma, jestli ostatní, jako co posloucháme, jak vnímají nejenom vaše moderování dobrý, ale jestli ustojíte všichni ty, kteří teda volají úplně nevědí, o čem to je, nebo vědí, o čem to je, a buď umyslně jdou úplně k jinému tématu. A je to stejný, co volání a dovolají se po každý. Já vám řeknu, že teda to mám tendenci vypínat a nejsem sama. Jestli by šla nějaká takovýhle poznání, jak to vnímáme.
0: No určitě se na tím můžeme zamyslet, dám to do pléna a dobře, necháme se překvapit.
1: Tak vám děkuju moc krát, přeju vám všechno nejlepší, ať se vám daří, jak osobně, tak pracovně a hlavně zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pohodový večer přejeme v noční lince Českého rozhlasu.

0: životě.
1: Lucie Bílá zpívala v noční lince Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc, zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte už od 23. hodiny. Kdo si nás zapíná právě teď, můžu připomenout téma, a to zní obavy, fobie, strachy. Ty nám dokážou někdy hodně zkomplikovat život, vidíte? Je tady další návštěva. Komu můžeme popřát krásný večer, krásnou noc?
2: Haló.
1: Prosíme stlumit rádio a můžete povídat. Slyšíme se? Tak, já jsem prosila jenom stlumit, nikoli vypnout. Byla tam z Prahy paní Daniela, tak mě to mrzí, nepodařilo se spojit ve vysílání. Tak živě, zdravíme koho a kam?
3: Dobrý večer, tady je Soňa z Krnova.
1: Soni, pěkný večer, povídejte.
3: Já taky přeju všem posluchačům, no a myslím si, že dneska už toho bylo dost o těch pavoucích, ale já opravdu od dětska ty pavouky, prostě sestra starší, ta mě furt strašila pavoukama. Když jsem za ní nechtěla třeba umýt nádobí, tak mě furt, že mě zavře do sklepa a tam, že jsou pavouci. A si pamatuju, že jako my jsme měli sklep, to byla v zemi, že jo, vybetonované, a tam se dávali na zimu brambory, otevřelo se víko, nabrali se brambory. Pokud byl ten sklep plný těch brambor, tak jsem honem pozbírala a bylo. Ale jak už tam bylo málo brambor a já měla slíst po těch schůdkách do toho sklepa, tak to byla pro mě hrůza a do dneška je někde do sklepa jít, protože vím, že jsou tam ti pavouci, a třeba jsme jeli na zájezd do vinných sklípků na Moravu. No a co já, nízké stropy, trubky jakési, no já jsem tam seděla celý večer, já jsem se nemohla kolem sebe rozhlídnout, protože kdybych viděla pavouka, tak už tam víckrát nevlezu. A takové jsou pro mě ty sklepy a takové pro mě do dneška děs a hrůza. Nesmím se rozhlížet, já když už vlezu, já se nedívám doprava, doleva, nahoru, protože jinak bych nešla nikde do sklepa. A jednou to už jsem byla jako dospělá, a když jsem večer se dívala na televizu, u toho jsem si četla a teď po zemi vidím něco. No, pavouk jak hrom, pro mě to bylo velké pavoučisko. Já jsem vzala tu knížku, přiťapla, vzala jsem na stole konferenční, z toho stolku jsem hodila na něho tu knížku a já jsem nebyla dva dny schopna tu knížku zvednout, jakože tam je ten pavouk. Aha. Takže to jsou pro mě fakt takové zážitky s pavoukama. No, jako dneska, když už vidím někde, tak z dálky nějakým smetákem, že se snažím, nebo nějakou hadu,

0: můžu na něho hodit, ale pak nemám odvahu zvednout a podívat se, jestli tam ještě je. Nedej bože, kdyby se vzpamatovala, vlezl mi na nohu. Nevím, co tady ti pavouci, že to tak člověk má.
1: Ano,
0: zafixované.
1: Taky mě to napadlo, čekala jsem, že se budeme bavit o fobii třeba z uzavřených prostor nebo více o fobii z létání. No. A je to jeden pavouk za druhým, vidíte to?
0: Je to, no já jsem to právě poslouchala, já říkám, tak nejsou sama, to jsou ráda. A já ještě kdysi, jak bývali akce Z, jo, tak u nás jsme stavěli školku v rámci akce Z. Takže kdo měl čas, že jo, tak v sobotu jsem narukovala, že teda něco budu dělat. No a co bylo, oni řekli, víte co, tady jsme byli 3 nebo 4, půjdete do sklepa a je třeba v tom sklepě vybílit jako to, co tam bylo, ty stěny. No nešla jsem tam, já jsem radši stala na lešení, obuchávala omítku, protože do toho sklepa mě tam nikdo nedostal, ještě takový nízký sklep a prostě pavouci tam, takže jsem tak, radši budu omítku otlukat, než ve sklepě kde si být. Jako tady ty prostory, kde je nízko, kde vím, že by mohly být, jsou pro mě opravdu, že se nesmím rozhlížet. Kdybych se rozhlídla a viděla nějaký to, tak už bych víckrát nešla. Takže já proběhnu, třeba vezmu tam nějaké ty brambory a hned zpátky. Nemůžu se rozhlížet. A v tom sklípku to bylo pro mě utrpení, jako já jsem se vůbec nebavila. Já jsem měla strach se ohlídnout, že tam, jak vedou ty trubky, jestli to byl nějaký teplovod nebo já nevím co, takže tam bude pavouk a to by byl pro mě, jako už pro mě konec, že bych tam už prostě nevydržela vůbec. Takže no, tak jsem chtěla.
1: Víte, o čem se dnes všem posluchačům Noční linky bude zdát? O pavoucích.
0: No, jako, ano, ano, jako kdysi ještě můj manžel, ten si taky z toho dělal srandu a chytl nějakého pavouka a jenom náznak, že ho na mě hodí. Jako, já jsem řekla, ty jestli chceš být vdovec, tak stačí zebrat nějakého pavouka, jak budu spát, tak ho pověsím nade mnou nebo co. A můžeš být vdovec, jako, tak jsem toto. No a potom, jak jsem, já jsem dělala jeden čas ve školce a moje kolegyně, ta se strašně bála myší. A když jsem třeba, stalo se, když jsem přišla do práce, do kuchyně a v tom dřezu pavouk, pro mě jsou všichni velcí, že jo, takže to a ona třeba šla, vzala ho do ubrousku a už jenom ten pocit, že ho má v té ruce a jde okolo mě, tak už jenom to bylo, já jsem vždycky musela jít pomalu na kilometr daleko, aby ona ho vynesla. A já zase, někdy se objevila v pastičce myška, tak já zase jsem neměla problém zase tu myš jít vyhodit, nebo to a tak jsme byli aspoň vzájemně, že každá se něčeho bála, tak nám to vyhovovalo celkem.
1: Chápu. No, takže Soni, děkuju no, moc.
0: Já vám
1: opět
0: děkuju.
1: Se musím rozloučit kvůli času.
0: Ano, ano. Jo, a zdravím všechny a ráda sleduji váš pořad, akorát se pořádně nevyspím od té doby, co vás sleduji, nebo poslouchám.
1: Poslouchat. Já
0: jsem teprve tak 2 měsíce tady.
1: Už vám dovolím zavřít oči.
0: Jo, dobře, děkuju a dobrou noc všem, přeju dobrou noc a hezké sny, ne o pavoucích a o fobích. Dobrou.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude zpívat Ilona Čáková, ale ještě předtím připomeneme telefon. Ještě je šance se zapojit do dnešní noční linky. Sice ji budeme pomalu uzavírat, ale ještě se na nějaký příspěvek dostane.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je s námi paní Zdenka, která volá ze Znojemska. Téma zůstává fobie, strachy, obavy.
1: Fobie, tak to je u mě had.
0: Aha, ten už dneska taky po několikáté. Rozpovídejte se.
1: No, protože...
0: Ale prosím, stlumte to rádio nejdříve.
1: To bude...
0: Děkujeme.
1: Je to?
0: Ano.
1: Tak. Protože už trvá asi 50 roků. A mám zahradu na u lesa, teda skoro v lese. Takže čítám každý rok, že už jsem nachystaná, kdy ten had se na mě vyvalí. Je asi dvoumetrovej a každý rok tam jako přebývá. Naklade tam vajíčka a pak tam má mladý. A já tam na to vždycky většinou zapomenu, no až pak jdu rozhlnovat kompost, tak se to na mě všechno vyvalí. A teď z toho jsem hrozně jako nešťastná, no, že se to, protože si třeba sednu a dám si kávu a sedí tak a najednou se podívám a mě 10 cm od nohy ten velký had, je to teda uzovka, ale když tak přemýšlím nad něčím a teď přesně kolem nohy, tak to teda zvu. Jo, to se bojím, a protože vím, že tam v těch místech jsou někde i zmije, takže strach jako člověk má. A teď, když se takhle najednou jako zapomenu, a pak si tak jenom posledím a vyleze to na mě, tak ještě teď se třeba z toho bojím. Jo, že to je takový náhlý. Já vím, že ten had je tam, není tam sám, ale že nečekáte, kdy to na vás vyleze. Vím, že to tak někdy z jara, když se začne rozebírat kompost, tak už jsou tam ty váčky, ty už jsou prázdné. A ta háďata jsou rozlesný tam zrovna, kde já si třeba sednu na tu kávu. A to mám teda děsný strach. Tak už teď moc, teď letos je takhle sucho, tak tam ani nechodím. Protože to bych měla ještě větší strach. A jestli je to fobie, nebo co to je, nevím.
0: No, tak jak už nám dnes jedna posluchačka řekla, tak rozdělujeme obavu, fobie, rozdělujeme strachy. No, je to mnoho škatulek a já vám musím říct, že jsem si myslela, že... Halo? Slyšíme se? Halo? Zdeni, jste napříjmu? Tak vypadá to, že nás telefonní linka zklamala a že tentokrát odešla posluchačka bez rozloučení. Tak to mě mrzí, ale už s tím nic neuděláme, takže i když se to tady snažím ještě zpátky obnovit, tento telefonát, tak už to nepůjde. Takže, milí posluchači, loučíme se za dnešní noční linkou. Děkuju, že jste s námi byli, trávili čas, že jste si s námi povídali. Děkuju za vaše telefonáty. Doufám, že jsme se nějakých obav trošku vzdali a trošku se z nich uzdravili, když jsme společně sdíleli. Nějaké rady tady padly, tak doufám, že padnou na úrodnou půdu. Tak vám přeju, ať se vám dobře usíná, ať vás dnes už nic nevyléká. Opatrujte se a naslyšenou příště u noční linky Českého rozhlasu. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto Avida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout.
2: No, nic, napíš se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, Kruci, Fagot, Element, já bych do toho...
2: Dej to pambu, Anton.
3: Co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vemcel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: A s tím musíš promluvit vždycky, Čech, ne? Počkej, Anton. Karše!
4: Co je? Co?
2: Máš tu Krajana.
4: A? Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějic.
2: Haršen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A ty jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby byla.
4: On, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlík Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: Jo. Zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš s sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Jsem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. Nejo, no tak koukej. Dopij to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
4: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím nech.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je za tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh pravou nohou.
5: jdeme k direktorovi.
6: Herein. Herein.
4: Dobrý den, herr direktor.
6: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
4: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
6: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
4: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
6: Je z oboru?
4: Ne, ale je to krajan.
6: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
4: Přijímá.
6: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
7: Karas Antonín, pane direktore.
6: Anton, no dobrá, vyřízeno.
4: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
6: Sapristi, to je zlý, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
4: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v 8, pane řediteli.
6: No, když myslíš, tak tady je poukaz na 7 marek, Anton. A ostatní ti poví Karholec. Adieu.
4: Naschledanou, paři,
7: děkuju. Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste, Karlíku, kam si mě to zaved?
4: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
7: Kam?
4: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
8: Servus.
4: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
8: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bydlo.
4: To se ví, to je ono, hoď to na no, seba, Anton. No. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
7: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
4: Dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
7: Jášku, Karlíku.
4: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská vídeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Kriskot, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej. Tuhle jsou dveře do pokladny.
7: Jášku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
4: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
7: Měj rozum, co pak já jsem nějaký cirkusa?
4: Měj si, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Ještě jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníkům.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno, brože Bříku.
3: Však už ho nesu, kamaráde.
6: Co to meleš ty, Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. A vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Aha.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejcí po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
8: Dobrý den. Neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil se po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, no co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koničkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme, tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: To je paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
9: Tak tady budeme spát.
8: Dějte, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed a ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic, podívejte se. Jo. Nice. To jsem se bacil do hlavy.
6: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
10: Tak až pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil vy a tygry.
0: Jo tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím, teď z Rovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
9: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
2: To mám rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol Franz.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
8: Zde.
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
11: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale ne, vyjádřil se přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
10: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
11: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do Rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
7: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
7: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
7: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
11: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, ne, ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. Dojetí.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
8: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlení, to si přiznejme, pánové.
5: To si přiznáváme, to ano.
11: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit. I kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
2: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, víte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
4: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
11: Výborně, pane Hoďo. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
10: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
12: Tak co? Dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
8: Ale dejte pokoj.
11: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
12: Dobrá, podvoluji se přes sile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
10: O jakém?
12: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
10: Zadržte, zadržte ho.
11: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
12: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích, zkrátka přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
10: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
11: Neříkejte.
12: Vyprávějte, pane Fransi.
10: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšinách chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: No, ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
12: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
4: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
12: Tak? Víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
4: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukradl psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. Jednou ukradl pěknýho černýho špice a poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dejlem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dejlem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dejl a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polotem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary,

0: režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Hašlera poznával, tím mi by byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti za vděk otcovskou střechu. Když se Hašler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Hašlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Hašlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Hašler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
1: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Hašler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomně cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Poříčí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.